0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Traníček. A protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám.

0: prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas

tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka a předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. Pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jihočeskou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout, stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho Nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Než jasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

A tohle byla vzpomínka na severočeského, nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

srdci pořád mám, středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pan Marvan, nerozesmál mě tak jako kdysi, mám za sebou asi

co teď se mnou bude. Kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šňávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl.

0: Ty, ono se to houpe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na sever.

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrásek a skupinu Sakrapes.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedená Jirkou Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se alespoň všiml v námětech a v textech. A každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let napiš, jak se máš, tak pojď do skal.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Končí.
2: Já mám nalíkají.
3: Slyšte to hrůstrudo.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
6: Ano, slepe viděla.
5: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
6: Já jsem fakt, ale už přeslazený.
5: Fakt,
6: já jsem, teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
5: Ano, a pobavíme se.
6: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš
1: konečně
0: na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. To fakt, je,
0: no jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: Ale kdyby jsi ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nehty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápej mi! Kopel na koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to klíz na večeře. No, teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnu. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samozřejmě. Samozřejmě. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínat.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, pojeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde? O co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys mohla, to bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? Co mám dělat? To se mám obrátit v kozle nebo přestat kouřit nebo to? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždibec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřené peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska! Fůr!
3: Každou hodinu! Každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu, maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmouhy.
0: Protahovalo to takový, obličej, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry no. Přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, když jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Nenikdy.
1: Jako takhle pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěkného, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, tak je otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy. Po představení, v noci, no.
0: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání Gota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi i propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Jenžurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře,
1: prodloužení scénky, dobrá. Iva Jenžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den. Tady je Petr z Teplice nad Medlí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTT Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře. Děkujeme moc.
2: Krásný kdo dál?
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, pánové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Jenžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujem.
1: A s televizorem zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na koberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tichu, ne! Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že no
6: na mě si
7: mě se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně fuk! Rozumíš, já na tu bednu kašlu, když na to přijde, ano, chytná to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal.
7: Já to jednou udělám. A tebe, to si mám na tvojí, tebe.
6: Fáňa, mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni.
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to věčku.
6: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
7: Popel! Tak jsme u toho. Už jsme zase u toho. Popel, popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
6: Kam jdeš? Tady temniku. Do hospody, jo?
7: Tady.
8: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebláto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore, nebo ho. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
9: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
8: My jsme si zaluxovali.
9: Tak to zapni.
8: Co se stalo?
9: No.
8: Počkej, kolik je hodin?
9: Proč? Ty někam jdeš?
8: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
9: No, to je 8 pryč, to.
8: Definujeme se.
9: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam. Funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, bez i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetíze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Ne, máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi, pokud
1: ovšem potom, na to co přijde... Se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš,
2: no,
1: se namakal
2: jak robot. Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a... Roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi
1: víceméně... Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to ne, někoho jiného, ne, nebo prošel ne, na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo nevím. To tak má?
2: No, já bych to teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: Si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. A co se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout, no. Jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám
2: to
1: se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený,
2: pak případě,
1: může
2: ano.
1: Pomáhat
2: ale
1: někomu
2: kde
1: dalšímu.
2: Na to brát ten čas? Potom?
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš
2: jo,
1: čas na tu hodinku
2: jo,
1: tady
2: jo.
1: Ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.

0: můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým tranzistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty,
1: kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš.
0: Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
2: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
0: No, já nevím, no tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
2: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
0: Můžeš, nemůžeš? Tak něco povídej, ať si popovídáme.
2: Hleď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
3: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
4: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
3: Ne.
4: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
3: Možná to byla tak malá role, na to byl mistr, asi, že si to nevšiml. Bylo by dost nepravděpodobné.
4: Čurdičku.
3: Při počtu jeho čurdiček.
4: Ne, při počtu mojich čurdiček.
3: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová, teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací Humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
4: A pozor, toto máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
3: Tak? Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
5: Humoriáda.

0: 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humoriádu, zdravím vás s vámi videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica. Zdravím pána Vidru a aj pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixe Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska. Ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmanna.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko a mám takový malý dotaz na pana Vidru. Mm-hmm. Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
6: Ano.
2: Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: moc mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
2: Ne, to mě ani nevyčerpává. To je takový,
6: ne?
2: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání. Mějte se
2: krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blonďák je to.
7: Malej blonďák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: A to je, takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to víte jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
7: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, tak
7: sem přijde jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Ne. Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no.
8: Ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se,
8: to,
7: tady...
8: Ano, to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
7: Ne, ne, všem,
8: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
8: ano.
7: Sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo...
8: Tady.
7: Vlastně obrácení, tady, že jste se
8: narodil. Vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
8: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
2: No,
1: dovednosti,
2: ne, no tak dovednosti taky byly nějaký,
1: jo. No. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
2: no,
1: nebylo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mně se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Já jsem seděl na koni u holiče dětskýho, to mýval slepičko nebo koni.
2: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalunku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
2: Úžasnej, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900 SMS 90 0104, stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: No zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila a odešel bych třeba.
7: Co větře, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
7: No tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: A... Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Jste nezajímavý, no, na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: A... Na té teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To sice v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku,
7: jo. Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej. A to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: zachytí.
7: Hlasivka.
8: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
8: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
8: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
8: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka, není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se daří.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Maximální povolené ceny nafty a benzínu dnes vzrostou. V Plzni začíná sezona komentovaných prohlídek. V Klenčí pod Čerchovem chystají přístavbu mateřské školy. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne postupně místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkné středeční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes stoupnou. Litr benzínu bude moct stát nejvýš 44 korun a 71 haléřů. To je o 28 haléřů víc než včera. Na svém webu to uvedlo Ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty se oproti včerejšku zvýší o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Stát bude ceny každodenně určovat zatím do konce května. O případném prodloužení regulace vláda zatím nerozhodla. Začínají komentované prohlídky Plzně, pořádá je Infocentrum Visit Plzeň. Lidé můžou navštívit například Velkou synagogu, radnici, historické centrum nebo čestné hroby na Ústředním hřbitově. V červenci a v srpnu bude k vidění taky stará synagoga, říká mluvčí Turistického informačního centra Helena Mařanová.
2: Novinkou je komentovaná procházka plzeňské tajnosti a kuriozity. Odhalí příběhy města, které v běžném průvodci návštěvníci nenajdou. Lidé se například dozví, kde se ukrývají pískovcové sloupy z bývalých lochotinských lázní, nebo proč se u zvonu říká právě u zvonu. Trasa připomene i osobnosti, které formovaly společenský život Plzně.
0: Třída s výukou německého jazyka by mohla vzniknout v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Městys plánuje přístavbu zařízení, která navýší kapacitu o jednu třídu. Má hotový projekt a stavební povolení a teď bude hledat dodavatele a zdroje financování. Potvrzuje starosta Jan Bozděch, zvolený za nezávislé kandidáty pro Klenčí.
3: Vznikla by třída, kde by bylo možné děti aspoň částečně formou her naučit nějaká základní německá slovíčka. Jsme v příhraničí, tom nejbližším. A pokud by některý rodič chtěl, tak tam může mít tu možnost to dítě do té třídy dát. Rád bych, aby ta třetí třída nebyla jenom běžnou učební třídou, ale bylo to něco, co může trošku děti více rozvíjet.
0: Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud.
4: Ševčíka z čela fakulty v roce 2023 odvolal rektor VŠE Petr Dvořák. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Odvolaný děkan pak Dvořáka zažaloval u Městského soudu v Praze. Ten ale vloni rozhodl, že mu nepřísluší přehodnocovat závěry akademických orgánů. Ševčík následně podal kasační stížnost právě k Nejvyššímu správnímu soudu, který postupnějšího soudu zkritizoval a nařídil důvody rektorova rozhodnutí znovu přezkoumat. Národohospodářskou fakultu teď vede Adéla Zubíková. David Šalek, Český rozhlas. Sport.
0: Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulálio. Nejlepší z trojice Čechů Jan Hirt dojel na 81. místě a v průběžném pořadí mu patří 18. příčka. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 je u Berouna ve směru na Prahu uzavřen pravý jízdní pruh z důvodu opravy vodorovného dopravního značení vozovky. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zprávy jsou dneska ráno v režii Petry Broučkové. Stávající relace skončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezkou středu. Dneska je 20. května 2026. Vykázání z domova kvůli domácímu násilí bylo loni 1640. Dosud nejvíc v historii. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center. No a veškeré detaily připojíme za pár minut.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Čím se zabývají takzvané ženy v domácnosti?
1: Že třeba uklízejí, vaří a tak. Třeba, že šijou záclony.
2: Že žehlí.
3: Žehlí, uklízí, vytírají perou a ještě myjou nádobí.
4: Starají se o zvířata.
5: Kupujou si nový, hezký, moderní věci.
6: Myjou nádobí okna.

0: Srdečně dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, za chvilku i s Petrem Mukem. Na hodinách máme 5 hodin a skoro 16 minut. Počasí. V regionu dneska bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia, povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná, tedy na stupni číslo 1.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 20 minut vám řekneme, že policie v Česku loni vykázala z domácností 1640 násilníků, z toho 200 opakovaně. Vyplývá to z dat Asociace pracovníků intervenčních center. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007. Intervenční centra tak v loňském roce pomohla se řešením tíživé situace u více než 3500 obětí.
1: Podle asociace je za nárůstem vykázání větší ochota obětí útoky nahlašovat, říká vedoucí intervenčního centra v Ostravě Lucie Paprštajnová.
2: Že vlastně získávají ty informace a že jim to dodá sílu k tomu, že se rozhodnou tu pomoc vyhledat. Jsou kampaně, jsou projekty, kde ty osoby ohrožené můžou získat informace. Mnohdy i to okolí kolem těch osob ohrožených je informováno, takže může přicházet s nějakou nabídkou pomoci.
1: Kromě násilí fyzického jde taky o psychické nebo sexuální útoky, ale taky se objevují nové formy domácího násilí.
2: Velmi často teďka se setkáváme s technickými možnostmi v rámci domácího násilí, takže jsou třeba doma umisťovány kamery a ta osoba ohrožená vůbec neví, je sledována přes mobilní aplikace a tak dále, takže je naprosto monitorována, je monitorován její pohyb a podobně.
1: Asociace upozorňuje, že se v Česku málo pracuje s násilníky na nápravě, pokračuje předsedkyně asociace Martina Vojtíšková.
3: V České republice není povinnost navštěvovat jakýkoliv intervenční program na zvládání steku, agrese svých emocí, což by měli, jo? Oni jsou původci násilí, takže vina je na jejich straně.
1: Programy jsou pouze dobrovolné a podle asociace v nich chybí kapacity.
4: Zatím ty finanční alokace nebyly dostatečné. Pro letošní rok ministerstvo vnitra alokovalo 30 milionů korun, takže doufáme, že se nám podaří ty programy rozšířit a ty kapacity navýšit.
1: Říká Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra. Přimět násilníka k absolvování intervenčního programu se teď nově snaží ve svých rozhodnutích Krajský soud v Ústí nad Labem, popisuje jeho místopředseda Vladimír Polák.
5: Ta naše myšlenka je, pojďme transparentně tomu, kdo se dopouští domácího násilí, říct. Pokud chceš se zapojit do péče o svoje dítě, musíš absolvovat tady tenhle intervenční program. Když ho neabsolvuješ, tak svoje dítě neuvidíš, když ho absolvuješ, tak ano.
1: Podle Vladimíra Poláka jde o pilotní projekt. Metodika by se pak měla rozšířit i na ostatní soudy. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň se zapojila do projektu Airbreath, ve kterém se spolu s 37 městy z 12 evropských zemí snaží přizpůsobit změnám klimatu a hledat přírodě blízká řešení. První náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů uvedl, že aplikování takovýchto opatření je aktuálně vidět na proměně náměstí republiky. Silničáři přestaví v Nýřanech na severním Plzeňsku křižovatku na hlavním průtahu na kruhový objezd. Rekonstrukce Benešovy třídy a Havířské ulice je investiční akcí kraje, města a vodohospodářské společnosti, která přeloží vodovod a kanalizaci. Podle nezávislé starostky Nýřan Pavlíny Cajsové se změní i chodníky nebo veřejné osvětlení. Třída s výukou německého jazyka by mohla vzniknout v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Městys plánuje přístavbu zařízení, která navýší kapacitu o jednu třídu. Má hotový projekt a stavební povolení a teď bude hledat dodavatele a zdroje financování. Potvrzuje starosta Jan Bozděch, zvolený za nezávislé kandidáty pro Klenčí. Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém ve městě. Nahradí původní tabule a směrovky z 90. let. Město za nový systém zaplatí téměř 6 milionů korun a většinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Podobu nového značení připravila kancelář architektury města. Instalaci systému město dokončí do poloviny června. Nové prvky se objeví hlavně v lázeňském centru a u nejvytíženějších míst. Italský cyklista Filippo Ganna ovládl 10. etapu Gira d'Italia. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Jan Hirt dojel na 81. místě a v průběžném pořadí mu patří 18. příčka. A dnešní počasí čekejte oblačno až zataženo. Během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21 na horách 14 až 17 stupňů. Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 102. kilometru u Heřmanovy Huti ve směru na Rozvadov dejte pozor na stojící porouchané nákladní vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V 19. století byl Bolevec velmi bohatou a prosperující obcí, proto byly statky na bolevecké návsi v jistém smyslu privilegované v celém plzeňském panství. Když se tu v 70. letech plánovala výstavba sídliště, měla celá vesnice i z domy zaniknout. Jenže místní potomci selských rodů se proti tomu postavili a podařilo se jim alespoň několik objektů přiléhajících k návsi zachránit. 11. díl dokumentárního seriálu Výtah mimo provoz nás už za chvilku zavede na plzeňské sídliště Bolevec. Tak si na to počkejte.

0: Dneska ráno máme 5 hodin a 40 minut. Bolevec, část Plzně, která se rozkládá na severním okraji města a nabízí zajímavou kombinaci historie a moderního bydlení. Původní vesnice, zmiňovaná už roku 1382, se pyšní zachovalým historickým jádrem, chráněným jako památková zóna s cennými usedlostmi z 18. až 20. století. Před námi je 11. díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Připravili ho Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Tentokrát krásně voní lípa, zpívají ptáci.
3: Okolo nás je spoustu sedláckých stavení.
4: Samá lidová architektura.
3: Přes, je tady krásné.
4: Přesto jsme na sídlišti. Přímo teda uprostřed sídliště, což je takové unikum sídliště Bolevec, jelikož tady zůstala původní vesnice zachována a kolem ní se nám tamhle hned za statky tyčí paneláky.
3: Lukáši Houško, dlužíte nám vysvětlení, co se odehrálo, že tenhle kousek historie soudruh nezbořil.
4: Původní plán byl, že se to tady celý splundruje, zbourá. Naštěstí Bolevec byl postaven v údolí, tady kolem teče potůček, který vyvírá potom na konci Bolevecký návsi. Pro stavbu sídliště to bylo úplně nevhodné, ne úplně ideálně vhodný terén. Stavitelé sídliště si potom řekli, čertopal, náves nám zůstane, budou tady vysazený stromy a máme hotový park zadarmo.
3: Ale všimněte si, jak to vlastně funguje. Domy okolo sebe jsou malé, jsou to statky a najednou tady máme hasičskou zbrojnici.
4: No, jo.
3: Stojí nám tady Majka a dokonce ji uhlídali, no, kdo by jim tady taky tu Majku podříznul, že jo?
4: Mimochodem, tamhle vidíme pokus o takzvanou humanizaci paneláku, to je téma 20.
3: Moment, říkáte humanizace paneláku, ukazujete tamhle, my jsme v rozhlase, Lukáši.
4: Nacházíme se tady na kraji bývalého Bolevce, koukáme na jeden takzvaný...
3: Takzvaný panelák.
4: Takzvaný panelák a za ním se nachází panelák, který má mansardu přes tři patra, to znamená přetaženou střechu přes tři patra vlastně horní.
3: Jsme v Kazňovské ulici.
4: Kazňovská ulice.
3: Kaši, já teďko přemýšlím, pojďte, já vám něco povím. Severní předměstí a tady ty ulice, Mířanská,
4: jsou všechny
3: Manětínská,
4: odkazují na sever Plzeňská, no.
3: Je to tak?
5: No.
4: Když půjdeme furt rovně Kazňovskou ulicí, tak jdeme k první základní škole a také k pomníku budovatelů města Plzně.
3: Pojďme tam. Tady vidíte dlouho?
6: Ne, asi druhým rokem.
3: Tady na Bolevci 2 roky. Ano. A neměla jste z toho strach tolika lidí?
6: Ne, neměla, vůbec ne, já jsem šla z Prahy do Plzně, takže...
3: Jste šla z metropole do pole.
6: Přesně tak.
3: A máte miminko?
6: Mám miminko.
3: Ale hodně malinké.
6: Hodně malinký, 6 týdnů.
3: Ježišmarja, pokáž se pojďme se podívat na miminko taky.
7: Neuvěřitelný.
3: Tak jo. Jak sa ono je zajímavé, že kde kdo by si mohl myslet, že první škola byla součástí sídliště, ale ono sídliště vyrostlo okolo ní.
4: Je to tak, začalo se tady stavbou školy, což je dost progresivní, protože vy vlastně nejdřív zajistíte tu službu a až potom nastěhujete kolem lidí. Developeři by se mohli dneska učit.
3: A Lukáši, vidíte tu skleněnou výstavu.
4: Boletický panel, ano, tady zůstal zachován, nezateplen.
3: Boletický panel, pokračuj. Oni to nevidí v tom rozhlase.
4: Je vlastně skleněná, podbarvený sklo, v tom je schovaná izolace a betonový podklad a je to stavební materiál, který umožňoval vlastně, aby ty stavby byly designovější, prostě dát nějakou tvář.
3: Vidíte, Lukáši, to je jako s tím vejcem. Některé české slepice snášejí ruská vejce. A v Přeštících v panelárně někdy dělali boletický panel.
4: Je to tak.
8: Já v Bolevci bydlím 31 let.
3: A co je tady nejhezčí?
8: No, tady je krásný. Lesy, rybníky, cyklostezky, co víc bych si mohla přát.
9: Myšlenkou na tvou lásku, smutku prodaná.
3: Procházíme se po boleveckém sídlišti v Jarním hávu a v Kazňovské ulici přicházíme k pískovcovému pomníku od Ladislava Fládra, který byl slavnostně odhalený už v roce 1986. Vyloženě tady tlačil čas. To bude žena. Jo.
4: Ano.
3: Na nohy na to už nebyl čas. Ta dáma. Tak buď to stojí zády, anebo jí neudělali obličej.
4: Pokud stojí zády, tak má prsa na zádech.
3: To je pravda, ona má prsa na zádech.
4: Ladislav Fládr, pomník budovatelů města Plzně.
3: Si všímáte detailů. S dokumentárním seriálem Českého rozhlasu Výtah mimo provoz jsme se toulali po plzeňském sídlišti Bolevec. Působí dobře. Je tady prostor, barvy, květiny, a také funkční vodní prvky. Jen jedna výtka. Krásné žardiniéry na pěší zóně od Františka Pavlase jsou zanedbané, a tak se za mistra s Lukášem přimlouváme.
0: A ve 12. dílu seriálu Výtah mimo provoz se přesuneme do Karlovarského kraje, kam se na další sídliště vydáme společně s Janou Stryčkovou.
5: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut schází do 6. hodiny.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia, povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin, 55 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Divadlo Jekátela v Plzni uvádí nové představení s názvem Skupa. Scénické kurikulum unikátního plzeňského artisty Josefa Skupy se hraje ve Velkém divadle od 19 hodin. Na nové scéně divadla Jekátela v Plzni v 19 hodin začíná balet Malý princ. Scénické zpracování slavného příběhu spojuje moderní choreografii, hudbu i silnou vizuální stránku. Základní umělecká škola Stříbro zve na akci Hrajeme si ve dvoře, která oživí nově zrekonstruovaný školní dvůr v Kostelní ulici hudbou Pod širým nebem. Žáci zde představí svoje umění v rámci festivalu ZUŠ Open od 14 hodin a 30 minut. V divadle Pluto v Plzni se od 19 hodin hraje hudební pořad Pletky Strausovy operetky. Diváci se můžou těšit na známé melodie i komediální atmosféru inspirovanou klasickou operetou. Základní umělecká škola Třemošná a Základní umělecká škola Kralovice připravili společný koncert v Mariánské Týnici. Od 17 hodin tam zahrají komorní soubory, které se letos účastní soutěží základních uměleckých škol. V galerii města Plzně si můžete do 5. července prohlédnout výstavu semestrálních prací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnera Západočeské univerzity v Plzni. Vernisáž výstavy s názvem Rovnováha se koná právě dnes. 5 hodin, 57 minut, za chvilku další zprávy a s nimi Petra Broučková.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni zahájili projekt, který ukazuje reakce evropských měst na změnu klimatu. Přestavbu bývalé cihelny v Blovicích chce město začít koncem června. Česko přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne postupně místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Vzájemně se inspirovat, to je cílem projektu Airbreath. Zapojilo se do něj 37 měst z 12 evropských zemí, včetně Plzně. Města se snaží přizpůsobit změnám klimatu a hledat přírodě blízká řešení. Jak upřesnil první náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů, konkrétně Plzeň v projektu ukazuje, jak aktuálně proměňuje náměstí republiky. To doplní stromy a nový systém hospodaření s dešťovou vodou.
3: Tak, aby voda neodtékala, ale vsakovala se přímo v prostředí náměstí. Zavádíme mnohem příjemnější řešení tepelné regulace prostřednictvím stromů. Toto všechno slouží členům tohoto sdružení měst jako ukázka a možná návod lepších řešení pro jejich města.
1: Blovice na jižním Plzeňsku hledají zhotovitele pro revitalizaci bývalé cihelny. S přestavbou areálu chce město začít zhruba do konce června. Nově bude cihelna sloužit jako prostor pro volný čas. Vznikne tam například téměř 2-kilometrová naučná stezka, popisuje nezávislý starosta Blovic Robert Zelenka.
4: Pak v té části vlastně, kde už nyní jsme vybudovali pump track, tam bude vybudován takový amfiteátr přírodní, budou tam griloviště, budou tam herní prvky pro děti, lavičky, bude tam i prostor se sociálním zázemím pro návštěvníky. V příštích letech tam budeme doplňovat další atrakce.
1: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená, byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes podvečer.
5: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
1: Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Zuna už dříve uvedl, že chce navýšit nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky.
0: Sport.
1: Fotbalisté Arsenalu získali po 22 letech titul v anglické Premier League. Hráči v tabulce druhého Manchesteru City totiž v předposledním kole remizovali na trávníku Bournemouthu 1-1. Londýňané mají tak před závěrečným utkáním soutěže v čele pořadí nedostižný 4-bodový náskok. V dalším úterním utkání Tottenham v brance s Čechem Antonínem Kinským prohrál na trávníku Chelsea 1-2 a stále nemá jistou záchranu.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 102. kilometru u Heřmanovy huti ve směru na Rozvadov stojí porouchané nákladní vozidlo. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné středeční ráno, plzeňský gólman Filip Herajt opět výrazně přispěl k úspěšné sezóně házenkářů talentu, kteří získali titul.
7: Já osobně musím říct, že před sezónou jsem říkal, že letos, jestli se dostaneme do finále, tak to ne, že bude zázrak, ale bude to určitě jako za těch posledních pár let nejtěžší vlastně sezona, aby jsme se tam dostali. A ke konci sezóny musím říct, že si to nějak sedlo, ten tým.
6: Dejte nám chviličku, uslyšíte víc.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
6: Středa 20. května. Díky, že jste s námi.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6:13, je tady kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety, v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
4: Takže pane řediteli, kde máme pokladníček?
3: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
5: Fenta je obrovská.
3: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz. Vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
5: Co je to Temelín?
3: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
6: Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
3: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
6: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
3: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.
0: V plzeňském kraji je aktuálně oblačno, až skoro zataženo, s teplotami od 6 do 9 stupňů Celsia. Odpoledne čekejte četnější přehánky, předpověď počasí na celý den přineseme za chvilku. Teď nám tady prší muži, It's Raining Men, song, který vám hrajeme v 6 hodin a 16 minut. Přejeme hezké ráno.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Za okamžik i činasky, tady je Český rozhlas Plzeň i dneska v roli rádia vašeho kraje.
1: Počasí.
0: V tom kraji očekáváme oblačno až zataženo, během dopoledne se od západu místy přidají přehánky nebo občasný déšť, v odpoledních hodinách budou srážky četnější, především v západní polovině kraje, ojediněle se může objevit taky bouřka. Nejvyšší denní teploty je mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia, k tomu slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Stížnost na život jsme dopsali v 6 hodin a skoro 24 minut. Házenkáři Plzně letos sesadili z českého trůnu Karvinou a po obratu v sérii o zlato z 0-2 na 3-2 na zápasy vrátili titul po třech letech na západ Čech. Svými výkony k tomu přispěl i gólman talentu Filip Herajt. Po skončení mistrovských oslav ho k mikrofonu pozval reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jaké byly, jak dlouho trvaly mistrovské oslavy?
2: Myslím si, že taky dva dny, no, byl víkend, takže potom v pondělí já jsem musel do práce, ale jako myslím si, že jsme to všichni určitě užili, no.
1: Tu cestu z Karviné s pohárem máte už vlastně nacvičenou?
2: Je to tak, myslím si, že jsme se po minulém roce poučili a trošku jsme opustili autobus v lepším stavu. I autobus v lepším stavu určitě si myslím a pak jsme pokračovali vlastně až do světla, no. Některý nejmenovaný jedinci jeli non-stop a my jsme se pak připojili druhý den zase k ním a pokračovali jsme až do večera.
1: Podle hlasu hodně se zpívalo, nebo nějaká alergie přišla jarní?
2: Je to tak, dneska už mluvím docela dobře, bych chtěl říct. Dva dny zpátky to bylo mnohem horší, ale určitě no, tak cesta v buse zpátky se domluvím z Karviny, nějaký písničky tam byly a je to tak, no, odnesem to.
1: Jaké byly gratulace od kamaráda a spolupracovníka z práce Karla Šmída, bývalého gulmanského kolegy tady z Plzně?
2: Jo, tak s Kajou jsme se viděli vlastně v neděli po zápase, který se k nám vlastně přijel připojit, podívat se na nás, takže s ním jsme se bavili takhle druhý den, takže ten určitě gratuloval. No, doufám, že i trošku záviděl, trošku pošťouchnul.
1: Ten titulový zápas byl poslední pro Ondřeje Šafránka, Jakuba Šindeláře. Jaké bude to loučení s nimi, nebo jaký bude talent bez nich?
2: Jsou to dvě obrovské osobnosti. Odehráli tady spoustu let, myslím, že Kuba Šindelář 17, Šafy 12, takže jako znát to bude extrémně. Jo, byly to obrovské osobnosti, jsem rád, že jsme se s nimi rozloučili titulem. I pro ně to hodně znamenalo, jak pro nás. Bylo to hodně emoční po tom zápase, takže říkám, bylo to úžasný a já bych chtěl určitě poděkovat za to, co tady nechali, co obětovali pro tu házenou vlastně, protože sám to moc dobře vím, že toho času to zabere spousta, když tomu pracuju, jako oni dva taky pracují, takže je to extrémně náročné a obdivuji, že to drželi takhle dlouho a děkuji jim, no, za to, že tady s námi byli.
1: Dá se říct, že ta cesta letošní za titulem byla nejtěžší z těch triumfů, které už jste tady slavili v Plzni?
2: Já osobně musím říct, že před sezónou jsem říkal, že letos, jestli se dostaneme do finále, tak to ne, že bude zázrak, ale bude to určitě jako za těch posledních pár let nejtěžší vlastně sezona, aby jsme se tam dostali. A ke konci sezony musím říct, že se to nějak sedlo ten tým a začali jsme hrát líp, bych řekl, a dostali jsme se tam ne v pohodě, ale dostali jsme se tam docela jako suverénně a neby toho, že odešel třeba Solák z Karviny, tak si myslím, že ty šance byly mnohem menší. Jo, teďko díky tomu, že jim odešel Dominik Solák, tak jim to hrozně ubilo. Hráli to vlastně na tři spojky místo se Solákem třeba na čtyři, neměli tak široký kádr a nám to strašně pomohlo tohle z toho, ale říkám, před sezonou bych to vůbec netipoval, že to letos vyhrajem, když to řeknu blbě, doufal jsem v to, ale před sezonou jsem se nebyl tak sebejistý. No.
1: Nějaký krizový moment v tom playoff byl, třeba závěr třetího semifinále na Dukle?
2: Na té Dukle tam jsme zkazili vlastně ten domácí zápas jeden, ale řekli jsme si, že musíme prostě porazit, ale Dukla je šikovný soupeř, stačilo málo a oni na ty sedmičky vyhráli, oni vedli by 2-1, už to mohlo být všechno jinak. Jo. Přijde mi, že ta liga se jako mnohem víc vyrovnává, Dukla jde extrémně nahoru, teď jim zase odešel Jonáš Josef, takže příští rok uvidíme, jak na tom budou. Ale jsem rád, že jsme postupili docela suverénně a pak vlastně přišlo finále, kdy jsme prohrávali 2-0 s Karvinou. Trošku jsem už v hlavě v koutku měl, jako, že to je ztracený, ale řekli jsme si, že už nemáme co ztratit v tu chvíli, když to bylo 0-2 a naštěstí nás to tak nakoplo, že jsme si pro to potom došli. No.
1: Kdo to nakopl v té kabině? Kdo říkal za toho stavu 0-2, že nic není ztracené?
2: Hodně nás nakoplo, když jsme si povídali takhle s klukama, Ondra Šafrán tam je nějaký lehký svůj prostor, to nás taky nakoplo a prostě chtěli jsme to dělat i pro ty kluky. Jo, taky bylo důležité, že oni dva odcházeli, Ondra se Šindelem a to si myslím, že nás taky extrémně nakoplo, že jsme to taky hráli pro ně trošku od srdíčka. No.
1: Popisuje gólman talentu Filip Herajt z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dneškem pokračuje vojenské cvičení Safeguard 2026 v Plzni. Tématem jsou ochrana a střežení objektů v okolí třídícího centra České pošty v Křimicích a v blízkosti železničního mostu přes Berounku a Jateční ulice ho organizuje krajské vojenské velitelství. V oblasti se pohybují vojáci a vojenská technika. Součástí výcviku jsou i cvičné výbuchy, dýmovnice a zvýšená hlučnost. Vojenské velitelství upozorňuje, že se nejedná o mimořádnou událost ani ohrožení obyvatel. Cvičení je naplánované ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Na zámku v Horšovském Týně na Domažlicku chtějí letos provizorně opravit zeď kolem zámeckého parku. Měří zhruba 5 kilometrů a místy je pobořená nebo chybí. Kvůli tomu do parku snadno proniká černá zvěř, která ničí louky a výsadbu. Kastelán Jan Rozendorfský uvedl, že se s památkovým dozorem dohodli, že se zdi opraví pomocí armovacího pletiva, aby se zabránilo vstupu zvěře do zámeckého parku. Plzeňský kraj postaví v Sušici novou výjezdovou základnu pro svou zdravotnickou záchrannou službu. Do konce května vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jak uvedl krajský radní Tomáš Soukup z hnutí ANO, objekt za zhruba 50 milionů korun bude přímo v areálu nemocnice a nahradí dosavadní nevyhovující prostory. Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Z pozice jej odvolal rektor VŠE Petr Dvořák za Ševčíkovo nevhodné chování na veřejnosti. Dnes se čeští hokejisté na mistrovství světa utkají od 16 hodin a 20 minut s Itálií. Ta včera prohrála s Norskem 0-4. Slovensko zvítězilo po nájezdech 5-4 nad Slovinskem. Lotyši podlehli Rakušanům 1-3 a Britové prohráli s Maďary 0-5. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dejte pozor na silnici 20 mezi Životicemi a Třepčicemi na jižním Plzeňsku. Pohybují se tam labutě na komunikaci. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: Zvlášť jestli za sebou máte dlouhou noc, vám do nového dne přejeme hodně energie na hodinách 6 hodin a skoro 42 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit a čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Divadelní a taneční představení, sousedská hostina, zážitková procházka, rituál i bytové divadlo nabízí Mezinárodní festival Na Stevřeno. Propojuje umělce s obyvateli a místní komunitou plzeňské čtvrti Jižní Předměstí a Bory. Začíná dnes na kulturní scéně Moving Station a veškeré podrobnosti sdělíme ještě do 7. hodiny.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin a 640 minut.
1: Počasí.
0: Dneska očekáváme oblačno až zataženo, během dopoledne se od západu místy přidají přehánky nebo občasný déšť, v odpoledních hodinách budou srážky četnější, především v západní polovině kraje. Ojediněle se může objevit taky bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia, k tomu slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ještě necelých 10 minut a zaklepe 7. hodina. Přejeme hezké ráno. Začíná Mezinárodní festival alternativního divadla Na Stevřeno. Propojuje umělce s místní komunitou a obyvateli plzeňské čtvrti Jižní Předměstí a Bory. Symbolem festivalu jsou pootevřené dveře, chcete-li nastevřené. Dveře k novým setkáním, zážitkům a nečekaným perspektivám. 6. ročník festivalu začíná dnes na plzeňské scéně Moving Station.
1: Letošní festival Nastevřeno trvá 5 dní do neděle. Co je letošním tématem?
2: Pronikání přírody do města, města do přírody a přírody do lidských osudů.
1: Popisuje umělecký ředitel festivalu Roman Černík.
2: Máme ten kvadrant vymezený Borskou ulicí, náměstím Českých bratří a Hvězdou a univerzitou. Část věcí se bude odehrávat přímo vlastně i v takové té zvláštní, ještě my tomu říkáme, městská lesostep mezi Borskou ulicí a univerzitou.
1: Co návštěvníky za nastevřenými dveřmi letos čeká?
2: Bude tady bytové divadlo, navštívíme jeden byt tady v sousedství, budeme mít cosi mezi tanečním rituálem a rave party, budeme mít taneční inscenaci Duncan Centra, které zakončí celý ten festival. Budou tady performeři z Polska, kteří vychází z Grotovského, budou tady street performeři němečtí.
1: Festival se zabývá také environmentálními tématy. Vy jste přizvali ke spolupráci společnost Divadlo Setkání.
2: Vznikla taková zvláštní zážitková mapa, budou tam taková zastavení, oni kontaktovali lidi, kteří se kolem toho prostoru pohybují a vlastně se zabýváme prostorem, který mizí, protože tam začíná teď velká výstavba.
1: Festival má i přesah, vy zapojujete i místní komunity.
2: Je to tak, že budou tady svůj programy mít studenti ze Sutnarovy fakulty, ale budou to i lidé z místních spolků. Chystáme na náměstí Českých bratří sousedskou večeři, setkání, kterou děláme společně se spolkem Jižák, což jsou lidé opravdu tady žijící.
1: Takže to je místní komunita, pak tady jsou místní plzeňští umělci, pak i mimo plzeňští a i mezinárodní.
2: Já určitě upozorním na Johana Gemlinga, to je významný současný světový performer, který jednak tady bude mít svou vlastní akci, ale bude také učit seminaristi, kteří sem přijíždí z různých zemí. Pak tady budou lidé z centra Grotovského, divadlo Kokiu, což jsou Poláci pracující na takové tělesném vyjadřování. Hodně se těším na koncert, který proběhne v chrámu mistra Jana Zusy, a to je anglicko-švédská performerka Vida, která pracuje se zvuky.
1: Mě zaujalo to bytové divadlo a Dora Kaprálová, která letos dostala cenu Magnesia Litery.
2: To je normální, skutečný byt. Domluvili jsme sousedy, kteří nás přijali, a divadlo, které to dělá, se jmenuje Mikroteátr. Je to jedna

0: renomovaný divadelní soubor Tantenhorst.
1: Přijíždí s inscenací Děti U, což je taková hodně členitá záležitost, taková událost, kde je prvek koncertu současné vážné hudby, kde je odborná přednáška, kde je taneční pasáž, kde je meditativní poslechová pasáž a zabývají se tématem dětské paliativní péče.
0: Část programů je zdarma, na vybrané akce je nutné zakoupit vstupenky na webových stránkách festivalu Nastavřeno. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce.

0: Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: PPP okna. Plastová okna a dveře vyráběny v Plzeňském kraji. Stínící technika, žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu. Namontujeme, se řídíme, přetěsníme, přesklíme. Pokaždé perfektně provedená práce, poctiví prodejci, profesionálové. Na všechna naše P se můžete spolehnout. Volejte 724 361 420.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Centrum robotické rehabilitace otevřeli ve fakultní nemocnici v Plzni na Borech. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne postupně místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Nové centrum robotické rehabilitace vzniklo ve fakultní nemocnici v Plzni. Oddělení sídlí v suterénu jedné z budov v areálu bývalé vojenské nemocnice na Borech. Kromě rekonstrukce nových prostor jsou tam i nejmodernější přístroje za zhruba 32 milionů korun, říká ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek.
5: Pořídili jsme robota na trénink chůze, nicméně nám jde opravdu o to, aby jsme tady posílili tu rehabilitační a následnou péči a vzhledem k tomu, že tady budeme koncentrovat do budoucnosti pacienty z léčebny dlouhodobě nemocných z geriatrie a po neurochirurgických zákrocích, to znamená i mrtvice, tak chceme, aby tato část byla opravdu špičkově vybavena a aby jsme mohli rozšiřovat to portfolio služeb, který budeme dávat.
0: Dobřany na jižním Plzeňsku plánují zpřístupnit i nejvyšší patro městské zvonice na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Ještě předtím je ale nutné opravit poškozenou zvonovou stolici, která je na hraně životnosti, říká nezávislý dobřanský starosta Martin Sobotka.
6: Místo toho provizoria tam vznikne poctivá, stará, řemeslná, dřevěná zvonová stolice a pak vrátíme zvonu srdce, které mimo jiné kvůli té špatné statice vypadlo a zároveň pustíme lidi až nahoru do věže, kde ten výhled bude ještě o kus lepší, než je dneska.
0: S výměnou zvonové stolice a následným zpřístupněním horního patra zvonice počítají Dobřany v příštím roce. Americké ministerstvo spravedlnosti zastavilo všechny probíhající daňové kontroly prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny i firem. Vyplývá to z dokumentu podepsaného úřadujícím ministrem Toddem Blanchem. Trump má podle něj být navždy chráněný před stíháním za nezaplacené daně. Opozice hovoří o zneužití úřadu. Sport. Hokejisté Slovinska se na mistrovství světa postarali o další překvapení. Po českých reprezentantech s nimi ztráceli i Slováci. V základní hrací době byl zápas nerozhodně 4-4. Slovensko nakonec zvítězilo 5-4 po nájezdech. V dalších úterních utkáních Lotyši podlehli Rakušanům 1-3, Italové Norům 0-4 a Britové prohráli s Maďary 0-5. Češi dnes nastoupí proti Itálii v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný dešť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 27 ve směru na Přeštice leží před křižovatkou na Dobřany sražená srna. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemné středeční ráno vám přejeme. Už za chvilku budeme opět mluvit o chystaném lomu na těžbu živce v Benešovicích na Tachovsku. Včera se totiž lidé mohli k záměru vyjádřit během veřejného projednání a my víme, co při něm zaznělo. Než se s informacemi ve studiu zastaví redaktor Lukáš Milota, ještě tady budou děti v rubrice Ahoj rádio.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíč.

Co je to panika? Za chvilku nám to řeknou děti v dalším novém díle rubriky Ahoj rádio. Ještě předtím lekce angličtiny. Panika je panic, což ví i náš Jeník. Píše se to panic a kdo jendu zná víc, ví, že on je panic, což je pěkně na nic. Uklidni se, Jeníku, hlavně žádnou paniku. Všem dnům konec není, jednou se to změní. A ty zjistíš, jak je ti s touhou, s vášní, v obětí.

0: 7 hodin, 11 minut, co si budeme povídat, každý z nás občas panikaří. A co si o panice myslí malé děti? Zeptali jsme se na 4. základní škole v Plzni.
1: Co je to panika?
2: Panika je, když je třeba nějaká válka a někdo panikaří, že nechce, aby umřel.
3: Panika je to, že lidi se leknou a utíkají.
4: Třeba

0: 7 hodin a 17 minut, to u nás ukazují hodiny, tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: A to i na plzeňské pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, kde je Marta Sucha. Jak to vypadá venku? Dobrý den.
2: Dobré ráno, je oblačno až skoro zataženo, teploty se pohybují mezi 8 a 11 stupni Celsia, a to ve všech polohách i na horách. V našem regionu jsme zatím bez srážek, za hranicemi v Bavorském už přehánky se vyskytují.
0: A přijdou k nám tedy přes den?
2: Přijdou, musíme s nimi počítat, počasí dnes bude ovlivňovat okluzní fronta, která bude postupovat přes naše území k východu, bude hodně oblačnosti, oblačno až zataženo a počítáme tedy i se srážkami, s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Budou se vyskytovat lokálně už dopoledne, zejména tedy na západě kraje, odpoledne a večer budou četnější a vyloučit nemůžeme ani bouřku. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách na 14 až 17 stupňů a vítr tempované slabý, odpoledne pak mírný západní až jihozápadní průměrnou rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Děkujeme a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Už je?

0: na čase být.
1: 7 hodin 22 minut lidé se vyjádřili k plánovanému lomu na těžbu živce v Benešovicích na Tachovsku, a to při veřejném projednání, které na včerejší odpoledne naplánoval Plzeňský kraj. Lom chce otevřít a 30 let provozovat soukromý investor LB Minerals. Veřejné projednání uspořádal krajský úřad v Plzni v rámci posuzování vlivu chystaného lomu na životní prostředí. Právě dopadů na přírodu se lidé v Benešovicích nebo ve Stříbře obávají. Včera se tak mohli ptát přímo investora a krajských úředníků, kteří budou vydávat k tomu stanovisko. Veřejné projednání mělo online formu, no a všechno sledoval reportér Lukáš Milota, který v tuto chvíli zasedl ve studiu. Vítej, hezké ráno.
2: Hezké ráno. Tak doplním, že investor tedy měl povinnost zpracovat ten posudek EIA, o kterém včera byla řeč. A tento posudek, byť tedy konstatoval, že ten záměr toho lomu je akceptovatelný, tak rozporovali Benešovice, Stříbro, Kladruby a stovky lidí, kteří se podepsali po takové společné nesouhlasné prohlášení. Krajský úřad tedy nařídil veřejné projednání a v něm zaznělo mnoho různých podnětů a ty budou zapracované do oponentního posudku a na základě tohoto posudku pak krajský úřad vydá závazné stanovisko pro ten lom a to bude buď kladné nebo záporné.
1: Lukáši, jaký byl o to veřejné projednání zájem a kdo se ho zúčastnil?
2: Ano, už jsme včera zmínili ráno, že ta forma byla taková pro někoho sporná, protože krajský úřad nařídil online formu, tedy dálkový přístup, že se lidé můžou připojit přes počítač k tomuto projednání a můžou diskutovat takhle na dálku. Nicméně toto se nelíbilo Benešovicím ani Stříbru. Ty řekli, že je to diskriminační třeba pro starší občany, kteří asi mají problém trochu se připojit přes mobil třeba k tomuto projednání. Říkali, že bylo možné uspořádat takové projednání i pro více lidí třeba v kině ve Stříbře a že to budou rozporovat toto, že to nechají přezkoumat. Dokonce Benešovice budou požadovat snad i opakování toho veřejného projednání a to prezenční formou. Nicméně kraj řekl, že toto je v souladu s legislativou a že chtěli právě umožnit, aby se mohlo připojit více lidí. Ve Benešovice to ale nenechali jen tak a uspořádali v místním motorestu setkání, kam přenášeli pomocí techniky toto veřejné projednání na plátno, takže lidé mohli, pokud chtěli, přijít do motorestu a takhle na dálku diskutovat. Na dálku diskutovalo zhruba 80 lidí, byli tam právě úředníci kraje, byl tam zástupce investora, byli tam ti, kteří zpracovávali ten posudek EIA, byli tam starostové okolních obcí. No a v tom motorestu se, můžu říct, nás sešlo, protože já jsem se toho také účastnil jako pozorovatel a novinář, tak nás tam bylo zhruba 50 postupně tedy, ale těch lidí ubývalo, po 2 hodinách nás tam bylo kolem 30 a řeknu, že to projednání trvalo 6 hodin, takže opravdu to bylo velmi dlouhé a velmi mnoho informací tam zaznělo.
1: A k tomu zásadnímu, co během jednání zaznělo?
2: Zaznělo tam, že lom bude provozován, pokud bude povolen od roku 29 do roku 59, že se počítá z 10 odstřely ročně, že ten lom by měl být v provozu přibližně 200 dnů v roce. Počítá se s tím, že by projelo kolem toho lomu nebo těmi okolními osadami 21 aut plných, 21 aut prázdných, tedy 42 vozidel za den. A také se tady píše, že nebo také zaznělo z úst kritiků, což jsou právě lidé z Benešovic nebo ze Stříbra, že ta EIA, ten posudek je nedostatečná, vadí lidem, že by přišli o zdroj pitné vody, bojí se hluku, bojí se prašnosti. Z úst zpracovatelů toho posudku zaznělo, ano, že to není pozitivní pro život takový lom, ale že tak, jak je naplánovaný, bude plnit limity.
1: Co dál účastníky toho veřejného projednání zajímalo?
2: Mě zaujalo třeba to, že jeden z účastníků řekl, že ten lom bude mít vliv na duševní zdraví, že způsobí v lidech strach a různý stres z toho, že 30 let budou žít vedle nějakého lomu. Nicméně tam zaznělo z úst těch zpracovatelů, že na to nejsou žádná měřítka, že toto rozhodně posudek EIA nějakým způsobem nehodnotí a ani neví, jakým způsobem by to dokázali vyhodnotit.
1: A v závěru poprosím už jenom stručně, co se bude dít dál?
2: Ano, tak všechno, co včera zaznělo, musí ten zpracovatel oponentního posudku zapracovat do toho oponentního posudku. On má 60 dní na to od předání dokumentace, aby ten posudek zpracoval. Zazněla tam zásadní věc, že zpracovatel posudku řekl, že je jasné, že pokud jakoby může něco závazně říci tomu investorovi, tak je to, že musí být náhradní zdroj pitné vody pro Benešovice. A to buď to vodovodem z Milíkova do Benešovic a nebo náhradní vrt. To bude podmínka, pokud by došlo na skutečně na hornickou činnost, tak před započetím hornické činnosti musí být vyřešen náhradní zdroj pitné vody. No a jakmile bude oponentní posudek na stole, tak pak bude 30 dnů na to, aby kraj vydal stanovisko. A to buď závazné, nebo buď to kladné, nebo záporné.
1: Dodává Lukáš Milota, který samozřejmě bude situaci i nadále sledovat. Za stávající informace díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nové centrum robotické rehabilitace vzniklo ve fakultní nemocnici v Plzni. Oddělení sídlí v suterénu jedné z budov v areálu bývalé vojenské nemocnice na Borech. V centru jsou moderní přístroje za desítky milionů korun, které pomáhají lidem s obnovou hybnosti a díky interaktivním prvkům je motivují ke cvičení, uvedla lékařka centra Tereza Cejpková. V klášteře v Plasích na severním Plzeňsku dokončují rekonstrukci Santiniho altánu. Aktuálně tam restaurátoři vracejí a doplňují barokní štuky. Kastelán Pavel Duchoň uvedl, že altán bude jednou z novinek hlavní letní sezony. Třída s výukou německého jazyka by mohla vzniknout v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Městys plánuje přístavbu zařízení, která navýší kapacitu o jednu třídu. Má hotový projekt a stavební povolení a teď bude hledat dodavatele a zdroje financování. Potvrzuje starosta Jan Bozděk, zvolený za nezávislé kandidáty pro Klenčí. Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, uvedl Vojtěch. Fotbalisté Arsenalu získali po 22 letech titul v anglické Premier League. Hráči v tabulce druhého Manchesteru City totiž v předposledním kole remizovali na trávníku Bournemouthu 1-1. Londýňané tak mají před závěrečným utkáním soutěže v čele pořadí nedostižný 4-bodový náskok. A dnešní počasí. Čekejte oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte na dálnici D5 na 89. kilometru u Líní ve směru na Rozvadov. Leží tam kovové zarážky v pravém jízdním pruhu. Na dálnici D5 na 102. kilometru ve směru na Rozvadov stojí pro defekt na pneumatice nákladní vozidlo. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: U pečovatelského domu v Boru vznikne odpočinková zóna pro seniory. Genetik František Lošan je i v 87 letech stále oddaný svému povolání a byl proveden mimořádný rozbor vody z pítka u Lehomy a pramene Prdlavka ve Strážově. Víc řekneme za chvilku v rubrice O čem se píše.

0: 7 hodin a 40 minut.
1: O čem se píše?
0: Park a relaxační zóna pro seniory vzniknou v blízkosti domu s pečovatelskou službou v Boru, uvádí to borský zpravodaj. Prostor ještě letos nabídne klidné místo pro setkávání, odpočinek a krátké procházky. Jedná se o závěrečnou investiční akci spojenou s novým pečovatelským domem. Už loni vedle něj přibylo parkoviště vyhrazené pro obyvatele domu. Genetik František Lovšan před téměř 50 lety založil oddělení lékařské genetiky v plzeňské fakultní nemocnici. Později se osamostatnil a se svými dětmi vytvořil vlastní podnik v Plzni Černicích. Tam i v 87 letech stále pracuje, podílí se na aktivitách v plzeňském Lions klubu a raduje se ze svých dětí, vnoučat i pravnoučat. S životní cestou Františka Lovšana se můžete blíž seznámit na našem rozhlasovém webu. Mimořádný rozbor kvality vody z Pítka u Lehomy a pramene Prdlavka ve Strážově ukázal, že voda je pitná. Jak se dočtete ve strážovském občasníku, přísné limity voda z obou míst splnila ve všech parametrech. Ani jeden z těchto zdrojů ale není pravidelně sledován.

0: 3:15.
1: Počasí.
0: V regionu dneska očekáváme oblačno až zataženo. Během dopoledne se od západu místy přidají přehánky nebo občasný déšť. V odpoledních hodinách budou srážky četnější, především v západní polovině kraje. Ojediněle se může objevit taky bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. V přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Poklusem klus k telefonické soutěži, která začíná v 7 hodin a 50 minut. Milostný příběh ve velkém romantickém baletu. Představení exotiky, vášně a osudových rozhodnutí, kde se nový svět střetává s realitou dvorských povinností. Velkolepá hudba a vizuální bohatost podtrhují dramatický příběh. Pojďte s námi na představení La Bayadère, které se uskuteční ve Velkém divadle v Plzni 27. května od 19 hodin. Dvě volné vstupenky jsou k mání na čísle 221 554 222. Hudební skladatel, dirigent a houslový virtuos Ludwig Vinkus, autor hudby k tomuto představení, byl národností Němec, Rakušan anebo Švýcar. Představení La Bayadère se ve Velkém divadle v Plzni koná 27. května od 19 hodin a uznejte, nemůžete u toho chybět. Dvě volné vstupenky čekají na vás. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Květa z Plzně.
0: Paní Květo, zdravím vás. Tak povídejte, ano, co jste si vybrala?
1: No, já bych řekla Ačko.
0: Ačko, Němec.
1: No.
0: Nein. Bohužel ne, je mi líto.
1: Dobře, děkuji.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou. Tady bylo zklamání, to je mi moc líto. Počkáme na někoho dalšího. 221 554 222, hezké ráno. Dobrý den, nějaký špatný signál, koho tam máme?
2: Tady Petra.
0: Tak, já si tady stlumím tu hudbu, protože jsem vám skutečně nerozuměl. Ještě jednou, prosím.
2: Tady Petra.
0: Petra. Petro, nemáte mě přepnutého na nějaké handsfree nebo něco podobného?
2: Ne, nemám.
0: Máte mě na uchu, teď je to lepší. Tak, Petro, povídejte.
2: Tak já bych řekla, že to byl Rakušan.
0: Že to byl Rakušan, byl to Rakušan. A 27. května v 7 večer sedíte v divadle, ať je to krásná podívaná. Naschledanou.
2: Tak to je skvělé, naschledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci.

0: informaci. Středeční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Český rozhlas Plzeň zve na páteční muzejní noc. Plzeňský kraj vybuduje v Sušici novou budovu pro záchranou službu. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne postupně místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezkou středu u zpráv přeje Petra Broučková. Český rozhlas Plzeň je i letos součástí Národního festivalu muzejních nocí. Už tento pátek je možné navštívit jeho budovu na náměstí Míru. Připravené budou 4 tematické prohlídky. První začíná v 17 a poslední ve 21 hodin. Vysílacími a nahrávacími studii bude návštěvníky vůbec poprvé provázet moderátor Stanislav Jurík a zavede je i do rozhlasového muzea.
3: Se podíváme na staré rozhlasové exponáty, na stroje, na kterých se pracovalo ještě v době, kdy jsem sem na sklonku 90. let přišel. No a jako takovou perličku jsem si vymyslel, že bych návštěvníkům něco zahrál a zaspíval u piana ve velkém činoherním studiu, protože je to nádherný nástroj a hraju na něj docela rád.
2: Místo na prohlídce si můžou zájemci rezervovat už teď, a to na recepci v budově rozhlasu na náměstí Míru. Plzeňský kraj postaví v Sušici novou výjezdovou základnu pro svou zdravotnickou záchranou službu. Do konce května vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby. Objekt za zhruba 50 milionů korun bude přímo v areálu nemocnice a nahradí dosavadní nevyhovující prostory. Parametry základny upřesňuje krajský radní Tomáš Soukup z hnutí ANO.
4: Vznikne tam 5 výjezdních míst záchranky, vznikne tam zázemí v podstatě pro celý ten tým, vznikne tam nový heliport, který bude už odpovídat novým standardům, protože to stávající místo na přistávání mohli přistávat pouze vojáci. Je známo, že se předpokládá, že bude lítat leteckou záchrannou službu civilní letectví, takže my s tím počítáme, vznikne i nový heliport a nová příjezdová cesta.
2: Plzeňský kraj staví zároveň základnu v Rokycanech. Novostavba za 52 milionů korun má být hotová příští rok v lednu. Premiér Andrej Babiš jedná s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Ten má premiérovi představit novou koncepci armády až do roku 2040. Zuna chce naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany. Zaměřit se chce taky na lidské zdroje a navýšit třeba počty vojáků. Izraelské útoky na jih Libanonu za uplynulý den nepřežilo 19 lidí, včetně 3 dětí a 4 žen. Přes 30 lidí utrpělo zranění, uvedlo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Po střetu izraelské armády, která okupuje jih země s militantním hnutím Hizballáh, zemřel taky jeden izraelský voják. Boje pokračují přesto, že stále oficiálně platí příměří, které zprostředkovaly Spojené státy.
0: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale po porážce se Slovinskem nepřipouští asistent trenéra Jiří Kalous, že by došlo k podcenění soupeře.
5: Nás ta zkušenost naučila, že prostě pro nás není lehký soupeř. Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní. Tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět vstup do utkání.
2: Zápas začne v 16 hodin a 20 minut.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 se od 7. kilometru před Prahou tvoří kolona. Dojíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
4: Středa 20. května, jestli máte doma nějakého oslavence, potěšte ho písničkou, po 12. hodině je tady od toho pořad písničky pro vás. Objednávky už přijímáme na adrese písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. Ještě jednou zopakuji, písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. Máme 5 minut po 8. hodině, za chvilku zamíříme do geometrického středu Česka. Kde ho najdeme, to poví v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písaří. I nadále přejeme hezký den.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho

0: 8 hodin a 17 minut, chodit na běžícím pásu zavěšený na speciálních kšandách a všechno sledovat na obrazovce. Tak vypadá nácvik chůze v novém centru robotické rehabilitace v Plzeňské fakultní nemocnici. Moderní přístroje tam pomáhají pacientům po úrazech i po mrtvicích.
1: Tak jak se vám šlape v tom závěsu?
2: No, docela se mi šlape dobře, ale je to zabíračka.
1: A cítíte nějaké zlepšení?
2: Jo, určitě. Ty nohy jsou takový jako jistější. Chodil jsem vo francouzské a teď chodím vo hůlce.
0: Celá reportáž za chvilku.
3: Počasí.
0: V regionu dneska očekáváme oblačno až zataženo. Během dopoledne se od západu místy přidají přehánky nebo občasný déšť. V odpoledních hodinách budou srážky četnější, především v západní polovině kraje. Ojediněle se může objevit taky bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia, slabý západní až jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v přehánkách nebo případné bouřce přechodně zesílí.
3: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 21 minut, rychlejší návrat do běžného života umožní nově pacientům Plzeňské fakultní nemocnice Centrum robotické rehabilitace. Pomáhá především lidem po vážných úrazech, po mozkové příhodě a dalších neurologických onemocněních. Přístroje za desítky milionů korun pomáhají lidem s obnovením hybnosti a díky interaktivním prvkům je taky víc motivují ke cvičení.
1: Teďka, pane Berger, potřebujeme, aby ty stopy byly zelený, takže je důležitý zvednout kyčel, zvednout koleno a snažit se o co nejdelší krok, jo?
2: Instrukce pacientovi tady dává ergoterapeutka Veronika Sládková.
1: Ten přístroj pracuje s odlehčením, kdy my můžeme vybrat, jak moc pacient musí zabírat a jak moc je veden těma ortézama. Potom skrze různý hry působíme na jeho motivaci, aby byl ten stereotyp té chůze co nejsprávnější.
2: Chůzi tady nacvičuje Jan Berger. Tak jak se vám šlape v tom závěsu?
3: No, docela se mi šlape dobře, ale je to zabíračka.
2: A cítíte nějaké zlepšení?
3: Jo, určitě. Ty nohy jsou takový jako jistější. Chodil jsem vo francouzské a teďko chodím vo hůlce.
2: Tak za chvilku možná bez ní.
3: No, to doufám. Kvůli tomu to asi je.
2: S pacientkou tady právě cviky provádí fyzioterapeutka Pavla Martínková.
4: Tento přístroj funguje na principu vibrací, kdy přes nervové dráhy vede signál do mozku a mozek to interpretuje jako pohyb, což znamená, laicky řečeno, že pacient, byť je nehybný, tak mozek si myslí, že se hýbá.
2: A jaká je vaše úloha?
4: Samozřejmě nastavit správně ty vibrační krabičky na jednotlivý končetinu a nastavit terapeutický plán, který pan doktor nebo paní doktorka pacientovi předepsali.
2: Jak vám to třeba ulehčuje tu práci, nebo jak to vnímáte? Je to asi rozdíl oproti klasické terapii?
4: Samozřejmě, že ten přístroj je velkou pomocí pro nás, pro fyzioterapeuty, jelikož nám pomáhají a usnadňují tu práci. A hlavně to pomáhá od bolesti pacientů, obzvláště tento přístroj určitě.
2: Tady to robotické centrum dokáže nahradit fyzioterapeuty a rehabilitační pracovníky?
5: Určitě ne. Ruce fyzioterapeuta a ergoterapeuta v tom našem oboru budou vždycky to nejcennější a to žádný robot nikdy nenahradí, ale je to příjemný a vítaný pomocník, někdy i společník.
2: Říká lékařka Tereza Cejpková.
5: Nejvíce pro pacienty po cévních mozkových příhodách, pro pacienty s neurologickými diagnózami, nejčastěji pro pacienty s roztroušenou sklerózou, pro pacienty po ortopedických operacích, ale já si myslím, že směle se na tom dá využít i pacient, který přijde k nám do ambulance a prostě ho třeba jenom bolí záda.
2: Centrum robotické rehabilitace teď ve zkušebním provozu odbaví zhruba 10 pacientů denně, časem by to mohlo být ještě víc. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Nestihli jste náš letošní den otevřených dveří? Do budovy Českého rozhlasu Plzeň se můžete znovu podívat už tento pátek. V rámci muzejní noci jsou pro vás připraveny 4 různé prohlídky. První v 17 a poslední ve 20 hodin. Podrobnosti zjistíte na webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Rezervujte si vaši prohlídku na telefonním čísle 221 554 200. Muzejní noc v Českém rozhlase Plzeň. V pátek 22. května.
4: Přijďte na Den dětí s policií České republiky. Těšit se můžete na ukázky techniky, soutěže a letos navíc i Plzeňský den proti vloupání. Děti se vydají na stezku detektivem na jeden den a rodiče se dozví, jak zabezpečit svůj domov. Nenechte si ujít den plný zážitků i užitečných rad. V sobotu 6. června ve Škodalandu v Plzni od 11 hodin.
5: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: V nemocnici Hořovice na Berounsku vznikne výuková učebna i zázemí pro klinickou praxi studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity. Memorandum o dlouhodobé spolupráci podepsali rektor univerzity Miroslav Lávička a majitel zdravotnické společnosti Akeso Sotirios Zavalianis. Nýřany na severním Plzeňsku začnou s obnovou centrální kotelny na horním sídlišti. Do opravy kotle a domovních předávacích stanic město investuje 26 milionů korun. Zařízení rozvádí teplo do všech panelových domů na sídlišti, uvedla nezávislá starostka Nýřan Pavlína Cajsová. Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Z pozice jej odvolal rektor VŠE Petr Dvořák za Ševčíkovo nevhodné chování na veřejnosti. Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená, byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes podvečer. Dnes se čeští hokejisté na mistrovství světa utkají od 16 hodin a 20 minut s Itálií. Ta včera prohrála s Norskem 0-4. Slovensko zvítězilo po nájezdech 5-4 nad Slovinskem. Lotyši podlehli Rakušanům 1-3 a Britové prohráli s Maďary 0-5. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21. Na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na dálnici D5 dejte pozor na kolonu před Prahou už od 8. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Neočekávaný dýchánek. To je rozhlasový pořad s pěkně dlouhou tradicí. V roli hostů se v něm v průběhu let objevili také pozdější moderátoři našich dalších zábavných talk show. Tedy i Jiří Bláha. Díky archivu si to za chvilku připomeneme. Na hodinách 3 minuty po 8:30. Přejeme hezkou středu.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Mějte v Merku radary, ať jedete na Vary, nebo třeba na Budějovice. Kolega Jiří Bláha nám v zábavném pořadu vyprávěl, co zažil na cestách s hercem a rallyovým jezdcem Lukášem Langmajerem.
1: Jednou jsem s ním jel v autě a jeli jsme někam do Budějovic. On má občas jako záchvat, že si myslí, že ta silnice je taky to rally. Jo. A takhle přichází pomaličku jako obody, jo, teď už měl taky trošku jako nahnáno. A my vám jedem do těch Budějovic. Já myslím, jste tam někdy byli, tam jsou dva kruháče hned na začátku města, když tam vyjíždíte, si vzpomínáte. To už je na území města, on opravdu byl zrovna jako v bodový tísni. A tam mezi těma dvěma kruháčema je radar. Jo. A tak on opravdu poctivě, jedeme, hele, on kolem toho radaru 50, paráda. Jedem najednou cvak, on nás to vyfotilo. A teď on nad všem přemýšlí a říká, hele, viděl jsi to? Já říkám, no viděl. A to není možný, já jedu podle předpisů. Tak se neváhal otočit na tom dalším, na tom druhém kruháči, že si to jako dáme znova. Jo. Takže znal ten první kruháč a znova kolem toho radaru. Hele, zpomalil 40, 35, projedem kolem radaru, cvak. Říká, no to není možný tohle, ale... Hele, nedalo mu to, tak jeden po třetí, jo. Paní na kole by byla rychlejší než my. Ono nás to znova vyfotilo, tak ten už jako se opravdu málem zbláznil, kopnul do vrtule, odstartovali jsme pryč. Helejte, za 14 dní přišla obálka, 6 bodů v hajzlu, ani jednou neměl pásy.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: 9:45. Podle plánu by se v roce 2028 mělo jezdit po novém obchvatu Plas na severním Plzeňsku. Jeho součástí bude i nejvyšší silniční most u nás. Podrobnosti ještě do 9. hodiny.
1: Počasí.
0: Meteorologky Marty Suché se ale teď ptám na aktuální počasí v regionu. Dobrý den.
2: Hezký den, je většinou skoro zataženo, na západě kraje na některých místech může podle radarových odrazů i slabě pršet, teploty jsou mezi 11 a 13 stupni Celsia.
0: Co ty radary budou říkat v dalších hodinách?
2: Tak bude to podobné, dnes nás bude ovlivňovat okluzní fronta postupující k východu, takže ty odrazy tam na radarech budou i během dne a přibyde jich. Oblačnost bude zvětšená, bude oblačno až zataženo, přehánky nebo občasný déšť se budou vyskytovat lokálně už dopoledne, zejména tedy na západě kraje, odpoledne pak budou četnější a ojediněle se může vyskytnout i pouřka. Nejvyšší denní teploty ty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách budou mezi 14 a 17 stupni a povane slabý, odpoledne pak mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Ani zítra nezapomenout na deštník, nebo to bude jiné?
2: Bude to podobné v průběhu dne ještě. V noci a zítra bude také převažovat oblačno, jen k ránu může být přechodně až polojasno. Lokálně se budou vyskytovat přehánky, až později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnost. Večer až na skoro jasno, to už se dostaneme pod vliv tlakové výše a ta potom bude ovlivňovat počasí i v dalších dnech. Nejnižší noční teploty budou mezi 10 a 7 stupni Celsia, zítřejší maxima od 19 do 22 stupňů. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, západní až severozápadní, o průměrné rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 50 minut. Plasy na severním Plzeňsku čeká doslova dopravní revoluce. Silniční obchvat odvede dopravu mimo město a údolí překlene nový impozantní most. Podrobnosti nám právě teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Plzeňském kraji u města Plasy probíhají práce na stavbě nejvyššího silničního mostu v republice, který bude součástí obchvatu města a bude dosahovat do výšky přes 87 metrů. Samotnou stavbu obchvatu Plas zahájíme ve druhé polovině června. Nových zhruba 5,5 kilometrů silnice okolo města se řidiči dočkají v roce 2028.
0: Za chvilku už rozhlasové dopoledne se Stanislavem Juríkem, zatímco Vladimír Šťovíček se loučí. Tak se opatrujte, přeju hezký den.

Věděli jste, že v obci Broumov na Tachovsku stojí Jánský zámeček? Najdete ho na východním okraji vsi pod silnicí. Jméno dostal po soše svatého Jana Nepomuckého, která už ale dávno zmizela. Zámeček je uváděn po

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka. Podle ministra zdravotnictví není hrozbou. Nýřany obnoví centrální vytápění horního sídliště. Festival alternativní kultury Nastevřeno oživí část plzeňské čtvrti Bory. Dnes

0: Bude oblačno až zataženo, během dne postupně místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezkou středu u zpráv přeje Petra Broučková. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převezme v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
1: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
0: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Nýřany na severním Plzeňsku začnou s obnovou centrální kotelny na horním sídlišti. Do opravy kotle a domovních předávacích stanic město investuje 26 milionů korun. Zařízení rozvádí teplo do všech panelových domů na sídlišti, vysvětluje nezávislá starostka Nýřan Pavlína Cajsová.
2: Horní sídliště se skládá jak z panelových domů, tak původní starý výstavby a tam má vlastní buď vavky nebo vlastní plynový kotle. Ty původní domy na tom sídlišti nejsou vytápěny z centrální kotelny.
0: Do plzeňské čtvrti Bory zamíří letos 6. ročník přehlídky alternativní kultury Na stevřeno. Ode dneška do 24. května nabídne ve veřejném prostoru i v kulturním centru Moving Station nové a experimentální divadlo a performance. Jak uvedl umělecký ředitel Moving Station Roman Černík, festival zavítá nejen do ulic, ale také do zákoutí a míst, kolem kterých lidé prochází a nevěnují jim velkou pozornost. Část programu bude zdarma, na vybrané akce je nutné zakoupit vstupenky. Sport. Fotbalisté Arsenalu vyhráli anglickou ligu. Titul jim v dohrávce předposledního kola Premier League zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. V souběžně hraném utkání Chelsea porazila 2-1 Tottenham, za který chytal Antonín Kinský. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se od 8. kilometru před Prahou tvoří kolona a dále na dálnici D5 na 102. kilometru u Heřmanovy huti ve směru na Rozvadov stále dejte pozor na stojící porouchané nákladní vozidlo. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Středeční dopolední program rádia vašeho kraje. Tady máme 4 minuty po 9. hodině a už za chvíli se podíváme do Tachova. Ten čekají rozsáhlé opravy silnic a parkovišť po zimě. Řidiči musí počítat s omezeními dopravy i uzavírkami v různých částech města. Kde všude se v Tachově projede s omezením, to zjišťoval náš regionální stopař a za chvíli to od něj uslyšíme.
3: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Tachově začínají opravy poškozených silnic a parkovišť. Práce odstartovaly dnes a potrvají více než týden. Omezení zasáhnou celé město, včetně okolních osad, a některé ulice i parkoviště zůstanou dočasně uzavřené. Město Tachov žádá řidiče, aby respektovali dopravní značení a neparkovali v místech plánovaných oprav. Zdravím našeho regionálního stopaře přímo do Tachova Jiřího Trnku. Hezké dopoledne.
2: Já přejím krásné dopoledne. Tachov zahájil právě dneska hlavní část oprav silnic a parkovišť po zimní sezóně. Práce potrvají až do 29. května a zasáhnout mají celé město, včetně okolních osad. Radnice proto upozorňuje, že řidiči musí počítat s omezením dopravy, dočasnými uzavírkami i vyblokovanými parkovacími místy. Silnice podle města poškodily mrazy, své zásluhy má pochopitelně i hustý provoz opravy, proto zahajují frézování povrchů a následné asfaltování hlubších výtluků. Technika a pracovníci se postupně přesouvají mezi jednotlivými ulicemi podle připraveného harmonogramu.
1: Jirko, kde jsou ta omezení v Tachově nejvýraznější?
2: Už včera se uzavřela ulice Spojovací, následně tam začalo omezení provozu a současně se uzavřelo také parkoviště v ulicích Táborská a Trocnovská. Další omezení ty čekají řidiče například v ulicích Jana Žižky, Pod Svahem nebo Dolní Předměstí. Ve čtvrtek a pátek pokračují opravy komunikací a parkovišť na sídlišti Východ.
1: A co město doporučuje řidičům?
2: Radnice žádá obyvatele hlavně o trpělivost a respektování přechodného dopravního značení. Zaparkovaná auta v místech oprav mohou práce výrazně zdržet nebo zkomplikovat. Řidiči mají v okolí techniky zpomalit a dbát pochopitelně zvýšené opatrnosti kvůli bezpečnosti pracovníků na silnicích.
1: Říká náš regionální stopař z Tachova Jiří Trnka. Díky, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Televarieté a dialog s názvem U jasnovidce.
2: V 10 letech jsem dostal své první vykládací karty.
3: Ano.
2: To jsem měl takovou radost, že jsem to vykládal kde komu. A potom, když mě bylo 15 let,
3: ano.
2: Tady byste si, prosím vás, napsala.
3: Už to má.
2: Když mě bylo 15 let, tak jsem měl první výrazný úspěch. To jsem předpověděl hostinskému Doudovi, že ho zavřou. No, a on mě za to rozbil hubu, takže ho zavřeli.
3: Já mám ovšem zjištěno, že jste byl taky ovčákem.
2: No jo, no tak potom jsem musel dělat nějaký povolání občanský, ano. Že ano, tak jsem byl ovčákem, jsem byl. Pak jsem dělal řadu jiných, to jsem taky, například jsem to, a taky jsem tak, byl, taky jsem byl určitou dobu režisérem našeho obecního rozhlasu.
3: Ano, to jste dělal rád.
2: Velmi.
3: Rád.
2: On měl poruchu celou tu dobu. Tak. A já jsem hlavně rozvíjel své nadpřirozené schopnosti. Rozumíte,
3: ano.
2: Co jsem s nima měl dělat?
3: No jistě, teď už jste jaksi v penzi. Ano.
2: Teď jsem v penzi.
3: Ano.
2: Tak podívejte, důchod mám slušnej, abych nemluvil sprostě. Takže si jaksi mohu dovolit předpovídat za minimální poplatek. Mě to nehodí ani těch 22 klacků.
3: Jo, jo. Mě by zajímalo, co tomu říkají na národním výboru.
2: Jako na našem?
3: Ano, na vašem.
2: No, jsou rádi. Podívejte, já poskytuju drobné služby obyvatelstvu, to teď frčí. A oni to jako úředně nevědí, víte? Ale já jim občas neúředně píchnu, fešando, víte?
3: No nezlobte se, tmářskými bludy, no.
2: Já vám to vysvětlím, podívejte. Přijde stará Paráčková, jo?
3: Je.
2: Leta se známe, jo? A abych jí řekl, co jí čeká. No tak já vím, co jí čeká, mrknu do koule a vím to, ale vím taky, co je třeba, aby ona čekala.
3: Je.
2: Tak jí řeknu, matko, když odpracujete 80 hodin na stavbě těch jeslí, tak se váš syn rozvede s tou courou a vrátí se k vám domů. A co udělá Paráčková? Odpracuje 80 hodin a ještě mi pošle flašku griotky.
3: No, nezlobte se, ale to
2: nebo
3: je přece...
2: Nebo Bambas, jo, Bambas má barák, který překáží rozšíření vozovky, jo. Teďko my bychom chtěli rozšířit vozovku, aby k nám mohli jezdit lidi taky většíma autama, že jo?
3: Jo, jo, jo.
2: A on nechce prodat.
3: Ne.
2: Tak já kouknu do koule a mu řeknu, Bambas, chlapče stará, já ti to říkám nerad, ale ty vyhoříš. Tobě zbyde akorát to plechový číslo a tchýně. A co myslíte? Co myslíte, že udělá Bambas?
3: No...
2: Místo, aby se šel dát rychle pojistit, nebo aspoň odnaučil tu babu lejt petrolku do kamen při zatápění, tak jde a odprodá baráky zbourání.
3: No jo, moment, ale co když ten Bambas, jak
2: já si... Já vím, Bambas nevyhoří, no, neprodá, no, Paráček se nevrátí, no, k mamince. Jo, paní, to je riziko každý předpovědi. Helejte se, oni ty meteorologové, oni si taky občas tím počasím nerozumějí. A přestane se kvůli tomu někdo zajímat, jak bude zítra? Nepřestane.
3: No, ale...
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Divadlo Jekátila v Plzni uvádí nové představení s názvem SKUPA, tedy scénické kurikulum unikátního plzeňského artisty Josefa Skupy. Hraje se ve Velkém divadle od 19 hodin. Na nové scéně DJKT v Plzni se od 19 hodin představí balet Malý princ. Scénické zpracování slavného příběhu spojuje moderní choreografii, hudbou i silnou vizuální stránku. Základní umělecká škola Stříbro zve na akci Hrajeme si ve dvoře, která oživí nově zrekonstruovaný školní dvůr v Kostelní ulici hudbou pod širým nebem. Žáci zde představí své umění v rámci festivalu ZUŠ Open od 14.30. V divadle Pluto v Plzni se od 19 hodin hraje hudební pořad Pletky Strausovy operetky. Diváci se mohou těšit na známé melodie i komediální atmosféru inspirovanou klasickou operetou. V galerii města Plzně si můžete do 5. července prohlédnout výstavu semestrálních prací studentů fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Záporočeské univerzity v Plzni. Vernisáž výstavy s názvem Rovnováha se koná dnes. Podrobnosti o jejím průběhu řekla Daniela Kramerová, kurátorka výstavy.
2: Můžete se setkat s vystavujícími a můžete si prohlédnout výstavu. Vernisáž začíná v 18 hodin 30 minut a poté od 20 hodin čekáme, až se trošku setmí, protože přijde módní přehlídka ateliéru Fashion Design, která zároveň bude částečně založená na stínohře.
1: A ještě dvě pozvánky v dnešních kulturních typech. Od 7:30 se na prkna Karlovarského městského divadla představí členové souboru divadla Járy Cimrmana, a to ve hře Liavec. A městské divadlo v Mariánských Lázních láká na koncert plný operních a operetních melodií. Tři tenoři, Jan Kostalenský, Josef Brinzák a Milan Pelikán, které na klavír doprovodí Lenka Navrátilová, se představí od 19 hodin a 30 minut. No a o čem budeme mluvit dál v našem dopoledním vysílání? Až polovinu letošní úrody ovocných stromů poničily letošní jarní mrazy. Celkovou škodu ještě ovocnáři nevyčíslili, podle jejich odhadu ale půjde o stovky milionů. Už za chvíli zamíříme do jabloňových sadů ve Vranově na Rokycansku v další naší dopolední reportáži.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Až polovinu letošní úrody ovocných stromů poničily letošní jarní mrazy. Ovocnáři po celém Česku sčítají škody po dubnových mrazech. Odhadují se na stovky milionů korun. Například v jabloňových sadech ve Vranově na Rokycansku je poničená zhruba polovina úrody. A kvůli aktuálně malým srážkám mohou být škody ještě větší.
1: Tak jo, letíme.
2: Volej dodavatele, jestli nebudeme zavírat.
3: Tak zatím jste zavřít nemuseli. Slyšel jsem v telefonátu, že až minus 8 stupňů.
2: V té spodní části bylo téměř minus 8 a to už je opravdu mráz, který nejde nějakým způsobem eliminovat.
3: Společně s Richardem Švarcem procházíme sadem.
2: Předpokládáme tady škody kolem 50%.
3: Zastavujeme se u jedné jabloně.
2: Teď stojíme u Idaredu, což je taková jedna z hodně známých v Čechách pěstovaných jabloní. Je to zrovna odrůda, která docela trpí na ty mrazy, protože ač je jedna z nejzimnějších odrůd, tak kvete poměrně brzy.
3: Náklady na ochranu jabloňového sadu v mrazech hluboko pod nulou by se podle Švarce vyšplhaly na 1 milion korun za jednu noc.
2: Což je samozřejmě nesmysl.
3: V další ovocnářsky tradiční oblasti Plzeňského kraje, na jihu Plzeňska, je situace různá. Zatímco v Těnovicích odhadují ztrátu na až 60% úrody, sadům v Nebílovech se tentokrát mrazy úplně vyhnuly. Aktuální situaci shrnuje předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Léber.
4: Pochopitelně nemůžeme ještě říct úplně konečný verdikt, jak to dopadne, protože k těm nízkým teplotám, těm mrazíkům se ještě přidružuje nedostatek vláhy.
3: Cenu letošního ovoce ze sadů určí červnový součet a také situace v okolních státech, které na některých místech čelily jarním mrazům. Z Vranova na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Rokycansku.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň.

Tak to byl Billy Joel v našem dopoledním vysílání. 20. května roku 1873 obdržel jistý americký obchodník Levi Strauss a jeho partner Jacob Davis patent na pracovní kalhoty, jejíž kapsy byly zpevněné kovovými nýty. Tak tohle je považováno za den zrození džín, právě 20. květen 1873. Rozhlasové kalendárium následuje za chvilku po další písničce. Jenom připomenu, že dneska je takový fotbalově brankářský den, protože narozeniny slaví slavný španělský fotbalový brankář Real Madrid Iker Casillas a taky fotbalový brankář České republiky z Plzně, Lochotína, Petr Čech. Tak gratulujeme.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Kristof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
4: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
3: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
5: Fenta je obrovská.
3: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
5: Co je to Temelín?
3: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
6: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
3: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
6: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
3: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A

Chalupou a horoskop před 10. hodinou. Je tady chvilička na to, abych zveřejnil hosta dnešní Humoriády. Bude to mezi 16. a 17. hodinou herečka Kateřina Macháčková. Tak Humoriádu určitě dnes odpoledne poslouchejte. No a teď tu má někdo takhle drze při dopoledni nohy na stole. A hádáte správně, je to Petr Nať. Hezký poslech.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi. Podle ovocnářů poškodili jarní mrazy na některých místech Plzeňského kraje více než polovinu úrody. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 změny v dohodovacích řízeních. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne postupně místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Minimálně 15 zraněných je po dopolední nehodě autobusu na Rokycansku. Autobus se 33 dětmi a dvěma učitelkami sjel do příkopu u obce Osek nedaleko sjezdu z dálnice D5. Podle mluvčí záchranářů Karolíny Korčíkové zdravotníci ošetřují jak děti, tak učitelku.
2: Zatím na místě asi 7 vězových skupin, původně jich tam bylo 6, dovolává.

0: si další. Vypadá to, že to jsou jenom lehčí zranění typu boule na hlavě například.
1: Sadaři v Plzeňském kraji stále ještě sčítají škody po jarních mrazech. V Těnovicích na jihu Plzeňska poničili mrazíky více než 60% jabloní slivoní. Ve Vranově na Rokycansku počítají už teď se ztrátou více než poloviny úrody jablek, říká majitel sadů Richard Schwarz.
2: V té horní části, kde bylo jakoby tepleji, tak tam bylo -4, což je velký problém, ale ještě furt bychom se s tím nějak jako dokázali aspoň částečně poradit, ale v té spodní části bylo téměř -8 a to už je opravdu mráz, který nejde nějakým způsobem eliminovat.
1: Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní a myslí si to i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale ministerstvo k uzavírání dohod taky nedostatečně motivuje.
3: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale role ministerstva, pardon, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
1: A to se děje skoro po každé. Jedině na rok 2019 se pojišťovny dohodly na úhradách se všemi poskytovateli zdravotní péče. Sport. Italský cyklista Filippo Ganna vyhrál 10. etapu Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o skoro 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulálio. Nejlepší z trojice Čechů Jan Hirt dojel na 81. místě. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka, teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 232 u obce Osek na Rokycansku směrem na Radnici havaroval autobus do příkopu. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, silnice je uzavřena. A na silnici od obce město Touškov na obec Písek dejte pozor na nehodu. Také probíhá vyproštění osob. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do letošní muzejní noci se zapojuje celá řada muzeí, galerií a památkových objektů. I naše rozhlasové muzeum bude otevřeno. V roli dnešních dopoledních hostů přijdou na akci pozvat Jan Orna a Gabriela Darebná, aby nás na páteční muzejní noc pozvali s veškerým programem. Poslouchejte už za chvilku.
4: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: O nadcházející muzejní noci si budeme povídat s našimi dvěma dopoledními hosty. Vítám ředitele Západočeského muzea v Plzni Jiřího Ornu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Spolu s ním přišla do studia i PR manažerka a tisková mluvčí Západočeské galerie Gabriela Darebná. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Nezměnil jsem vám funkci, vy jste se tak podívala divně.
2: Nejsem tisková mluvčí, produkční.
0: Nejste tisková mluvčí. Dobře, takže produkční, ale PR manažerka, to jste.
2: Jo, PR manažerka.
0: No, ta muzejní noc se koná vlastně každý rok a má docela zajímavou tradici. Ono to totiž vzniklo mimo Českou republiku. Pane řediteli, víte o tom něco?
1: Vím, proto jsem tady, abych to řekl. Mezinárodní den muzeí vznikl na popud Mezinárodní rady muzeí, která je známa pod zkrátkou ICOM, ale má vlastně výraznou českou stopu. V té době, v roce 77, kdy se prvně Mezinárodní den muzeí vyhlásil, tak byl předsedou tohleté Mezinárodní rady muzeí profesor Jan Jelínek, který byl mimochodem ředitelem Moravského zemského muzea, založil pavilon Antropos a přišel tedy s myšlenkou, že by muzea měly mít takovýhle svátek pěkný. A když se řešil ten termín, který připadl na 18. května, tak to je termín, kdy byla v roce 1891 otevřena historická budova Národního muzea. Mm-hmm. Takže se to možná moc neví, ale opravdu ta česká stopa je tam výrazná a dvojnásobná. Mm-hmm. A vlastně v rámci České republiky, nebo nejenom v rámci České republiky, je to i všude možné po Evropě, tak se ten Mezinárodní muzeí připomínají muzea tím, že pořádají muzejní noci. K tomu se ještě dostaneme, ale mě to nedá, abych se trošku nepochlubil, protože takovou druhou akcí v České republice, která teda oceňuje činnost muzeí a to vyhlašování probíhá těch vítězů nebo oceněných probíhá taky blízko toho termínu Mezinárodního dne muzeí, je Národní soutěž muzeí Gloria Musealis. Slavnostní vyhlášení výsledku bylo v pondělí přímo na Mezinárodní den muzeí a obě naše instituce uspěly v kategorii muzejní výstava roku 2025, kdy galerie dostala cenu Českého výboru ICOM za výstavu Josef Šíma mezi světy. A my jsme získali druhé místo za výstavu Malé a velké bytosti Ordovického moře a neb unikátní okno do pravěku. Je škoda, že ty výstavy vlastně už proběhly, že teda dostali cenu a ty návštěvníci teda jenom uslyší, že to byly krásné výstavy, ale už je nemůžou navštívit.
0: V každém případě gratulujeme, to je výborná zpráva pro plzeňské instituce. Ta muzejní noc je obyčejně velmi oblíbená, je o ní velký zájem. Čím to podle vás je, že ten program tolik láká? Že je tma? Nebo že prostě...
2: Je to něco speciálního, ano. Co vlastně je koncentrovaný ve všech těch institucích, který nabízí něco navíc a proto si ty návštěvníci podle mého názoru udělají čas a projdou si vlastně ty muzea všechny najednou a vždycky tam něco zažijou. Ví, že ten program pestrý pro děti, rodiny a všichni vidí výstavy, všichni vidí ty expozice, které jsou v té době právě otevřené.
0: Obecně asi je trochu problém zvolit si ten vlastní individuální program, stihnout toho co nejvíc. To si myslím, že ty návštěvníci mají jako největší problém.
2: No asi jo, ale víme, že jako někteří návštěvníci opravdu stačí proběhnout. Asi si úplně ty výstavy tak jako neprohlédnou pečlivě. Někdy se možná i vrátí, aby si tu výstavu užili v klidu, ale musím říct, že se těšíme, letošní rok pro Západočeskou galerii je jako velmi pestrý, protože máme po dlouhé době se nám potkalo, že máme skutečně všechny tři výstavní prostory plné a otevřené a připravené pro návštěvníky.
0: Mm-hmm. Těch účastnických organizací je hodně relativně. Kolik dohromady?
2: Je to 12 institucí tady po Plzni, muzea, galerie, ale i soukromé objekty.
1: Já jenom řeknu, to je taková zajímavá věc, že ty muzejní noci se staly v rámci České republiky ohromným fenoménem. Je tam zájem nejen návštěvnický, ale i ze strany těch institucí, které se o to zapojují, protože letos se vlastně do toho festivalu muzejních nocí zapojilo více než 600 organizací. Mm-hmm. Jo, nejsou to tady muzea, galerie, jsou to i další subjekty, ale je na tom vidět prostě ten zájem, nebo že je to... možnost, jak těm návštěvníkům nabídnout něco mimořádného a unikátního.
0: O tradici a historii už leda co zvíme. Za chvilku po písničce si řekneme něco ke konkrétnímu programu letošní muzejní noci. Kdy se vlastně koná a kde?

0: S Jiřím Ornou a Gabrielou Darebnou si povídáme o letošním konání muzejní noci. Dnes se to samozřejmě nekoná, to by bylo na pozvánku skoro pozdě. Takže na který den vlastně zveme a kam přesně, řekněme ta místa, kde se muzejní noc letos bude konat?
1: Tak srdečně zveme na pátek večer, v podvečer. Začínáme už v Západočeské galerii, některé workshopy začínáme už ve 4 hodiny, ale to hlavní gro té plzeňské muzejní noci začíná kolem 7 hodiny večer. Ve 12 institucích je to Západočeská galerie, Západočeské muzeum, Pivovarské muzeum v Plzni a Plzeňské historické podzemí, Galerie Ladislava Sutnara, Galerie města Plzně, Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti, Galerie Jiřího Trnky. Poslední možnost také je vidět pomník generála Petna v Pekle, než se začne rekonstruovat. A také máme Muzeum strašidel a Galerie Wettengel a Galerie Škodů.
0: A rozhlasové muzeum.
1: A rozhlasové muzeum, pardon, samozřejmě.
0: K tomu se taky ještě dostaneme. Těch institucí je celá řada. Každá má vlastně sestavený individuální program. Návštěvníci mohou vybírat z různých časových komentovaných prohlídek, otevřených třeba neobvyklých prostor. Jak to bude v Západočeském muzeu? Na co můžete pozvat, pane řediteli?
2: Tak můžeme pozvat na spoustu věcí. My máme i řadu poboček v rámci toho historického centra, takže začnu muzeem Loutek, kam chodí rády rodiny s dětmi, kde vlastně letošní rok se nese hodně ve znamení Hurvínka a jeho stoletého výročí, takže tam máme edukační program Hurvínkovo bububu a na tu muzejní noc připravili kolegyně speciální strašidelnou stezku mezi loutkami. V Muzeu církevního umění v kapli svaté Barbory, což je úžasný prostor, jak vizuálně, tak akusticky, tak chystáme tradičně koncerty. Letos to bude středověká hudba, takže určitě návštěvník se tam poslechne kvalitní středověkou hudbu. No a aby to nebylo jenom o tom nasycení toho ducha, ale i nasycení jiných potřeb, tak v Národopisném muzeu Plzeňska budou kulinářské speciality. Máme tam kolegy, kteří budou připravovat historické pokrmy podle tradičních receptů z období středověku, už jsou na několikáté akci a vždycky to bylo opravdu výborné, takže kdo chce ochutnat, jak jedli naši předci, tak je to ideální možnost. No a v hlavní budově muzea tak ještě jedno výročí letos máme, poměrně významné pro Plzeň, to je 550 let od vytištění první české knihy. Mm-hmm. My bohužel tu nejstarší knihu ve sbírkách nemáme, máme tam potom jednu z těch pozdějších exemplářů nebo z těch pozdějších titulů, které byly vytištěny, tak ta tam bude mimořádně v rámci muzejní knihovny vystavena.
0: Mm-hmm. Děkujeme za pozvání, je toho celá spousta. Co Západočeská galerie?
1: Tak Západočeská galerie, jak jsem již řekla, bude mít velmi pestrý, bohatý program, protože máme otevřené 3 výstavní síně. To v Masných krámech jsme nedávno otevřeli výstavu Spektákl zábavní plakát. Ve výstavní síni 13 bude končit tuto neděli již Svět pod povrchem, výstava Jeskyně podzemí a podsvětí v umění 19. století a v přednáškovém sále také v neděli končí výstava Jan Macku, komiks a ilustrace. Takže 3 velmi silné. Na Semlerově rezidenci budeme mít noční komentované prohlídky a ke všem výstavám budou komentované prohlídky, jak ve spektáklu s autorkou výstavy paní Lucí Vlčkovou. Ve výstavní síni 13 bude komentovaná prohlídka s Petrou Kolářovou a Petrem Šámalem, autory výstavy z Národní galerie. A potom vlastně chystáme v Masných krámech koncert od 19 hodin, který vlastně bude Přátelé galerie, se představí spolupracující a vystupující z kapely, zpěváci a bude takový pestrý, zábavný program, ale samozřejmě máme připravené také v každé budově, máme v každé výstavní síni bude workshop pro děti, ale i pro dospělé a speciální workshop máme s autorem výstavy, s Janem Mackou, který vytvoří dvouhodinovou takovou možnost připravit si sám svůj komiks a je to vlastně s autorem, takže on tam jistě bude zábavnou formou předávat, jak tvoří svoje komiksy.
0: To mi ještě řekněte, jaké typy návštěvníků na muzejní noci obvykle čekáte? Jsou to třeba rodiny s dětmi, nebo jsou to ti zapálení, kteří chodí třeba i na výstavy a programy muzeí a galerií za bílého dne, když to řeknu takhle?
1: Myslím si, že to je hodně i rodiny s dětmi, že si udělají takový ten rodinný výlet, že ty muzea jsou přístupné dlouho do večera, že nemusí se jako ta zavírací doba v 6 hodin někomu nemusí vyhovovat. Takže i se tam vlastně děti něco vytvoří a je možnost to. Ale zároveň chodí i ty návštěvníci tradiční, to znamená, že si rádi poslechnou ten program nebo přijdou se podívat na ty komentované prohlídky, které vlastně jsou v tom svátečním čase, v tom jako v tom období té muzejní noci a zároveň se toho stihne i hodně v jiných institucích.
0: Pan ředitel?
2: No, já bych řekl, že ono se nám to v průběhu toho večera mění, že samozřejmě v začátku chodí ty rodiny s dětmi a ty tradiční návštěvníci muzeí. A s tím postupujícím časem nám tam mnohdy zavítají i lidé, kteří asi do muzea běžně nechodí. Mají to třeba tu návštěvu v rámci nějakého přesunu po městě mezi jednotlivými zastávkami v občerstvovacích zařízeních, takže někdy je to potom náročné, protože je to kolikrát tak zaujme, že to muzeum nechtějí opustit. A někdy potom ty poslední prohlídky jsou trošku náročné na to, jak ty lidi z toho muzea dostat. Jako. Ale je to na cásce řečeno. Jako,
1: to
2: samozřejmě,
1: je pravda,
2: my jsme rádi za každého, kdo tam přijde.
1: Je přece jenom otevřeno do 11 hodin, takže v těch pozdních večerních hodinách už to jsou rozhodně.
0: Ano, pivaři odmítají opustit výstavní sály. Ještě za chvilku budeme zvát na další program letošní muzejní noci.

0: Naše dnešní dopolední hosté odpovídají na otázky ohledně nadcházející muzejní noci. Koná se v pátek 22. května. A mě ještě zajímá, jestli je potřeba, a to asi posluchači by se také rádi zeptali, jak je to s rezervacemi na jednotlivé třeba komentované prohlídky nebo mimořádnosti v programu muzejní noci a jak je to se vstupenkami, pane řediteli.
1: Tak vstupenky nutné nejsou. Muzejní noc je taková specifická, že samozřejmě až nějaké výjimky, ale myslím si, že letos tam takové výjimky ohledně výstav nejsou, že je vstup zdarma do těch muzeí. Rezervace, to asi nechám na paní kolegyni, která přece jenom má větší přehled než já.
2: Určitě rezervace například na Semlerovu rezidenci je potřeba udělat rezervaci, protože tam jsou limitované počty lidí na prohlídku, ale například v Pivovarském muzeu tak jsou prohlídky každých 60 minut, takže pokud se někdo nedostane na jednu prohlídku, může počkat, do podzemí je to pak 30 minut, ale stejně tak třeba do bytu Krauzových, který provozuje Adolf Loos Plzeň, kteří budou mít také prohlídky nebo zážitkovou takovou sezení v bytě Krauzových po 30 minutách také a stejně tak jsou tam potom prohlídky v muzeu rodiny Škodů, takže tam se určitě jakoby opakují nějaké intervaly, když se někdo nedostane na tu první, takže se počká chvíli nebo se vrátí zase do jiné instituce. Jediné, co ještě máme na rezervaci, tak je ten workshop s Janem Macků, tam ještě pár míst je, ale je to tam, protože tam se bude pracovat fakt 2 hodiny, jenom vlastně těch vybraných 12 lidí, kteří se přihlásí na tento workshop.
0: Já mám zase čerstvou informaci. Tady od nás z rozhlasového muzea máme 4 prohlídky v 17, 18, 19 a 20 hodin a lidé se telefonicky mohou objednat na naší rozhlasové recepci. Díval jsem se před vysíláním, ještě nějaká místa tam jsou, ale není jich úplně mnoho, takže to máme asi velmi podobné s tím zájmem jednotlivých návštěvníků. No, zajímá mě, co vy byste si nenechali ujít z programu letošní muzejní noci, kdybyste byli v roli návštěvníků. Pane řediteli, ty jste se zamyslel, tedy to je asi těžké vybrat.
1: To je zákeřná otázka. Tak ideálně je samozřejmě se snažit toho obejít co nejvíc, protože všude se nabízí něco zajímavého a asi je to i to, co ty návštěvníci dělají, protože se snaží toho stihnout co nejvíc, což někdy opravdu je trošku o tom úprku napříč muzeem a zastavení se jenom tam, kde je to opravdu zaujímé, takže asi bych volil podobnou taktiku, to znamená zkusit toho obejít co nejvíc.
0: Mm-hmm. Co doporučí Gabriela Darebná?
2: No já doufám, že se letos na nějaký program dostanu a určitě mě zajímá program Západočeského muzea, který je fakt zajímavý, jak ten koncert středověké hudby, tak ty degustační v Národobesném muzeu, no, takže tam určitě bych se ráda podívala. A musím říct, že některé muzea sice mají vstup, které jsou ty soukromé, třeba Muzeum Starašidel, ale je to vždycky snížený vstup, takže určitě i těch pár korun za ten vstup stojí za to dát, protože jsou tam zase nějaké speciální prohlídky oživené například, takže to určitě za to, do toho bych šla také.
0: Dobře, děkuju za doporučení. Úplně poslední otázka, co byste vzkázali lidem, kteří ještě na muzejní noci nikdy nebyli a mají muzea třeba jenom za prostory v uvozovkách pouze pro odborníky?
1: Já bych jim zkázal, se nebojí. Opravdu já to hodně často slýchávám, když lidi do tomu zapřijdou, že mi řeknou, no já jsem tu byl naposledy na základní škole, ono to vypadá úplně jinak. Tak opravdu dneska muzea jsou otevřená, vstřícná, přátelská, takže ať se nebojí přijít, budou velmi příjemně překvapeni. A myslím si, že když už tam přijdou jednou, tak ať chodí opakovaně, to je ideální.
0: Jaké doporučení od Gabriely?
2: Já bych ráda pozvala a určitě je dobré si zorientovat. My jsme vydali takový letáček, kde jsou vlastně všechny programy, kde si návštěvník může vybrat z té nabídky, takže ta přehlednost asi je důležitá a potom ten výběr už je na každém individuálně, ale srdečně zvu.
0: Zveme na 22. května večer na muzejní noc. Udělali to za nás hosté, ředitel Západočeského muzea Jiří Orna a PR manažerka a produkční Západočeské galerie v Plzni Gabriela Darebná. Moc krát děkuju, ať se muzejní noc povede.
1: Taky děkujeme.
2: Děkujeme, na shledanou.

0: Hlava oddělená od těla, rozlámaný trup a ruce. Tak vypadá v současné době socha karlovarského poutníka, která patřila v minulosti mezi symboly lázeňského města. Z původního místa u rozhledny Diana na výšině Přátelství v lázeňských lesích se ztratila před víc než 80 roky po druhé světové válce.
1: Nejhorší bylo sehnat někoho, kdo ví, kde ta socha by mohla být. No a to byl ten pan Hruška, který tehdy pracoval v restauraci. On nás navedl na místo a my jsme začali kopat.
2: Historik, publicista a fotograf Stanislav Vízr patřil do party nadšenců, která sochu poutníka díky pamětníkům objevila. Na sklonku 80. let minulého století ji vykopala v místech, kam je po roce 1945 rozlámanou na kusy zahrabali místní obyvatelé v období poválečných a protiněmeckých nálad.
1: Jak bylo naším zvykem, tak jsme se psali článek do turistického časopisu, kde jsme upozornili právě na to, že tady v takových těch regionech v německém prostředí v podstatě druhá polovina, respektive poslední třetina toho 19. století se ten turistický ruch zmáhal.
2: Sochu nechal vyrobit v roce 1912 místní turistický spolek, aby vzdal hold přírodě, městu a rozmáhající se turistice. A místo pro sochu nad lázeňským centrem členové spolku nevybrali náhodou, říká Pavel Reiser z karlovarských lázeňských lesů.
3: Já si myslím, že výšina Přátelství byla vždycky oblíbeným výletním místem. Klub turistů to dobře věděl, takže vybral místo v zatáčce u cesty, ze kterého je dobře vidět do širokého okolí Karlových Varů i částečně na město samotné.
2: Socha poutníka, symbolicky mávajícího městu kloboukem, by se měla na původní místo vrátit. Podle torza původního díla ji vymodeluje sochař Tomáš Dolejš.
4: Bude se jednat o vlastně laminát, který následně dostane potom povrchovou úpravu patiny bronzu. Na první dojem to bude vypadat opravdu, že to je prostě bronzová socha.
2: Pozůstatky původní sochy jsou v současné době umístěné v prostorách Karlovarského muzea. O návrat uměleckého díla na původní místo usiluje Spolek přátel Karlových Varů. Právě vyhlašuje veřejnou sbírku.
5: Všechny přípravné práce, především kolem sbírky, kdy jsme se rozhodli, že něco zafinancujeme my jako klub přátel, ale vzhledem k tomu, že jde o věc, která nezůstane naším majetkem, bude sloužit veřejnému prostoru města, zkoušíme do toho zapojit i veřejnost, takže všechny ty přípravní práce trvaly vlastně 2-3 měsíce.
2: Dodává předseda klubu přátel města Jiří Klsák, podle kterého bude stát obnova sochy přibližně 500 000 korun. Na původní místo ji chtějí členové spolku vrátit příští rok, 115 let od chvíle, kdy se poutník nad městem objevil poprvé. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

Naše další dopolední téma při Plzeňském centru adiktologické prevence funguje takzvané kontaktní centrum. Jedná se o službu minimalizace rizik. Ta klienty podpoří v tom, aby přidružená rizika spojená s užíváním návykových látek byla co nejmenší. Podrobnosti řekneme už za chvíli v další reportáži.

0: Plzeňském centru adiktologické prevence funguje i takzvané kontaktní centrum. Kontaktní centra obecně vznikla v 90. letech a byla zaměřena převážně na lidi, kteří užívají návykové látky injekčně. Které to hlavně jsou v současné době? I na to odpověděl kolegyni Anděle Blaškové odborný ředitel Centra adiktologické prevence Petr Hrouzek.
1: Tak je to převážně pořád pervitin, metamfetaminy obecně v našem regionu tady, pak jsou to opiáty. Ale kontaktní centra se za tu dobu už poměrně rozvinula a věnují se všem lidem bez ohledu zdroje závislosti. Takže mezi našimi klienty jsou i lidé, kteří užívají alkohol, jsou tam i lidé, kteří užívají více látek dohromady. A co je taky důležité říct, že injekční užívání má poměrně dramatický dopad na tělo, takže jak populace našich klientů stárne, tak samozřejmě i mění látky a způsoby užívání. Takže kdybych to měl shrnout, převažuje pořád metamfetamin, pervitin, ale jsou to i ostatní látky.
2: Kontaktní centrum je služba minimalizace rizik. To znamená, že služba klienty podpoří v tom, aby přidružená rizika v souvislosti s užíváním návykových látek byla co nejmenší.
1: Jednak se zabýváme přímo riziky spojenými s užíváním těch návykových látek. To znamená, že takovou úplnou jako dominantou téhle služby je výměnný injekční program. To znamená, že přijímáme od uživatelů návykových látek, kteří užívají injekčně použité náčiní, to likvidujeme a vydáváme jim čisté sety tak, aby to užívání nebylo spojeno s dalšími riziky, jako je přenos krví, přenosných nemocí a podobně. Taky se s nimi bavíme o tom, jakým způsobem užívají, aby docházelo k co nejmenším zdravotním škodám na jejich straně. A pak samozřejmě také pracujeme s blízkými a s celým tím systémem, ve kterém ti lidé žijí, aby ta rizika, ať už jsou to různá sociální nebo socioekonomická, byla co nejnižší.
2: Klientům je také nabízeno například poradenství se zaměřením na správnou a bezpečnou aplikaci. Popřípadě i alternativní cesty k aplikaci. Dále je pro klienty dostupné testování na infekční nemoci.
1: To znamená, že u nás mohou podstoupit test orientační, zda se jejich tělo setkalo s nějakou nákazou typu žloutenka typu BC, HIV nebo syfilis. V případě, že ten test je reaktivní, tak potom spolupracujeme s lékaři. Jsme schopni takového člověka odeslat k další péči zdravotnické a k tomu patří samozřejmě předtestové a potestové poradenství.
2: Pracuje se také s tím, aby klient nebyl příliš dlouho mimo možnost pracovat nebo bydlet.
1: Jakmile to jenom trošku jde a je tam zájem z jeho strany, tak se snažíme, aby případně si vybavil všechny doklady, které třeba v tu chvíli sebe nemá, aby se mohl vrátit nějakým způsobem na trh práce, případně splácet dluhy nebo čelit těm ostatním věcem.
2: Podstatnou roli zde hraje také motivace klientů, aby s užíváním návykových látek přestali.
1: V první řadě ten člověk musí nějakým způsobem chtít. Náš mozek jako takový je v podstatě lidský a úlevový, to znamená, že dokud nepřevažují nebezpečí nad tím, co z toho získáváme, tak zpravidla nemáme moc tendenci ty věci měnit. A my samozřejmě se snažíme těm lidem nabízet vhodné alternativy, ať už na úrovni toho jiného způsobu užívání. Pak, když se otevře okno, že je možnost se o tom bavit, tak se bavíme o možnostech léčby a dalších věcech a jsme schopni ty lidi nějak poradensky doprovodit k tomu, aby na tu léčbu třeba i nastoupili. Ale jak říkám, současný trend je ten hlavně se dívat na všechna ta rizika, snižovat je co nejvíc a aby ta motivace, pokud možno, už byla nějak založená na chtění toho dotyčného člověka, protože potom ty výsledky jsou lepší.
2: Služby snižování rizik jsou celorepublikově bezplatné. O kontaktním centru řekl podrobnosti odborný ředitel Centra adiktologické prevence Petr Hrouzek. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Rokycansku po 9. hodině havaroval autobus s dětmi. Hojsova stráž na Železnorudsku bude mít do léta novou náves. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne postupně místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Minimálně 15 zraněných je po dopolední nehodě autobusu u Oseka na Rokycansku nedaleko sjezdu z dálnice D5. Autobus převážel 33 dětí a dvě učitelky na plavání a podle dispečera přepravní firmy se řidič vyhýbal vozu a utrhla se s ním krajnice. Podle mluvčí záchranářů Karolíny Korčíkové zdravotníci ošetřují jak děti, tak učitelky.
2: Se těmi na místě asi 7 vězových skupin, původně jich tam bylo 6, dovolávali si další. Vypadá to, že to jsou jenom lehčí zranění typu boule na hlavě například.
0: V Hojsově stráži na Šumavě začala výstavba nové návsi. Hotova by měla být do začátku letní sezony. Podle starosty Železné Rudy Filipa Smoly ze Sdružení nezávislých kandidátů vybral vítězný návrh nové podoby návsi místní osadní výbor.
3: Hojsova stráž dostane pěkný veřejný prostor, no a náklady budou přibližně 1 100 000 korun a budou obsahovat velmi rozsáhlé terénní úpravy, různé chodníky, cestičky, lavičky.

0: komunitní ohniště a parkovací místa a vlastně i nový asfalt naší budovy hasičárny.
1: O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Šíření nemoci ale podle ministra nehrozí. Lékař do Česka přiletí večer speciální letadlem, říká Vojtěch.
2: Ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby. Sport.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na utkání s Itálií. Zápas základní skupiny začne v 16 hodin a 20 minut. Italové v úterý podlehli Norům 0-4, Lotyši Rakušanům 1-3, Britové Maďarům 0-5 a Slováci přehráli Slovince 5-4 po nájezdech. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, během dopoledne od západu občasný déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky četnější, ojediněle i bouřka. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý západní až jihozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 232 u obce Osek na Rokycansku směrem na radnici je po nehodě autobusu do příkopu uzavřena silnice. Probíhá vyšetřování a likvidace nehody a na D5 se na 11. kilometru ve směru na Plzeň leží na vozovce kanistr. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I teď po středeční 11. hodině vám přejeme příjemné dopoledne u rádia vašeho kraje. Za chvilku uslyšíte Josefa Fouska a jeho Fouskův svět, dnes s nadpisem Píseň vlastence. No a do 12. hodiny určitě uslyšíte i další díl příběhů nejen šumavských a vzpomeneme na zpěvačku, která si říká Cher a dneska jí je 80.
3: Český rozhlas Plzeň,

0: Fouskův svět.
1: Píseň vlastence. Naše země česká není velká rozlohou, uprostřed Evropy pod nebeskou oblohou. Domovem je naším, nebudu vám lidé lhát, ať v dobrém či ve zlém, mám ji jako mámu rád. Naše země česká není velká rozlohou, uprostřed Evropy pod nebeskou oblohou. V kronice je psáno, že byl osud na nás zlej, nad krajinu otců přivál oblak šedivej. Naše země česká pokaždé však vstala z ran a Čech zůstal Čechem, nezměnil nás žádný pán. Naše země česká není velká rozlohou, uprostřed Evropy pod nebeskou oblohou. Za každou píť země, za sněženky jarních dnů, za řeky a hvozdy, za údolí dětských snů, ať v dobrém či ve zlém, nebudu vám lidé lhát, naši českou zemi mám ji jako mámu rád.
0: Fouskův svět.

Máme 4.12 a jednu minutu k tomu. Seriál Příběhy nejen šumavské vás dneska zavede do opravdového pralesa, který se nachází hodně blízko civilizace, dokonce kousek od hospody. Za chvilku se dozvíte víc.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Skutečný prales hned za venkovní zahrádkou hospody. I takové území existuje a nemusíme za ním putovat nijak daleko, jen kousek za česko-německé hranice mezi Bavorskou železnou Rudu a Cvízl. V malé osadě Cvízl Waldhaus si můžete dopřát občerstvení v nejstarším hostinci Bavorského lesa a hned poté za ním vkročit do jednoho z nejzachovalejších pralesů Bavorska, Mittelsteighütte. Víc vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Obec Cvízler Waldhaus vznikla v roce 1764 jako útočiště pro poutníky na cestě do Čech, takzvané Böhmweg. O necelých 70 let později, v roce 1832, byla zdejšímu hostinci udělena vůbec první licence na vaření piva a proto je zdejší hospoda považována za nejstarší hostinec v Bavorském lese.
3: Jedná se o udržovanou stavbu, která je jednou z několika v této osadě, do které po kvalitních asfaltových silnicích mohou přijíždět auta návštěvníků nebo je tu vozí pravidelná autobusová linka. A tak možná překvapí existence 40 hektarů velkého pralesovitého zbytku, který je nejdéle chráněným pralesem v celém Bavorsku.
2: Ještě v 18. století plnil les funkci hraničního hvozdu, který měl být co nejméně prostupný. A tak se v něm nic nedělalo. Bránil Bavorsko proti případnému vpádu Čechů. Vlastnictví tohoto území totiž bylo po staletí považováno za sporné. Dělali si na ně nárok jak Češi, tak Bavoři. A prales plný samovolně popadaných i úmyslně pokácených stromových velikánů, hustého podrostu a bahnitých strží by rozhodně tažení vojska zkomplikoval.
3: Teprve v 19. století se v bavorských lesích začalo systematicky hospodařit. Už tehdy si ale lesníci uvědomovali, jak cenné tohle místo je. A proto do něj nezasáhli, naopak začali ho chránit. Nejdříve se stalo součástí tzv. Bahnwald, tedy chráněných lesů, které existují například ve Schwarzwaldu, pak bylo vyhlášeno přírodní rezervací a od roku 1997 patří mezi území s nejvyšší ochranou přírody.
2: Je až neuvěřitelné, že skutečný prales může být tak blízko civilizace. Z asfaltové cesty přejdeme pár desítek metrů po udržovaném trávníku golfového střihu a vstupujeme do pralesa. Pod příkrovem hustě olistěných větví buků se rozkládá jiný svět. Právě ten, který musel děsit jak poctivé pocestné, tak pašeráky. Svět, kde za každým stromem číhá potenciální nebezpečí, kde se člověk může snadno zranit, kde klopítá přes spadané mrtvoly stromů a prodírá se neprostupnými houštinami.
3: Ale dnes pralesem vede značená, zpevněná stezka, široká přes 2 metry, ze které je možné do pralesa nahlížet. Toho využívají desítky tisíc turistů ročně, a to jak na jaře, v létě nebo na podzim, tak i v zimě na běžkách, protože po turistické trase se udržuje takzvaná bílá stopa.
2: Prales Mittelsteighütte je unikátní velkou zásobou dřeva, a to jak živého, tak tlejícího. Díky tomu, že se zde nikdy hospodářsky nezasahovalo, tu návštěvníci mohou dodnes obdivovat obrovské kmeny buků a jedlí. A když budou mít štěstí, tak třeba zahlédnou i vzácné puštíky bělavé. Mají tady díky ponechaným zlomům velkých stromů perfektní podmínky pro život.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě.

Z rebelského dua 60. let až na vrchol popu, filmu i módních přehlídek. Život zpěvačky Cher připomíná hollywoodský scénář, plný hudebních comebacků, hitů, nečekaných proměn. Americká umělkyně právě dneska slaví osmdesátiny a my se k reportáži o jejím životě dostaneme hned, jak dospívá Lenka Filipová.

0: Ano, a je show, jako by tahle písnička předznamenávala naší další reportáž. Jen málo která hvězda totiž dokázala projít tolika proměnami populární hudby jako Cher. Zatímco se měnil hudební svět, ona se mu pokaždé dokázala přizpůsobit a často ho ještě posunout. Americká zpěvačka a Oscarová herečka slaví právě dnes 80. narozeniny.
1: Cher je jedna z mála hvězd, která zvládla proměnit skoro každou dekádu ve vlastní hudební a módní období. Od hippies přes disco až po taneční pop, který ovládla hitem Believe. Kalifornská rodačka odešla v 16 letech ze školy a zamířila do Los Angeles, kde studovala herectví. V té době potkala také hudebníka Sonnyho Bona. Společně pak dali dohromady slavné duo Sonny & Cher a v 60. letech ovládli hitparády písní I Got You Babe. Za několik týdnů prodali 600 tisíc alb a tehdy šlo o nejrychleji prodávanou desku hudební historie. Po rozpadu duo se vydala Cher na cestu sólové zpěvačky. V 70. letech vynikala také na televizních obrazovkách, a to díky odvážným lesklým kostýmům. A později získala dokonce i filmového Oscara za hlavní roli svérázné vdovy v romantické komedii Pod vlivem úplňku. I will marry you, I will be your wife. Od rockové hudby přešla Cher v 90. letech k diskotanečnímu popu. Hitem Believe doslova změnila zvuk mainstreamové hudby, a to díky takzvanému Cher efektu. Tedy úpravě hlasu s pomocí programu autotunu, který původně pomáhal doladit falešnou intonaci. V tomto případě ale vytváří ikonický robotický zvuk. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: No a právě zmiňovaný hit Believe si právě teď v našem playlistu zahrajeme. Přejeme hezké dopoledne, 9 minut po půl 12.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco

blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Tak to byl Jiří Korn, uvidíme ho v Plzni na louce u svatého Jiří 12. června večer. Viděl jsem dneska na internetu pozvánku. No a teď jedno předobědové téma. I povadlý salát má ještě naději na oživení. Papské rady prozradí fígle, díky kterým může být každá hlávka svěží. Už za chvíli.

0: Babské rady.
1: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou, ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Po dopolední nehodě autobusu u Rokycan skončilo v nemocnici 13 dětí. Přestavbu bývalé cihelny v Blovicích chce město zahájit koncem června. Česko neplánuje přijmout další lidi s podezřením na nákazu ebolou. Dnes bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo občasný déšť, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. 13 dětí a jeden dospělý skončili v nemocnicích po dopolední nehodě autobusu u Oseku na Rokycansku. Záchranáři je odvezli do nemocnic s lehkými zraněními. V autobuse v té době cestovalo víc než 30 cestujících. Policisté událost vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Na místě nehody je naše reportérka Julie Suchá.
2: Nehoda se stala na rovném úseku silnice druhé třídy mezi Rokycany a Osekem. Podle policistů autobus předjížděl traktor údržby, který sekal trávu a utrhla se s ním krajnice. Autobus skončil na levém boku v příkopu. Hasiči po příjezdu nemuseli nikoho vyprošťovat a děti už byly venku. 13 jich záchranáři odvezli do nemocnic v okolí, zhruba polovinu do fakultní nemocnice v Plzni, kde si je po ošetření vyzvednou rodiče. Silnice je tady u Oseka stále neprůjezdná v obou směrech. Čekáme na vyproštění autobusu. Z Oseku u Rokycan, Julie Suchá, Český rozhlas.
1: Blovice na jižním Plzeňsku hledají zhotovitele pro revitalizaci bývalé cihelny. S přestavbou areálu chce město začít zhruba do konce června. Nově bude cihelna sloužit jako prostor pro volný čas. Vznikne tam například téměř dvoukilometrová naučná stezka, popisuje nezávislý starosta Blovic Robert Zelenka.
3: Pak v té části vlastně, kde už nyní jsme vybudovali pump track, tam bude vybudován takový amfiteátr přírodní, budou tam griloviště, budou tam herní prvky pro děti, lavičky, bude tam i prostor se sociálním zázemím pro návštěvníky. V příštích letech tam budeme doplňovat další atrakce.

0: Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle něj by stát neměl další přebytečné kapacity, je totiž potřeba mít rezervu pro české občany. Podle Vojtěcha o případné přijetí dalších pacientů nikdo ani nepožádal. Do Česka z Ugandy míří americký lékař, který by mohl mít ebolu. Večer ho přijme pražská nemocnice na Bolovce. Příznaky nemá, o jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je ale podle Vojtěcha nulové. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale soupeře nepodceňuje. O kvalitách Italů mluví asistent trenéra národního týmu Jiří Kalous.
1: Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu, jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět vstup do utkání.
0: Zápas Česko-Itálie začne v 16 hodin a 20 minut. Počasí. Dnes bude oblačno, přechodně až zataženo, postupně na většině území přehánky nebo občasný déšť a ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Jak už jsme vás informovali, pozor dejte mezi Rokycany a Osekem. Po nehodě autobusu je silnice stále uzavřená. Řidiči musí zvolit objízdnou trasu. Omezení potrvá ještě minimálně půl hodiny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
3: A k číslu do zelené vlny ještě přidáme i číslo do písniček pro vás. 221 554 222. Ty středeční právě začínají, vítá vás u nich Stanislav Jurík. Tak hodně štěstí a příjemný poslech. Lieta!

0: Tak už tam zase lítáme. Jako první se dneska dovolal pan Václav z Bděnevsi. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Plzeň. Já jenom bych chtěl pochválit organizátory Dnu otevřených dveří v Českém rozhlase Plzeň.
0: Děkujeme.
1: A byla to velice příjemná akce, ale jedné věci jsem si na té akci všiml, a to byla účast, která teda ze stran posluchačů byla docela tristní.
0: Mm-hmm.
1: Ale já bych ještě na posluchače, jejichž věk samozřejmě stoupá, to všichni víme, musíme si být jako k sobě upřímní, já bych na vás chtěl, vážení, prosím vás, apelovat. Protože já jsem ročník 2000, takže jsem vlastně jako velice mladá generace a já vlastně pozoruju okolo sebe spoustu těch věcí, co se děje. A chtěl bych na vás apelovat, abyste mluvili se svými vnoučaty, abyste je nenechávali jen tak, abyste s nima třeba dělali domácí úkoly, protože například dneska jsem se dozvěděl, že například, když se dělají úkoly v první třídě nebo ve školce, tak dokonce už se řeší i to, že motorové vozidlo je pro naši planetu zátěž a tak dále a tak dále. A děti se ptají rodičů, proč máme maminko, tatínko, dvě auta, když je to pro planetu zátěž a tak dále. Mm-hmm. Prosím vás, já jenom chci, vy jste pamětníci, abyste to těm dětem, těm rodičům těch dětí, to jsou třeba vaši děti, prostě vnoučatům, pravnoučatům, vysvětlovali a tak trošku to jako napravovali, protože to, co se tady děje, už přestává být legrace. A děti, moje generace a tak dále a mladší, nebudou umět nic jiného, než ťukat do dotykových displejů. Nic jiného umět nebudou. Nic
0: rozumíme
1: je nebude zajímat.
0: Hmm.
1: A jediný co, tak se budou plnit ordinace psychiatrických ordinací a u psychologů. Já nechci jako nikdy nikoho strašit, to vůbec ne. Já jenom jsem tím jako těžce znepokojený, co se okolo děje.
0: Hmm.
1: A měli byste taky ideálně svým vnoučatům a dětem připomínat, co to je češství. Co to je být my, co to je, jako, co to znamená. Co jsme tady pro to udělali, co jste tady vy budovali, co jste tady udělali vy a jak jste pomohli prosperitě tady té země a jak se to teďka ničí.
0: Tak vás ale stačilo
1: pan,
0: už, pan ten vzkaz už je poměrně dlouhý.
1: Pan moderátor nechtěl politiku, já to nebudu víc zapřehávat,
0: dobře,
1: ale
0: dobře.
1: Já jenom chci, abyste trošku bděli vy všichni okolo.
0: Já myslím, že vás posluchači
1: prostě
0: pochopili.
1: Za 30 let zase na stromech. Děkuju.
0: Děkuju taky, hezký den vám přejeme, vybral jste písničku od Karla Gotta, hezký den, naschledanou.

No a další písničku na přání odvysíláme po téhle básničce. Kdo se koukne na mou věru, chápe dobře na mou věru, proč nemám chuť na nevěru? Je to kočka, já ji žeru. Na ostatní ženy se jdu maximálně podívat. Jenom jednu mám však rád. Paní Věře Šťovíčkové z Pařezova přeje k dnešním kulatinám hodně zdraví a radosti ze života její manžel Karel. Zároveň jí moc děkuje za veškerou obětavou péči v měsících, kdy mu kvůli zranění bylo ouvej. K přání všeho nejlepšího se připojuje celá rodina a těší se na víkendovou oslavu. Tak gratuluji.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Teď už je to další gratulace. Dobrý den, prosím o písničku pro naší maminku k jejím 68. narozeninám. Nejraději má skladbu Má svůj den. Naší milé mamince Alence Kantnerové z Obory gratulujeme a posíláme jí písničku s přáním všeho nejlepšího. Podepsány jsou dcery Aja a Jaja. Má

Každý den mezi 12. a 13. hodinou hraje Český rozhlas Plzeň na vaše přání. Dneček není výjimkou, můžeme si přečíst další gratulaci. Pro naši milovanou maminku a babičku Milušku z Ostrova k životnímu jubileu narozeninám posíláme písničku. Hodně zdraví, štěstí a síly do dalších let přeje Monika, Roman, Pepa, Lucinka a Miška s Meginou. Máme tě moc

solo nesluší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať, seš plnoletá, běž do světa. A pak

je, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda.

0: už je tu další telefonát, dovolala se paní Jarka. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Já bych chtěla nechat zahrát pro paní Jarku Vikišovou z Mířan, která má dnes narozeniny. Jaro, všechno nejlepší, hodně a pohody a ať ti to na zahrádce roste, ti přeje Jaroš.
0: Dobře, gratulujeme spolu s vámi, Jarko, mějte se krásně.
1: Děkuji, na shledanou.

Posloucháte písničky pro vás, teď je tady jedna gratulace ke kulhatinám. Prosím o zahrání písničky pro pana Tomáše Ridricha, který dnes slaví 40. narozeniny. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví, ještě spoustu naběhaných kilometrů a ať ho v práci nikdo nezlobí. Tomáši, drž se, spolu všechno v práci zvládneme. Přejí Pája, Andy, Jenda a Danuš z Hvostců, prostě celá konstrukce. Písničku prosíme od jeho velké lásky Terezy Kandlové. Jmenuje se Ve frontě na sny. A my gratulujeme ke 40.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Pokračujeme v písničkách pro vás. Další gratulace přišla. V tomto znění chtěla bych touto cestou nechat zahrát své švagrové Zdeně Fialové z Nové hospody k jejím dnešním narozeninám. Hodně zdraví, síly na zahrádce, ať se jí daří, radost a spokojenost z krásných pravnuček. Švagrová Vlasta a k přání se připojuje také švagrová Jarka a Marcela. Děkuji a prosím o písničku od Evy Olmerové.

0: Teď už dostane v Domažlicích slovo paní Anička. Zdravím vás, dobrý den.
1: Zdravím všechny posluchače a vás v rádiu, pracovníky. A dneska má narozeninky paní Maruška Weberová tady z Domažlic. Maruško, já ti přeju moc, moc zdraví. Teď ho potřebuješ prostě oceány zdraví. Tak já ti ho přeju vrchem na vrch, prostě hodně kopců a taky krásný chvíle z noučátky. Užívej si prostě těch chvil a ty to porazíš, tu nemoc. Ty budeš zase bezva ženská veselice a já tomu věřím. A tě neopouští ten optimismus, Maruško. Hlavně hodně sil a toho zdravíčka ti přeju ze srdce.
0: Dobře,
1: a děkuji zase. Děkuji rádiu a zase někdy naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou. A děkujeme za Japonečku. Hezky jste to vybrala. Nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Dobré zprávy vysíláme v písničkách pro vás velmi rádi a paní Jana z Valchy teď volá de facto horkou linku. Vítejte, dobrý den.
1: Přeji hezké odpoledne vám, pane redaktore, i posluchačům. Písničku posílám pro mou vnučku, která mi před chviličkou zavolala, že splnila maturitní zkoušku na samé jedničky a proto jí s dědou a s celou rodinou moc gratulujeme. Julinko naše, milá Šeneku, přejeme ti do dalšího studia hodně úspěchů, máš před sebou ještě spoustu dalších let na vysoké škole, ať se ti daří tak jako teďkon a nejenom ve studiu, ale i v celém tvým životě. To ti přeje babi Jana, děda Míra a celá naše velká rodina. Děkujeme vám, pane redaktore, a někdy naslyšenou.
0: Taky díky a gratulujeme Julii a posíláme písničku, kterou jste vybrala, naslyšenou.
1: Děkuju vám, nashledanou.

Dnešní písničky se zvolna chýlí ke konci. Máme tu ještě jeden písemný vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro paní Květušku Hodkovou, která dnes slaví své krásné 91. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího přicházejí její sousedé z domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí a správcové Iva a Bára. Tak a to je vlastně všechno pro dnešní pořad. Tak gratulujeme ke krásným 91. a zítra budeme na vaše přání hrát znovu mezi 12. a 13. Stanislav Jurík přeje hezké odpoledne. Naslyšenou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Zraněné po nehodě autobusu u Oseka na Rokycansku nemocnice po ošetření propouštějí domů. Klášter Plasy nabídne na hlavní sezónu dvě novinky. Dnes čekejte oblačno, přechodně až zataženo, přehánky nebo občasný déšť. Teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. 13 dětí a 2 dospělí utrpěli lehká zranění po dopolední nehodě autobusu u Oseka na Rokycansku. Zhruba polovinu dětí odvezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Plzni. Zbylé děti a 2 učitelky ošetřila nemocnice v Rokycanech. Potvrdil to mluvčí nemocnic plzeňského kraje Jiří Kokoška.
3: Jednalo se vesměs o lehká zranění, jako například pohmoždění ramene, kotníku, hlavy. Byla tam drobná řezná rána v obličeji a některé děti pak byly lehce v šoku. Nikdo nebyl hospitalizován, všichni byli ošetřeni ambulantně s tím, že děti jsou postupně předávány rodičům, kteří si pro ně do nemocnice přijíždějí.
2: Stejně jako Rokycanská nemocnice, tak i fakultní nemocnice v Plzni propouští postupně zraněné po ošetření do domácí péče. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Klášteře v Plasích na severním Plzeňsku dokončují rekonstrukci Santýnyho altánu. Aktuálně tam restaurátoři vracejí a doplňují barokní štuky. Altán bude jednou z novinek hlavní letní sezóny, říká kastelán Pavel Duchoň.
4: Altán Santýnyho uzavírá opatskou rezidenci, to znamená, že návštěvníci budou mít možnost strávit svůj čas volně v Lusthausu a samozřejmě s tím, že se nám uvolní staveniště, se zpřístupní sýpka, takže od poloviny roku budou návštěvníci znova moct chodit nahoru na hodinovou věž, k hodinovému stroji a bude to zase součást jako další nabídka prohlídkového okruhu, na který byli dřív zvyklí.
2: O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 8. června. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády také prezident Petr Pavel. To ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat také o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ty podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní.
5: Ano, máme nějaké představy, jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%, to nejsem schopen říct. V minulosti jsme se nikdy nedostali na ty 2%, minulý rok to taky nebyly 2%, protože ministerstvo obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla. Sport.
2: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Olejnikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala.

0: La Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, přechodně až zataženo, přehánky nebo občasný déšť a ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby jo, na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda osobního auta se stala v obci Koryta na Klatovsku. Vozidlo skončilo na střeše. Na místě zasahují policisté a hasiči. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností. A bouralo se také v Dobřívě na Rokycansku v místní zastavěné části. I tam je policie, i tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. A host.
2: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
3: Já přeji všem hezký dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme drezy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hanzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dále, než jste zmiňoval Slaný Cheb. Vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není. Udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2. Oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali. Takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty.
1: On se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tak, nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle U hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla U hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávii intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa, z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou... Mezi námi už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Šelinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková, všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru. Vy malujete, ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na
2: no,
1: chvíli?
2: Právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená nejdřív nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou. Mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba něco
2: dohromady.
1: Doplnit. Petr Salava je naším hostem.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tak maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no, vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslovil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy DJ, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletník, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další a další, takže z toho mám velikánskou radost. A mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: On je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce, a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: nekončí.
1: Amfora zůstává.
0: Zbývá nám přátelství.
1: A parta jedná.
0: Vrásky tu nevadí.
1: Vzpomínky pohladí.
0: Amfora nekončí.
1: Amfora nedá.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jde dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
1: Ano. Já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože, abyste Alex věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit, to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Podle ovocnářů poškodili jarní mrazy na některých místech Plzeňského kraje víc než polovinu úrody. Studenti Západočeské univerzity v Plzni budou mít novou učebnu v nemocnici Hořovice. Neznámý pachatel nasprejoval na budovy v centru Chebu nacistické symboly. A zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami, k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Teploty do 22 stupňů. Příjemné odpoledne zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Sadaři v Plzeňském kraji stále ještě sčítají škody po jarních mrazech. V Těnovicích na jihu Plzeňska poničily mrazíky víc než 60% jabloní slivoní. Ve Vranově na Rokycansku počítají už teď se ztrátou víc než poloviny úrody jablek, říká majitel sadů Richard Švarc.
2: V té horní části, kde bylo jakoby tepleji, tak tam bylo -4, což je velký problém, ale ještě furt bychom se s tím nějak jako dokázali aspoň částečně poradit, ale v té spodní části bylo téměř -8 a to už je opravdu mráz, který nejde nějakým způsobem eliminovat.
1: V nemocnici Hořovice na Berounsku vznikne výuková učebna i zázemí pro klinickou praxi studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity. Memorandum o dlouhodobé spolupráci podepsali rektor univerzity Miroslav Lávička a majitel zdravotnické společnosti Akeso Sotirios Zavalianis. Pokračuje mluvčí univerzity Andrá Čandová.
3: Až 80 studujících ročně už teď absolvuje praxi v nemocnicích holdingu Akeso. Jde o studenty všeobecného ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie nebo ergoterapie. Nově budou mít v nemocnici Hořovice stabilní a moderní zázemí pro teoretickou výuku i klinickou praxi s nejnovějšími přístroji a postupy.
1: Memorandum počítá kromě praktické výuky také se společnými výzkumnými projekty. Policisté v Chebu vyšetřují poškození sídel dvou krajanských spolků. Na skleněné výlohy občanských sdružení neznámý pachatel nasprejoval červenou barvou nacistické symboly. Případem se zabývá policie.
4: Zatím neznámý pachatel nacistické symboly nastříkal na skleněné výlohy v centru města na náměstí Krále Jiřího, na sídlo komunitního osvětového společenství a na působiště Svazu Němců z chebského regionu. Podle místostarosty Pavla Pagáče z Volby pro kraj vedení města událost označuje za nepřijatelnou.
5: Město okamžitě kontaktovalo policii, odsuzujeme tento vandalský čin.
4: Vyšetřovatelé teď posuzují kromě jiného kamerové záznamy z náměstí, říká mluvčí policie Jakub Kopřiva.
6: Incidentem se nyní policisté zabývají.
4: Vyšetřování případu pokračuje, vedení města nápisy z obou míst nechalo odstranit. Z Chebu Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: Pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán, rozšíří Teherán válku za hranice Blízkého východu. Oznámili to iránské revoluční garde, které jsou nejmocnější složkou ozbrojených sil v zemi. Americký prezident Donald Trump včera znovu pohrozil údery v případě, že Teherán nepřistoupí na dohodu o ukončení války. Šéf Bílého domu ale zároveň vyjádřil naději, že to nebude nutné. Dohodu o míru zprostředkovává Pákistán, jednání ale zatím nepřinesla výraznější průlom.
0: Počasí.
1: V noci čekejte většinou oblačno, lokálně s možností přeháněk. Postupně ubývání srážek a přechodně i oblačnosti. Nejnižší teploty

0: 10 až 7, na horách až 4 stupně. A zítra bude převažovat oblačnost s lokálními přeháňkami, později odpoledne ustávání srážek a k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer místy mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Práce údržby omezují provoz na dálnici D5 kolem 100. kilometru ve směru na Rozvadov, nedaleko sjezdu na Heřmanovu huť na Tachovsku. Levý jízdní pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné odpoledne přejeme teď po zprávách ve 14 hodin. S vámi je odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a za chvilku už jedna zajímavost. Povíme vám, kde najdete geometrický střed Česka. Řekneme vám také o novém centru robotické rehabilitace v Plzeňské fakultní nemocnici. Moderní přístroje tam pomáhají pacientům po úrazech i po mrtvici. A samozřejmě i dnes otevřeme rozhlasové tržiště. Tak zůstaňte s námi, přejeme pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Divadlo Jekátila v Plzni uvádí nové představení s názvem Skupa, tedy scénické kurikulum unikátního plzeňského artisty Josefa Skupy. Hraje se ve Velkém divadle od 19 hodin. Na nové scéně v Plzni se od 19 hodin představí balet Malý princ. Scénické zpracování slavného příběhu spojuje moderní choreografii, hudbu i silnou vizuální stránku. V prostoru Moving Station v Plzni začíná dnes v 18 hodin Mezinárodní festival nového divadla a performance Nastevřeno 2026. Víc vám k němu řekneme v našem vysílání kolem 3:15. V Galerii města Plzni si můžete do 5. července prohlédnout výstavu semestrálních prací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Vernisáž výstavy s názvem Rovnováha se koná dnes. Podrobnosti o jejím průběhu řekla Daniela Kramerová, kurátorka výstavy.
2: Můžete se setkat s vystavujícími a můžete si prohlédnout výstavu. Vernisáž začíná v 18 hodin 30 minut a poté od 20 hodin čekáme, až se trošku setmí, protože přijde módní přehlídka ateliéru Fashion Design, která zároveň bude částečně založená na stínohře.
1: A ještě dodejme poslední tip. Základní umělecká škola Třemošná a Základní umělecká škola Kralovice připravili společný koncert v Mariánské Týnici. Od 17 hodin tam zahrají komorní soubory, které se letos účastní soutěží základních uměleckých škol.

0: Petr Kotwald dospíval, máme 14 hodin 32 minut. Rychlejší návrat do běžného života umožní nově pacientům Plzeňské fakultní nemocnice Centrum robotické rehabilitace. Pomáhá především lidem po vážných úrazech, po mozkové příhodě a dalších neurologických onemocněních. Přístroje za desítky milionů korun pomáhají lidem s obnovením hybnosti a díky interaktivním prvkům je také více motivují ke cvičení.
1: Teďka, pane Berger, potřebujeme, aby ty stopy byly zelený, takže je důležitý zvednout kyčel, zvednout koleno a snažit se o co nejdelší krok, jo?
2: Instrukce pacientovi tady dává ergoterapeutka Veronika Sládková.
1: Ten přístroj pracuje s odlehčením, kdy my můžeme vybrat jak tu míru toho odlehčení, jak moc pacient musí zabírat a jak moc je veden těma ortézama. Potom skrze různý hry působíme na jeho motivaci, kdy má nějaký úkol, že třeba musí šlápnout na kámen, z který nesmí spadnout, aby byl ten stereotyp té chůze co nejsprávnější.
2: Jak se vám tady pracuje na tom novém pracovišti?
1: Pracuje se mi tady krásně. Máme tady super nové přístroje, které jsou zajímavý, motivující i pro ten personál. Vlastně je to super se učit něco nového. A zároveň tady máme skvělý kolektiv doktorů a terapeutů, takže myslím, že nám to tady šlape tak, jak má.
2: Chůzi tady nacvičuje Jan Berger. Tak jak se vám šlape v tom závěsu?
3: No, docela se mi šlape dobře, ale je to zabíračka.
2: A jak dlouho v tom musíte být?
3: 3/4 hodiny asi chodím.
2: A kolikrát už jste to absolvoval?
3: No, teď jsem asi po 12.
2: A cítíte nějaké zlepšení?
3: Jo, určitě. Ty nohy jsou takový jako jistější. Chodil jsem vo francouzské a teď chodím vo hůlce.
2: Tak za chvilku možná bez ní.
3: No, to doufám. Kvůli tomu to asi je.
2: Tady to robotické centrum dokáže nahradit fyzioterapeuty a rehabilitační pracovníky?
4: Určitě ne. Ruce fyzioterapeuta a ergoterapeuta v tom našem oboru budou vždycky to nejcennější a to žádný robot nikdy nenahradí, ale je to příjemný a vítaný pomocník, někdy i společník.
2: Říká lékařka Tereza Cejpková.
4: To je hlavně pro pacienty po cévních mozkových příhodách, pro pacienty s neurologickými diagnózami, nejčastěji pro pacienty s roztroušenou sklerózou, pro pacienty po ortopedických operacích, jako je totální endoprotéza kyčelního kolenního kloubu, pro pacienty po artroskopii kolenních kloubů nebo ramenního kloubu, ale já si myslím, že směle se na tom dá využít i pacient, který přijde k nám do ambulance a prostě ho třeba jenom bolí záda.
2: I když některá oddělení se z Borské části nemocnice časem přestěhují na Lochotín, některé provozy zůstanou zachované, říká ředitel fakultní nemocnice v Plzni Václav Šimánek.
5: Bývalé vojenské nemocnici zachováme, řeknu, nemocnici menšího formátu, to znamená chirurgii, internu, rehabilitaci. A vzhledem k tomu, že tady budeme koncentrovat do budoucnosti pacienty z léčebně dlouhodobě nemocných z geriatrie a po neurochirurgických zákrocích, to znamená i mrtvice, tak chceme, aby tato část byla opravdu špičkově vybavena a aby jsme se to postupně naučili a mohli rozšiřovat to portfolio služeb, který budeme dávat.
2: Centrum robotické rehabilitace teď ve zkušebním provozu odbaví zhruba 10 pacientů denně, časem by to mohlo být ještě víc. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: V pravidelném čase teď otevíráme rozhlasové tržiště. Volat nám můžete právě teď na naši linku 221 554 222. Tak pojďme na to, vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, tak my nabízíme k pronájmu zařízenou garzonku v Mariánských Lázních, kontakt 607 109 843.
3: Tak já to zopakuji, 607 109 843. Máme zapsáno, naslyšenou.
4: Děkuji moc krát, naschledanou.
3: A v tržišti teď přivítáme vás, dobrý den.
5: Dobrý den, prodala bych disky plus gumy. Letní je jedna sezóna, je to rozměr 205, 65, R15. Jsou to 4 díry, je to na Citroen. A pak bych prodala terárium na leguána, hloubka 82 cm, šířka 110 cm a výška 200 cm. A je to na telefon 702 073 691.
3: Ještě nám prosím povězte, odkud voláte?
5: Hořovice.
3: Ano, děkujeme. A číslo 702 073 691. I vám přejeme krásný den, naslyšenou.
5: Taky.
3: A pokračujeme. Dobrý den. Haló, vítejte v tržišti, dobrý den. Tak vypadá to, že někdo na telefonu je, ale povídat si s námi nechce. Haló, haló, ještě jednou.
6: Můžu mluvit?
3: Ano, posloucháme, dobrý den.
6: Ze zdravotních důvodů prodám dvojkolo, autor. Přihazovačkou.
3: Ano.
6: A byl by to s pařicem.
3: Ano, a telefonní číslo, prosím.
6: 602 143 673 SMSky.
3: 602 143.
6: Nejdej,
3: ano, 673. Také jsme zapsali, naslyšenou. Mějte se hezky.
6: Děkuji, naslyšenou.
3: A tržiště stále pokračuje. Teď máte slovo vy. Dobrý den.
7: Dobrý den. Nazaru, jo?
3: Ano, posloucháme vás.
7: No, tak já bych nabídla zachovalé houpací křeslo za...
3: Tak teď to spojení bohužel není nejlepší. Ještě jednou to zkuste zopakovat, prosím. Křeslo nabízíte.
7: Nabízím houpací křeslo zachovalé a no tak já nevím, za flašku rumu a kafe. To,
3: a vaše telefonní číslo?
7: A je to 721 960 164, je to Blatná.
3: Blatná 721 960 164. Mějte se hezky, naslyšenou.
7: Taky se mějte naslyšenou.
3: A do tržiště teď je voláte vy a máte slovo. Dobrý den.
8: Dobrý den, přeju. Já bych prodal dvoje dveře, dvě třetiny skla, jsou to 60 a pak jedny plný dveře, to jsou 70 a jsou bílý. Bylo by to na telefon 737 510 773 a cena by byla 270 korun za všechno.
3: Dobře, a odkud voláte, prosím?
8: A je to Královicko.
3: Královicko a váš telefon 737 510 773. Tak se mějte,
8: ano,
3: fajn,
8: ano,
3: naslyšenou. A ještě stihneme váš inzerát. Vítejte v tržišti, dobrý den.
9: Dobrý den, buďte tak laskavá. Já bych naprodám přívěs za auto.
3: Ano.
9: A potom bych prodal dámské jízdní kolo SK.
3: Ano, a vaše číslo, prosím.
9: Moje číslo je 602 426 658.
3: A voláte odkud, prosím?
9: Já volám z Rokycanska.
3: Rokycansko a vaše číslo je 602 426 658. Tak držíme palce.
9: Děkuji vám, Leskavě.
3: Naslyšenou.
9: Naschánu.
3: A ještě dáme prostor vám. Dobrý den, vítejte v tržišti.
10: Dobrý den, já bych chtěla prodat tašku a batůžek na štěňátko. A ano. Bylo by to na číslo 704 521 007. Jsou to třeštice.
3: Jak velké štěňátko se tam vejde?
10: Má to dílku asi 34 cm ta taška.
3: Tak třeba se někomu bude hodit. Teď nevím, jestli jsem dobře postřehla vaše telefonní číslo, tak mě raději kontrolujte. Bylo tam 704 na začátku?
10: 704
3: ano.
10: 521 007.
3: Ano, děkuji. 704 521 007. Tak se mějte hezky, děkuji. Naslyšenou.
10: Taky,
3: a tím už dnešní tržiště končí. Další opět zítra ve stejném čase.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Caviky. Tak schválně, jaké i byste napsali pové v tomto slově? Tvrdé nebo měkké? V dnešním slovíčkaření se postupně dobereme správného řešení této pravopisné otázky. Nejprve k současnému významu. Podle slovníku spisovné češtiny jsou caviky průtahy, okolky nebo se dá říct i drahoty. Když někdo s něčím dělá caviky, dlouho se zdráhá něco udělat, vykrucuje se, zdržuje. Podle Machova etymologického slovníku byl původní výraz cavik, který znamenal vádu, hašteření nebo povyk. Cavikovat znamenalo dělat hluk, ba přímo hulákat. Caviky pak vznikly spojením slov cáry a povyk, kde ovšem cáry byly něco jiného, než jak je chápeme dnes. Byly to totiž okolky. Tak tedy dělat okolky a ještě u toho povykovat, to jsou složené caviky. A jelikož povyk je dosud ve vyjmenovaných slovech, je jasné, že pové bez dlouhých caviků napíšeme Y.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: PP Okna. Plastová okna a dveře vyráběny v Plzeňském kraji. Stínicí technika, žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu. Namontujeme, se řídíme, přetěsníme, přesklíme. Pokaždé perfektně provedená práce, poctiví prodejci, profesionálové. Na všechna naše P se můžete spolehnout. Volejte 724 361 420.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Obce na Tachovsku odmítají, aby za hranicí s Německem stále 4 větrníky, čeká se na soud. Český rozhlas Plzeň zve na svoji páteční muzejní noc, nabídne celkem 4 prohlídky. Pandemie eboli v Česku nehrozí, nemocnice Bulovka dnes přijme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým. A zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami, k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. České obce na Tachovsku odmítají, aby desítky metrů za hranicí v Německu stály 4 větrné elektrárny vysoké 250 metrů. Úřady je povolily ještě před loňským červencem, kdy se Češi dohodli se 3 bavorskými příhraničními okresy, že veškeré plánované větrníky v Německu musí stát dál než 1 kilometr od hraniční linie. Německý investor čeká na verdikt Mnichovského soudu, který má rozhodnout počátkem června. Projekty zažalovaly bavorské spolky, podnikatelé, farmáři a připojili se i české obce. Dnes to uvedla nezávislá starostka obory Dana Lesak, která proti plánovaným stožárům u hranic dlouhodobě vystupuje. Český rozhlas Plzeň je i letos součástí Národního festivalu muzejních nocí. Už tento pátek je možné navštívit jeho budovu na náměstí Míru. Připravené budou 4 tematické prohlídky. První začíná v 17 a poslední v 21 hodin. Vysílacími a nahrávacími studii bude návštěvníky vůbec poprvé provázet i moderátor Stanislav Jurík a zavede je i do rozhlasového muzea.
4: Se podíváme na staré rozhlasové exponáty, na stroje, na kterých se pracovalo ještě v době, kdy jsem sem na sklonku 90. let přišel. No a jako takovou perličku jsem si vymyslel, že bych návštěvníkům něco zahrál a zaspíval u piana ve velkém činoherním studiu, protože je to nádherný nástroj a hraju na něj docela rád.
3: Místo na prohlídce si můžou zájemci rezervovat už teď, a to na recepci v budově rozhlasu na náměstí Míru. Rozšíření eboli v Česku nehrozí, znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapenkově.
5: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
3: Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval Evropskou komisi, aby narušování hodnot EU v zemi posoudila a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Europoslanci vyjádřili znepokojení nad zhoršujícím se stavem demokracie, oslabováním nezávislosti justice nebo politickými zásahy do veřejnoprávních médií. Tyto systémové nedostatky podle europarlamentu ohrožují ochranu finančních zájmů 27. Pokud slovenská vláda situaci nezlepší, lepší zemi hrozí částečné zmrazení evropských fondů. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii, se kterou odehrají 4. utkání ve skupině. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Počasí.
3: V noci čekejte většinou oblačno, lokálně s možností přeháněk, postupně ubývání srážek a přechodně i oblačnosti. Nejnižší teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. A zítra bude převažovat oblačnost s lokálními přeháňkami, později odpoledne ustávání srážek a k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia.

0: na horách 14 až 17. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer místy mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda osobního auta s nákladním se stala v Plzni v Plaské ulici ve směru do centra poblíž křižovatky se Studentskou ulicí. Na místě zasahují policisté, počítejte i s možným zdržením, můžou se tam tvořit kolony. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hodina skoro 5 minut, s vámi je stále odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Za chvilku vás vezmeme do věže z časů Karla IV. V seriálu Technické památky. Soutěžejte, dnes budeme o audioknihu nazvanou Andělé s vlčím cejchem. No a také připomeneme, že dnes v Plzni začíná festival Nastevřeno. Z muziky teď třeba skupina Holky, ale bude toho mnohem víc. Přejeme vám krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: technických památek.
1: Dnes nás čeká cesta výtahem. Podobně jako před více než 100 lety je možné nechat se v lázeňském centru Karlových Varů vyvést na zámeckou věž. Spolu s památkářem Karlem Hambergerem se moderní zdviží v historické stavbě projel také náš redaktor Josef Šorfa.
2: Kdo o tom neví a prochází Karlovarskou lázeňskou ulicí těsně podél tržních krámků, tak si možná ani nevšimne vchodu, který vede k výtahu na zámeckou věž. Ta se zjeví v celé své kráse, pokud člověk poodstoupí na druhou stranu ulice, aby před sebou uviděl věž, jejíž základy byly součástí hradu, který tady nechal postavit Karel IV. Věž je několikrát přestavěná. A novější je také ta část s výtahem. O upřesnění, o co jde, už poprosím památkáře Karla Hambergera, který tu stojí se mnou.
3: Jedná se o výtah z roku 1911, který zde vzniknul na základě projektu, který byl zpracován vídeňským architektem Friedrichem Ohmanem.
2: To je v Karlových Varech celkem známé jméno, ale nikoli spojené s výtahem.
3: On zde totiž vyřešil větší záměr a jednalo se o úpravu okolí té věže a jednalo se o zámeckou kolonádu. A součástí té zámecké kolonády byl právě tento výtah, který ulehčoval lázeňské klientele a zpřístupňoval ty zámecké terasy.
2: Výtah, do kterého se za chvíli dostaneme, má dvě zastávky, spodní a horní. Výška může být něco přes 10 metrů.
3: Myslím, že to bude víc. Jedná se o typ věžového výtahu, zde kamuflovaného do zděné šachty.
2: Přední část té šachty je prosklená. K výtahu je třeba projít zhruba 4-metrovou chodbou. Po jejich stranách jsou historické fotografie a dokonce i plány onoho výtahu, ke kterému míříme.
3: Z hlediska architektonického řešení té zděné šachty se jedná o secesy, nicméně kabina je již moderní z roku 2007 a jde pouze o jednu kabinu. Historicky se jednalo o dvojitý výtah.
2: Jak čteme z tabule, výtah je v provozu od 7 do 22. hodiny. Tak, dveře se otevřely. Výtah nepatří k nejrychlejším, ale zase, kam bychom v centru lázní spěchali. A to už stoupáme nahoru a za chvíli se dostaneme k oknu, které nám nabízí výhled nejprve do Lázeňské ulice.
3: My se vlastně dostáváme do té výškové úrovně střech těch domů naproti, což muselo být vyhledávanou turistickou atraktivitou pro návštěvníky lázní.
2: No a výlet výtahem je možné zakončit posezením v kavárně. Ten pohled je tady velice příjemný.
3: Potvrzuji, máme možnost vnímat střešní krajinu lázeňského jádra.
2: Poznamenává památkář Karel Hamberger. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 19 minut a teď už je před námi slíbená soutěž. Dnes pro vás máme audioknížku MP3, Robert Rytina, Andělé s vlčím cejchem a neb slavní hudebníci ve stínu Hákového kříže. Jde o portréty 12 hudebních osobností, jejichž životy ovlivnila tragická éra budování Třetí říše. Někdo se na ní podílel dobrovolně, jiný ze strachu o sebe a své blízké, další byl víceméně přinucen. Jak se ve své době zachovali třeba Franz Lehár, Karl Orff, Richard Strauss a další. A jak by se v době poprav a koncentračních táborů asi zachoval kdokoliv z nás? Čtou Miroslav Táborský a Martin Zahálka. Tak tahle audioknížka může být vaše. No a soutěžní otázka nám teď prověří, jak pozorně dobře nás posloucháte. My jsme před chvilkou seriálu Technické památky navštívili věž z časů Karla IV., zámeckou věž v Karlových Varech. Zaznamenali jste, jak je možné se na tuhle věž dostat? Nabídneme tři možnosti, buď lanovkou, nebo výtahem, anebo pouze pěšky po točivém schodišti.
1: Český rozhlas Plzeň. 221 554 222.
0: Tak uvidíme, jak si poradíte s naší dnešní soutěžní otázkou. Nevím, zda někoho už máme na telefonu, zatím to tak nevypadá, tak zkusíme teď. Ne, tak ještě pokračujeme. Teď už to vypadá, že teď už tam někoho máme. Slyšíme se, dobrý den.
2: Slyšíme se, dobrý den.
0: Tak a kdo pak se k nám dovolal?
2: Hanko.
0: Máme radost, že už se slyšíme. Paní Hanko, poslouchala jste nás před chviličkou, kdy jsme vysílali...
2: No právě před chviličkou jsem vás neposlouchala.
0: Ajajaj, vysílali jsme seriál Technické památky. Navštívili jsme zámeckou věž v Karlových Varech a teď to budete mít tady asi trochu těžké, když jste neslyšela, bude to pro vás typovačka. Já jsem se ptala, jak je možné se na tuhle zámeckou věž v Karlových Varech dostat. A zazněly také tři možnosti, tak vybírejte, buď lanovkou, nebo výtahem, a nebo pouze pěšky po točitém schodišti.
2: Tak já zkusím pěšky po točitém schodišti.
0: Pěšky. Tak pěšky by to asi taky šlo, ale ta správná odpověď je jiná. Děkujeme za váš tip, mějte se krásně, naslyšenou. Tak a tímto dáváme šanci někomu dalšímu. Vítejte v naší soutěži, dobrý den.
3: Dobrý den, prosím vás, já bych zkoušel. Já jsem ještě, já zkusím přes internet, já jsem ještě odpověď, prosím vás.
0: Tak já nejprve myslím, se zeptám, kdo pak se k nám dovolal, ať víme, s kým hovoříme.
3: Vímejte, Antoní Ambros a řekl bych tu možnost oběžky.
0: Tak vás zdravíme a ty možnosti byly lanovka, výtah, anebo pouze pěšky po točitém schodišti.
3: Pěšky, paní.
0: Pěšky, tak pěšky bohužel už tady jednou zaznělo a už jsme to jednou vyloučili. Tak ne, to není správný tip. Děkujeme vám, naslyšenou. Tak teď do třetice to snad vejde. Třetí v pořadí, dobrý den, stlumte si prosím rádio, ať nám to nedělá ozvěnu. Ano, děkujeme. Tak a teď už se slyšíme, do třetice to musí být. Kdo pak se k nám dovolal? Haló. Tak tam to vypadá, že někdo to tak stlumil, že už se neslyšíme, tak nevadí. Hrajeme dál, někoho teď máme na telefonu. Dobrý den.
4: Ano, tady je Štěpánko.
0: Paní Štěpánko, vy už to musíte dát. Ptáme se, jakým způsobem se dostaneme na zámeckou věž v Karlových Varech? Lanovkou, výtahem, anebo pouze pěšky?
4: Výtahem.
0: Výtahem. Přesně tak, konkrétně výtahem z roku 1911, jak zaznělo v naší reportáži. Paní Štěpánko, vy jste nás poslouchala takto pozorně, nebo jste typovala?
4: Manžel vás poslouchal.
0: Manžel, no tak zdravíme pana manžela. Tak jsem zvědavá, zda to CDčko, tu MP3 s audioknížkou si necháte, nebo věnujete manželovi, anebo budete poslouchat.
4: No, manžel ten by to nechtěl, společně. Já si to nechám.
0: Dobře, tak moc gratulujeme, mějte se hezky, naslyšenou.

Vaška na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co dokáže vaše rodiče nejvíc rozčílit?
1: Já, moje segra.
2: Když zlobím.
3: Když mám chyby v úkolech.
4: Když si neuklízím pokoj.
5: Když mám mračouna.
6: Když něco rozbiju.
7: Když si zapnu jejich počítač bez dovolení.
8: Když neposlouchám.
9: Když celý den ležím u mobilu.
10: Když se válím u televize.
11: Když jsem protivná.
12: Když mám pětku.
13: Když nechci jíst.
14: Když dělám to, co nemám.
15: A když si ušpiním nový oblečení.
16: Když jsem hodně na e-boxu.
17: Když bez povolení hraju na počítači nebo na tabletu.
18: Když se ze ségrou peru.
19: Že se ségrou škádlíme.
20: Když se něco rozbije drahýho.
21: Když mamku podvedeme, že někam máme jít, ale nejdeme.
22: Že máme v pokojku bordel.

0: Marie Rotrová dospívala a teď na jiné téma. Ovocnáři po celém Česku sčítají škody po dubnových mrazech. Odhadují je na stovky milionů korun. Například v jabloňových sadech ve Vranově na Rokycansku je poničená zhruba polovina úrody. A kvůli aktuálně malým srážkám mohou být škody ještě větší.
1: Tak jo, zatím jsme volali dodavatele, jestli nebudeme zavírat.
2: Tak zatím jste zavřít nemuseli. Slyšel jsem v telefonátu, že až minus 8 stupňů.
1: Jak máme ty sady vlastně v různých vejškách, tak v té horní části, kde bylo jakoby tepleji, tak tam bylo minus 4, ale v té spodní části bylo téměř minus 8 a to už je opravdu mráz, který nejde nějakým způsobem eliminovat.
2: Společně s Richardem Švarcem procházíme sadem.
1: Předpokládáme tady škody kolem 50%.
2: Což ve vašem podání znamená ztrátu nějakých 200-250 tun jablek v letošním roce.
1: V průměru to určitě tak bude.
2: A zastavujeme se u jedné jabloně.
1: Teď stojíme u Idaredu, což je taková jedna z hodně známých v Čechách pěstovaných jabloní. Je to zrovna odrůda, která docela trpí na ty mrazy, protože ač je jedna z nejzimnějších odrůd, tak kvete poměrně brzy.
2: Náklady na ochranu jabloňového sadu v mrazech hluboko pod nulou by se podle Švarce vyšplhaly na 1 milion korun za jednu noc.
1: Při mrazech třeba minus 8, nevím, co bychom měli dělat, aby to pomohlo, ano, zastřešit komplet celý sady, což je samozřejmě nesmysl. V jabkách není úplně možnost, protože ve chvíli, kdy promítnu tu obrovskou finanční náročnost do ceny jablek, tak ty jabka se stávají neprodejnýma.
2: Podle Švarce počítají ve Vranově na Rokycansku se ztrátou asi 250 tun jablek, tedy poloviny úrody. V další ovocnářsky tradiční oblasti Plzeňského kraje, na jihu Plzeňska, je situace různá. Zatímco v Těnovicích odhadují ztrátu na až 60% úrody, sadům v Nebílovech se tentokrát mrazy úplně vyhnuly. Aktuální situaci shrnuje předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Léber.
3: Pochopitelně nemůžeme ještě říct úplně konečný verdikt, jak to dopadne, protože k těm nízkým teplotám, těm mrazíkům se ještě přidružuje nedostatek vláhy.
2: Celkovou cenu letošního ovoce ze sadů určí červnový součet a také situace v okolních státech, které na některých místech čelily jarním mrazům. Z Vranova na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byly Black Milk v našem odpoledním vysílání. Jak jsme vás už dnes informovali, právě dnes v Plzni začíná festival Nastevřeno. My teď na telefonu máme kurátorku programu Heidi Hornáčkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak my jsme už ráno od uměleckého ředitele Romana Černíka slyšeli, že festival přiváží mezinárodní současné umění, alternativního divadla a performance a také něco obecně k programu. Já se vás teď zeptám na to dnešní zahájení, kdy a kde proběhne?
1: Ano, tak zahájení už proběhne za malou chvíli, vlastně od 6 hodin máme slavnostní zahájení před Moving Station, tedy na jižním předměstí, přímo před budovou. A poté od 7 hodin zahajujeme představením Děti u fragmenty od souboru Tante Horse.
0: Můžeme tohle představení prosím trochu přiblížit?
1: Jedná se o takový vlastně multižánrový projekt, který se věnuje tématu dětské paliativní péče. Kurátorky projektu Markéta Vacovská, Miřenka Čechová a Kristýna Boháčová ho připravovali společně s odbornictvem na toto téma a je to takové vlastně kolektivní meditativní zamyšlení se nad nadějí a na dobrý život.
0: Co dalšího ještě dnes můžeme v rámci festivalu zažít?
1: Tak dnes se zahajujeme vlastně slavnostně od 6 a potom je toto představení. Po představení bude diskuze, a takže vlastně možné s autorstvem pohovořit na toto téma.
0: Mm-hmm. Vy jste kurátorka programu, já vás poprosím o nějaký váš, byť vím, že je to těžké, osobní tip, co si letos určitě v rámci festivalu nenechat ujít?
1: Tak určitě si nenechte ujít audiovok Atlas nepoddajnosti, který vznikl přímo pro tady takovou městskou divočinu, bývalou zahrádkařskou kolonii, která vlastně je tady nedaleko od Moving Station. Určitě také zvu na všechna představení, ať už bytové divadlo, nebo představení v Moving Station, například v sobotní představení Válovky o slavných sestrách, malířkách, nebo posléze hudební akci v kostele na náměstí Českých bratří.
0: Ještě nám prosím pověste, ano, pardon. Povídejte.
1: Ještě mě napadlo, že určitě zvu na sousedskou hostinu, která proběhne v sobotu odpoledne na náměstí Českých bratří.
0: Ještě nám prosím povězte, dokdy festival potrvá a kde najdeme více informací, protože teď to bylo stručné, kdyby někdo to chtěl podrobně prozkoumat.
1: Určitě festival trvá do neděle a informace najdete online na stránkách Moving Station v sekci program, kde si můžete otevřít celý festivalový program, anebo nejlépe zajít rovnou do Moving Station a vyzvednout si program tištěný.
0: My děkujeme za pozvánku, přejeme, ať se letošní festival vydaří, který právě dnes, jak jsme řekli, začíná. V odpolední vysílání s námi byla Heidi Hornáčková, kurátorka programu. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že v obci Broumov na Tachovsku stojí Jánský zámeček? Najdete ho na východním okraji vsi pod silnicí. Jméno dostal po soše svatého Jana Nepomuckého, která už ale dávno zmizela. Zámeček je uváděn poprvé roku 1818, kdy sloužil jako obydlí lesníka a příležitostné lovecké sídlo vrchnosti. Zámek je nemovitou kulturní památkou.
1: No a z Broumova zpátky k nám do studia teď je zaspívá Věra Špinarová a po 16. hodině už humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Kateřina Macháčková. Krásné odpoledne přeje Michaela Vondráčková, naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňské fakultní nemocnici otevřeli Centrum robotické rehabilitace. Nýřany obnoví centrální vytápění horního sídliště. Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. A zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami. K večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Rychlejší návrat do běžného života má pacientům Plzeňské fakultní nemocnice umožnit nové centrum robotické rehabilitace. Vybudování v areálu na Borech trvalo 2 roky. V centru jsou moderní přístroje za desítky milionů korun, které pomáhají lidem s obnovou hybnosti a díky interaktivním prvkům je motivují ke cvičení, říká lékařka centra Tereza Cejpková.
2: To je hlavně pro pacienty po cévních mozkových příhodách, pro pacienty s neurologickými diagnózami, nejčastěji s roztroušenou sklerózou, pro pacienty po ortopedických operacích, jako je totální endoprotéza kyčelního kolenního kloubu, po artroskopii ramenního kloubu, ale směle se na tom dá využít i pacient, který přijde k nám do ambulance a prostě ho třeba jenom bolí záda.
1: Nýřany na severním Plzeňsku začnou s obnovou centrální kotelny na horním sídlišti. Do opravy kotle a domovních předávacích stanic město investuje 26 milionů korun. Zařízení rozvádí teplo do všech panelových domů na sídlišti, vysvětluje nezávislá starostka Nýřan Pavlína Cajsová.
3: Horní sídliště se skládá jak z panelových domů, tak původní starý výstavby a tam má vlastní buď vavky nebo vlastní plynový kotle. Ty původní domy na tom sídlišti nejsou vytápěny z centrální kotelny.
1: Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moc čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Olejnikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Počasí.
1: V noci čekejte většinou oblačno, lokálně s možností přeháněk. Postupně ubývání srážek a přechodně i oblačnosti. Nejnižší teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. A zítra bude převažovat oblačnost lokálními přeháňkami, později odpoledne ustávání srážek a k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer místy mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v ulici u Prazdroje ve směru z centra nedaleko Hornbachu. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. A další nehodu máme hlášenou na Tachovsku mezi Benešovicemi a Lomem u Stříbra. I tam zasahují policisté a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
6: Ano, Kateřina Macháčková. Tam zdravím.
5: Ano, to je
6: krásné odpoledne.
5: Když děláme docházku, ale je to tak.
6: Ano.
5: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
6: Ano, humor. Jo. Ježíši Kriste, to zavazuje.
5: Jo.
6: Nejlepší je bezprostřední humor.
5: Bezprostřední humor.
6: Ano.
5: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
6: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To si až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl.
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty. Nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas. Prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovoly, krupice, krupky, kruti, brka. Koukejte, co mi všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky.
2: Počkejte, co to je?
3: To je divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský, prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak seři dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sžánu.
3: To nemuselo být. Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, z těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty menší, typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, bážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olby, byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo,
1: nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano, a nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Jo? Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne,
0: tu...
1: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otto Markerejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: dopis.
1: Ano, nebo jsme tam měli na vrátnici. Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo Humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad. Teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte,
2: ano.
1: Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás v Borozerovi.
1: Taky.
3: Chtěl
2: děkujeme.
3: Chtěl bych paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
3: ano.
1: Tak jo.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Dobrý
4: den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Humoriádice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosil bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: Jo.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano.
6: Koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Bonsoir, monsieur.
7: To je Francouz.
6: No,
7: jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co, když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening.
7: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: Angličan,
7: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Cokej, bejt, okej. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore. A víte, un tavolino libere.
7: A je, znám.
6: A?
7: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, jich. Tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
7: Ja, ja, Kisti Hnat, Kisti Hnat. Sicher Platz fort, immer wäre. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslovák?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta Dobrej.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Máre sto jabáruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Jož. V tom případě, pardon.
6: Ne, ne, ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně, tak jsem přijatý.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Aha. Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní.
7: Ovšem.
6: Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet spropitný.
7: Ne, pane vedoucí, ještě jste mi připomněl. Hejte, s tím spropitným jako co vyšacuju,
6: jo,
7: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
7: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, ocitli jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového?
1: Mahračka. No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, no zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
2: Tak jako párkrát zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak, ano. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Zbary byl útrum.
2: Ano, no, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: jak teď, že volno a tak. No takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčném baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme si chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějaké kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby
2: jo.
1: Nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty ano. Tam zpívali a takový to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. Což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je o Luďku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný, my jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom, my jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takovej bavorák to byl a teď si vzal nějaký cihulky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotovej, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady proved? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no vzal jsi si tři holky, jo, šel si s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, no, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece ty psipy, to mají to, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo? Jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit. Jo? Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím. Jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho for, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurá vám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela komediantům činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška. To je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil? Co ten Jirka dělal? Víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala,
0: jako, jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: nebo
0: přehrával. No ne, tak asi
2: jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne,
0: impulzem?
2: A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo, takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo, no. Takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Krukovou v těch malých formách, že jo, Semaforu. V kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo ne?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne,
0: tak to je, ano. Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle hereckých a takhle jako... Že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď už všichni počítají, ano. Přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho.
1: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic. Já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl
1: Bčko. Taky Bčko, šťastnou cestu, tedy odhaduju, že člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně.
1: Ano.
6: A já bych chtěla taky pana Šimka.
3: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: se krásně.
1: Se daří. A ještě jeden telefon.
7: Jiba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo to mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umřel?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: To je výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad breče.
8: No jistě, on tamhle jde umře nějaký můj známý a vy si tady trepíte jen tak a
9: no,
8: a nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý člověče.
8: A co bych,
9: vykládám já vám o tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, milej pane? Já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte? Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kila, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Jak bych se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No, co mi do vás, člověče?
9: No, neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Víte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože vedu. Objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče. No? Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
9: Jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede. Někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby s váma? No co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. S tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda kouli a nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte ne. Čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžem... byl kocour, zoufale mňouka je, co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. Tak to tak vypadá asi jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no. Který chodí po ulici no. S konvema a rozdává mléko.
8: No, vidíte. Teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte?
9: To tady zase člověk.
8: Člověk.
9: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
8: Já mám strach, aby vám neskysilou.
9: Tak dáno, dáno.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Lučkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazil?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, no.
1: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, no nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možný lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: 80. let a pořád
3: a to
1: stejné.
3: Byl stejný autopark.
1: A pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
3: ale
1: souhlasím.
3: Ty Havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho. Nesmí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní humoriádě Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přeteču no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: Ten mi dá. Stojíte, člověče, počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
8: Ne, to zase za to nestálo, čeče, vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
6: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktor.
7: Doktor Říhák.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk.
6: Ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Ty doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky.
6: No to já zase
7: no,
6: nevím.
7: No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: V žaludku,
6: aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím
6: ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: Já nevím, zase já, pane
7: doktore. Tak se zeptejte, každá minuta, jak ho těho vám zobák na
6: rozčeme. Nezvrte na mě, že asi nenechám nadávat o doktora, kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapře.
6: No, kapře. Tak, pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Tak mu je vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko. Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore, co s tím uděláme, pane doktore?
7: Co
6: musíte s tím něco udělat, jste doktor!
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko, nebo co?
6: Já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celaskon bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celaskon!
6: Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví,
6: jo, to už potřebuji další dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celaskon, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuji, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vícela skole. Nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z bandu.
1: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně.
3: S mými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celasko, ať udržíte dobrou náladu ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych ji ráda pozdravila i osobně.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319

0: utkání na mistrovství světa proti Itálii. A zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami, k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Škodu až 6 milionů korun odhadují hasiči po požáru rodinného domu v Soustově na Klatovsku. Oheň zasáhl podkroví a střechu domu. Obyvatelům se naštěstí nic nestalo. Podrobnosti doplňuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
1: U požáru zasahovalo 10 hasičských jednotek. K jeho likvidaci jsme nasadili 2 vodní proudy. Příčinou požáru se škodou odhadnutou na 6 milionů korun byla technická závada.
0: Dobřany na Jižním Plzeňsku plánují zpřístupnit i nejvyšší patro městské zvonice na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Ještě předtím je ale nutné opravit poškozenou zvonovou stolici, která je na hraně životnosti, říká nezávislý dobřanský starosta Martin Sobotka.
2: Místo toho provizoria tam vznikne poctivá, stará, řemeslná, dřevěná zvonová stolice a pak vrátíme zvonu srdce, které mimo jiné kvůli té špatné statice vypadlo a zároveň pustíme lidi až nahoru do věže, kde ten výhled bude ještě o kus lepší, než je dneska.
0: S výměnou zvonové stolice a následným zpřístupněním horního patra zvonice počítají Dobřany v příštím roce. 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale víc než polovina z nich je plánuje zavést. Většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. Pokračuje ministr školství Robert Plaga z hnutí Ano.
3: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
0: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo ministerstvo školství školám v únoru. V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému Drost registrovaný žádný Čech. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, také nemocí zasažené, je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje. Po návratu z rizikových oblastí by měli cestovatelé 3 týdny sledovat svůj zdravotní stav a případně kontaktovat lékaře. Sport. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa proti Itálii. Po první třetině je stav 0-0. Počasí. V noci čekejte většinou oblačno, lokálně s možností přeháněk. Postupně ubývání srážek a přechodně i oblačnosti. Nejnižší teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. A zítra bude převažovat oblačnost s lokálními přeháňkami. Později odpoledne ustávání srážek a k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer místy nepříznivé, během dne dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehodu 2 vozidel došetřují policisté mezi Benešovicemi a Lomem u Stříbra na Tachovsku. Místo je s opatrností průjezdné.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: 17 hodin 4,5 minuty k tomu začíná středeční zpravodajský souhrn. Iva Kokešová všem přeje pěkné odpoledne. Co všechno jsme připravili do této hodiny? Pozveme vás do fakultní nemocnice Plzeň, konkrétně do nového centra robotické rehabilitace. Jeden z největších pěstitelů jablek v plzeňském kraji letos počítá kvůli mrazům zhruba s polovičním výnosem. Máme pro vás podrobnosti. Pozveme vás na muzejní noc a samozřejmě nabídneme předpověď počasí na noc a zítřek.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
5: A za okamžik přehled dnešních regionálních zpráv.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Kateřina Jiřincová.
2: Pěkné odpoledne. Rychlejší návrat do běžného života umožní nově pacientům Plzeňské fakultní nemocnice Centrum robotické rehabilitace. Pomáhá především lidem po vážných úrazech, mozkové příhodě a dalších neurologických onemocnění. Víc poví ergoterapeutka Veronika Sládková.
3: Ten přístroj pracuje s odlehčením, kdy my můžeme vybrat jak tu míru toho odlehčení, jak moc pacient musí zabírat a jak moc je veden těma ortézama.
2: Podrobněji se k tématu vrátíme už za pár minut. 13 dětí a 2 dospělí utrpěli lehká zranění při dopolední nehodě autobusu u Oseka na Rokycansku. Zhruba polovinu dětí následně odvezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Plzni. Zbylé děti a 2 učitelky ošetřila nemocnice v Rokycanech. Jednalo se převážně o lehká zranění končetin a hlavy. Některé děti ale utrpěly i lehký šok. Řekli to dnes mluvčí rokycanské nemocnice Jiří Kokoška a mluvčí fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová. Všechny zraněné postupně obě zařízení propustila po ošetření do domácí péče. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Letošní úroda ovoce bude nejspíš druhá nejhorší za posledních 100 let. Ovocnáři odhadují, že kvůli jarním mrazům přijdou o úrodu v hodnotě 1 až 1,5 miliardy korun. Reportér Pavel Hala zjišťoval, jaká je například situace v jabloňových sadech ve Vranově na Rokycansku u jejich majitele Richarda Švarce.
4: Předpokládáme tady škody kolem 50%.
5: Což ve vašem podání znamená ztrátu nějakých 200-250 tun jablek v letošním roce.
4: V průměru to určitě tak bude.
2: Více dozvíte v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Český rozhlas Plzeň je i letos součástí Národního festivalu muzejních nocí. Už tento pátek je možné navštívit jeho budovu na náměstí Míru. Připravené budou 4 tematické prohlídky s různými průvodci. První začíná v 17 a poslední v 21 hodin. Místo na prohlídce si můžou zájemci rezervovat už teď, a to na recepci v budově rozhlasu na náměstí Míru.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Chodit na běžícím pásu zavěšený na speciálních kšandách a vše sledovat na obrazovce. Tak vypadá nácvik chůze v novém centru robotické rehabilitace v Plzeňské fakultní nemocnici. Moderní přístroje tam pomáhají pacientům po úrazech i po mrtvicích. Podrobnosti po písničce. Čekám.

0: Dobré odpoledne, tady je středeční den v kraji, Český rozhlas Plzeň. Rychlejší návrat do běžného života umožní nově pacientům Plzeňské fakultní nemocnice Centrum robotické rehabilitace. Pomáhá především lidem po vážných úrazech, po mozkové příhodě a dalších neurologických onemocněních. Přístroje za desítky milionů korun pomáhají lidem s obnovením hybnosti a díky interaktivním prvkům je taky víc motivují ke cvičení.
1: Teďka, pane Berger, potřebujeme, aby ty stopy byly zelený, takže je důležitý zvednout kyčel, vyzvednout koleno a snažit se o co nejdelší krok, jo?
2: Instrukce pacientovi tady dává ergoterapeutka Veronika Sládková.
1: Ten přístroj pracuje s odlehčením, kdy my můžeme vybrat, jak moc pacient musí zabírat a jak moc je veden těma ortézama. Potom skrze různý hry působíme na jeho motivaci, aby byl ten stereotyp té chůze co nejsprávnější.
2: Chůze tady nacvičuje Jan Berger. Tak jak se vám šlape v tom závěsu?
3: No, docela se mi šlape dobře, ale je to zabíračka.
2: A cítíte nějaké zlepšení?
3: Jo, určitě. Ty nohy jsou takový jako jistější. Chodil jsem vo francouzské a teď chodím vo hůlce.
2: Tak za chvilku možná bez ní.
3: No, to doufám. Kvůli tomu to asi je.
4: S pacientkou tady právě cviky provádí fyzioterapeutka Pavla Martínková.
5: Tento přístroj funguje na principu vibrací, kdy přes nervové dráhy vede signál do mozku a mozek to interpretuje jako pohyb, což znamená, laicky řečeno, že pacient, byť je nehybný, tak mozek si myslí, že se hýbá.
2: A jaká je vaše úloha?
5: Samozřejmě nastavit správně ty vibrační krabičky na jednotlivý končetinu a nastavit terapeutický plán, který pan doktor nebo paní doktorka pacientovi předepsali.
2: Jak vám to třeba ulehčuje tu práci, nebo jak to vnímáte? Je to asi rozdíl oproti klasické terapii?
5: Samozřejmě, že ten přístroj je velkou pomocí pro nás, pro fyzioterapeuty, jelikož nám pomáhají a usnadňují tu práci. A hlavně to pomáhá od bolesti pacientů, obzvláště tento přístroj určitě.
2: Tady to robotické centrum dokáže nahradit fyzioterapeuty a rehabilitační pracovníky?
6: Určitě ne. Ruce fyzioterapeuta a ergoterapeuta v tom našem oboru budou vždycky to nejcennější a to žádný robot nikdy nenahradí. Ale je to příjemný a vítaný pomocník, někdy i společník.
2: Říká lékařka Tereza Cejpková.
6: Nejvíce pro pacienty po cévních mozkových příhodách, pro pacienty s neurologickými diagnózami, nejčastěji pro pacienty s roztroušenou sklerózou, pro pacienty po ortopedických operacích, ale já si myslím, že směle se na tom dá využít i pacient, který přijde k nám do ambulance a prostě ho třeba jenom bolí záda.
2: Centrum robotické rehabilitace teď ve zkušebním provozu odbaví zhruba 10 pacientů denně. Časem by to mohlo být ještě víc. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Máme 17:45, tak tomu 2 minuty. Za chviličku telefonujeme meteorologům a zeptáme se na zítřejší počasí. Počkejte si.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: počasí.
1: Za 6 minut bude 6:30, na telefonu je Marta Suchá, přeji dobrý den a už se ptám, jaké počasí máme v našem regionu aktuálně teď.
2: Hezký den, je oblačno, přechodně až zataženo, lokálně se vyskytují přehánky, momentálně prší na Šumavě nebo na místy na Klatovsku. Teploty ty se pohybují většinou mezi 17 a 19 stupně Celsia, jinak maxima ta byla dnes kolem 20 nebo 21 stupňů, nejvyšší teplota byla v Dobřanech, tam vystoupila až na 22,4 stupně Celsia.
1: Co se bude dít dneska v noci?
2: Tak večer bude hodně oblačnosti a nadále musíme počítat i s přeháňkami. Ty budou ubývat až ve druhé polovině noci a přechodně pak ubude i oblačnost. Přechodně může být ve druhé polovině noci i polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia, na horách budou podobné mezi 9 a 6 stupni a vítr ten bude pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: A teď už se pojďme věnovat zítřejšímu, tedy čtvrtečnímu počasí.
2: Zítra bude dopoledne a kolem poledne převažovat oblačno a zaznamenáme místy opět i přehánky. Později odpoledne už se ale začne projevovat vliv tlakové výše, která pak bude ovlivňovat počasí i v dalších dnech. To se projeví ustáváním srážek v pozdějších odpoledních hodinách a k večeru i ubýváním oblačnosti postupně ve večerních hodinách až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty budou zítra podobné jako dnes mezi 19 a 22 stupni, na horách od 14 do 17 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, přes den přechodně mírný, západní až severozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Plzeňské předpovědní pracoviště a Marta Suchá. Díky, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Den v kraji.
1: Která muzea, galerie a další kulturní objekty se zapojí do letošní muzejní noci a jaký budou mít program, povíme už za pár minut. Tady je Český rozhlas Plzeň. Den v kraji, přejeme hezké odpoledne.

0: Pátek 22. května proběhne další muzejní noc. Zapojuje se do ní celá řada muzeí, galerií a památkových objektů, včetně našeho rozhlasového muzea. Na muzejní noc nás dnes dopoledne přišli pozvat produkční Západočeské galerie Gabriela Darebná a ředitel Západočeského muzea Jan Orna. Stanislav Jurík se hned v úvodu ptal na historii této akce.
1: Muzejní noc se koná vlastně každý rok a má docela zajímavou tradici. Ono to totiž vzniklo mimo Českou republiku.
2: Mezinárodní den muzeí vznikl na popud Mezinárodní rady muzeí, která je známa pod zkrátkou ICOM, ale má vlastně výraznou českou stopu. V té době, v roce 77, kdy se prvně Mezinárodní den muzeí vyhlásil, tak byl předsedou tohleté Mezinárodní rady muzeí profesor Jan Jelínek, který byl mimochodem ředitelem Moravského zemského muzea, založil pavilon Antropos a přišel tedy s myšlenkou, že by muzea měly mít takovýhle svátek pěkný. A když se řešil ten termín, který připadl na 18. května, tak to je termín, kdy byla v roce 1891 otevřena historická budova Národního muzea. Takže se to možná moc neví, ale opravdu ta česká stopa je tam výrazná a dvojnásobná. A v rámci České republiky, nebo nejenom v rámci České republiky, je to i všude možné po Evropě, tak se ten Mezinárodní muzeí připomínají muzea tím, že pořádají muzejní noci.
1: Ta muzejní noc je obyčejně velmi oblíbená, je o ní velký zájem. Čím to podle vás je, že ten program tolik láká, že je tma? Nebo že prostě...
3: Je to něco speciálního, ano. Co vlastně je koncentrovaný ve všech těch institucích, který nabízí něco navíc, a proto si ty návštěvníci podle mého názoru udělají čas a projdou si vlastně ty muzea všechny najednou a vždycky tam něco zažijou. Ví, že ten program pestrý pro děti, rodiny, a všichni vidí výstavy, všichni vidí ty expozice, které jsou v té době právě otevřené. Víme, že jako někteří návštěvníci opravdu stačí proběhnout, asi si úplně ty výstavy tak jako neprohlédnou pečlivě. Někdy se možná i vrátí, aby si tu výstavu užili v klidu, ale musím říct, že se těšíme, letošní rok pro Západočeskou galerii je jako velmi pestrý, protože máme po dlouhé době se nám potkalo, že máme skutečně všechny tři výstavní prostory plné a otevřené a připravené pro návštěvníky.
1: Takže na který den vlastně zveme a kam přesně, řekněme, ta místa, kde se muzejní noc letos bude konat?
3: Tak srdečně zveme na pátek večer, v podvečer. Začínáme už v Západočeské galerii, některé workshopy začínáme už ve 4 hodiny, ale to hlavní gro té plzeňské muzejní noci začíná kolem 7 hodiny večer. Ve 12 institucích je to Západočeská galerie, Západočeské muzeum, Pivovarské muzeum v Plzni a Plzeňské historické podzemí, Galerie Ladislava Sutnara, Galerie města Plzně, Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti, Galerie Jiřího Trnky. Poslední možnost také je vidět pomník generála Petna v pekle, než se začne rekonstruovat. A také máme Muzeum strašidel a Galerie Wettengel a Galerie Škodů.
1: A rozhlasové muzeum.
3: A rozhlasové muzeum, samozřejmě.
1: Těch institucí je celá řada. Každá má vlastně sestavený individuální program. Návštěvníci mohou vybírat z různých časových komentovaných prohlídek, otevřených třeba neobvyklých prostor. Ještě řekněte, jaké typy návštěvníků na muzejní noci obvykle čekáte? Jsou to třeba rodiny s dětmi, nebo jsou to ti zapálení, kteří chodí třeba i na výstavy a programy muzeí a galerií za bílého dne, když to řeknu takhle?
2: No, já bych řekl, že ono se nám to v průběhu toho večera mění, že samozřejmě v začátku chodí ty rodiny s dětmi a ty tradiční návštěvníci muzeí. A s tím postupujícím časem nám tam mnohdy zavítají i lidé, kteří asi do muzea běžně nechodí. Mají to třeba tu návštěvu v rámci nějakého přesunu po městě mezi jednotlivými zastávkami v občerstvovacích zařízeních, takže někdy je to potom náročné, protože je to kolikrát tak zaujme, že to muzeum nechtějí opustit. A někdy potom ty poslední prohlídky jsou trošku náročné na to, jak ty lidi z toho muzea dostat. Jako.
0: Detailnější program a pozvánky na různá místa v rámci muzejní noci uslyšíte od našich hostů Gabriely Darebné a Jiřího Orny v rozhovoru, který si celý můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
4: Den v kraji.
0: No a co zítra? Ivana Mikulová a Jiří Horník s Toužimi se zúčastnili populární televizní soutěže Asia Express. Rozhovor s nimi uslyšíte zítra, tedy ve čtvrtek, po 10. hodině dopolední. Nenechte si to ujít.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a středeční den v kraji. Až polovinu letošní úrody ovocných stromů poničily letošní jarní mrazy. Celkovou škodu ještě ovocnáři nevyčíslili, podle jejich odhadu ale půjde o stovky milionů. Už za chvíli zamíříme do jabloňových sadů ve Vranově na Rokycansku. Máme 9 minut po půl 6.

0: Ovocnáři po celém Česku sčítají škody po dubnových mrazech. Odhadují je na stovky milionů korun. Například v jabloňových sadech ve Vranově na Rokycansku je poničená zhruba polovina úrody. A kvůli aktuálně malým srážkám mohou být škody ještě větší.
1: Tak jo, letíme.
2: Volej dodavatele, jestli nebudeme zavírat.
3: Tak zatím jste zavřít nemuseli. Slyšel jsem v telefonátu, že je až minus 8 stupňů.
2: V té spodní části bylo téměř minus 8 a to už je opravdu mráz, který nejde nějakým způsobem eliminovat.
3: Společně s Richardem Švarcem procházíme sadem.
2: Předpokládáme tady škody kolem 50%.
3: Zastavujeme se u jedné jabloně.
2: Teď stojíme u Idaredu, což je taková jedna z hodně známých v Čechách pěstovaných jabloní. Je to zrovna odrůda, která docela trpí na ty mrazy, protože ač je jedna z nejzimnějších odrůd, tak kvete poměrně brzy.
3: Náklady na ochranu jabloňového sadu v mrazech hluboko pod nulou by se podle Švarce vyšplhaly na 1 milion korun za jednu noc.
2: Což je samozřejmě nesmysl.
3: Zatímco v Těnovicích odhadují ztrátu na až 60% úrody, sadům v Nebílovech se tentokrát mrazy úplně vyhnuly. Aktuální situaci shrnuje předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Léber.
4: Pochopitelně nemůžeme ještě říct úplně konečný verdikt, jak to dopadne, protože k těm nízkým teplotám, těm mrazíkům se ještě přidružuje nedostatek vláhy.
3: Cenu letošního ovoce ze sadů určí červnový součet a také situace v okolních státech, které na některých místech čelily jarním mrazům. Z Vranova na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: No a za chviličku vás ještě vezmeme do opravdového pralesa, který se nachází hodně blízko civilizace.

0: Český rozhlas Plzeň. Máme minutku po 6:45. Skutečný prales hned za venkovní zahrádkou hospody. I takové území existuje. Najdete ho jen kousek za česko-německou hranicí mezi Bavorskou železnou rudou a Cvízlem. U malé osady Cvízler Waldhaus můžete vstoupit do jednoho z nejzachovalejších pralesů Bavorska, Mittelsteighütte. Víc vám řekneme s Janem Dvořákem.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
2: Je až neuvěřitelné, že skutečný prales může být tak blízko civilizace. Z asfaltové cesty přejdeme pár desítek metrů po udržovaném trávníku golfového střihu a vstupujeme do pralesa. Pod příkrovem hustě olistěných větví buků se rozkládá jiný svět. Právě ten, který musel děsit jak poctivé pocestné, tak pašeráky. Svět, kde za každým stromem číhá potenciální nebezpečí, kde se člověk může snadno zranit, kde klopítá přes spadané mrtvoly stromů a prodírá se neprostupnými houštinami.
3: Ale dnes pralesem vede značená, zpevněná stezka, široká přes 2 metry, ze které je možné do pralesa nahlížet. Toho využívají desítky tisíc turistů ročně, a to jak na jaře, v létě nebo na podzim, tak i v zimě na běžkách, protože po turistické trase se udržuje takzvaná bílá stopa.
2: Prales Mittelsteighütte je unikátní velkou zásobou dřeva, a to jak živého, tak tlejícího. Díky tomu, že se zde nikdy hospodářsky nezasahovalo, tu návštěvníci mohou dodnes obdivovat obrovské kmeny buků a jedlí. A když budou mít štěstí, tak třeba zahlédnou i vzácné puštíky bělavé. Mají tady díky ponechaným zlomům velkých stromů perfektní podmínky pro život.

0: pořád.
1: Plzeňská vodárna nabízí lidem dovezení vody k napuštění bazénu. Podrobnosti uslyšíte v našem zítřejším vysílání. Také vám povíme, kolik staveb se přihlásilo do letošního ročníku soutěže Stavba Plzeňského kraje. A podíváme se i do Rokycan, kde se budou společně prezentovat profesionální hasiči a zdravotničtí záchranáři při simulaci reálných dopravních nehod.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: Za 7 minut bude 18 hodin, za chviličku aktuální zprávy a potom muziky s Janem Skládalem a od 6:30 špalíček lidových písní s Josefem Kunešem. Iva Kokešová se loučí, přeji vám pěkný večer, zítra naslyšenou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Starobní důchod v plzeňském kraji byl loni 21 000 korun, meziročně o 2% víc. Plzeň upravila osvětlení parkovacího domu Atom, nově má jinou barvu a svítí méně. A zítra čekejte oblačno

0: Ta méně. V regionu žije na 1000 obyvatel třetí nejnižší počet starobních důchodců. Příjemců s invaliditou druhého stupně je naopak nejvíc ze všech krajů. Dnes to uvedl Český statistický úřad v Plzni. Autobus s mladšími školáky havaroval dnes ráno u Oseka na Rokycansku. Utrhla se pod ním krajnice, když objížděl traktor údržby silnic. Autobus skončil na levém boku v příkopu. Dvě učitelky a 13 dětí ošetřili zdravotníci v nemocnicích v Plzni a v Rokycanech. Hned po ošetření je začali propouštět domů. Policie případ prošetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Plzeň otestovala upravené osvětlení budovaného parkovacího domu Atom v Plzni na Lochotíně. Cílem bylo zajistit, aby co nejméně rušilo lidi v okolních obydlených domech. Podle náměstka primátora Aleše Tolara z hnutí STAN mají světla nově jinou barvu.
1: Nově má tedy to světlo taky přirozený žlutý tón jako měsíční svět, ale osvětlenost prostor se tím snížila o zhruba 50%, nicméně i tak je splněna ta norma pro osvětlení parkovacích domů, takže takto už bude to osvětlení nastaveno trvalé a snad by to mělo všem vyhovovat.
0: Pražští záchranáři, lékaři i hasiči očekávají večerní přílet muže, který může být nakažený ebolou. Americký lékař působil v Ugandě, kde se vysoce infekční nemoc vyskytuje. Údajně tam přišel do kontaktu s nakaženým pacientem. Žádné příznaky se u něj ale zatím neprojevily. O přijetí pacienta v úterý požádalo americké velvyslanectví.
2: Záchranáři se na převoz muže z letiště do nemocnice na Bulovce chystají už druhý den. Převážet ho budou ve speciálním ochranném vaku, popisuje náměstek ředitele Zdeněk Křivánek.
3: Přímo na letištní ploše proběhne ve spolupráci s hasičským záchranným sborem jak chemická, tak mechanická dekontaminace pacienta v tom transportním izolačním prostředku, tak abychom maximalizovali snížení toho rizika.
2: A mimořádná opatření budou platit i v nemocnici, pokračuje primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
4: Pacient přechází rovnou do prostor, které jsou kompletně odděleny od jiného provozu našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru vlastně setrvává po celou dobu té nutné izolace.
2: Ta potrvá zhruba 3 týdny. Přijetí dalších pacientů s podezřením na ebolu Česko aktuálně nezvažuje. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Česka hrají na mistrovství světa proti Itálii. Po druhé třetině vedou Italové 1-0. Počasí. V noci čekejte většinou oblačno, lokálně s možností přeháněk. Postupně ubývání srážek a přechodně i oblačnosti. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů. A zítra bude převažovat oblačno s lokálními přeháňkami, později odpoledne ustávání srážek a k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer místy mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V tuto chvíli nemáme v plzeňském kraji hlášené žádné vážnější dopravní nehody ani jiné nečekané překážky v provozu, přesto jezděte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás vítá Jan Skládal. Jak zaznělo v úvodu, můžeme se dnes společně těšit na dobrou, ba troufám si říci výbornou dechovku. Dnešní vydání totiž věnujeme bratřím Antonínovi a Františkovi Pablušovým. Takže většina z vás už tuší, že nám bude vyhrávat mistříň Janka. Jeden ze současných nejlepších dechových orchestrů, který z Jižní Moravy často zajíždí i k nám na západ Čech. Antonín Pavluš, zakladatel a dlouholetý kapelník dechové hudby mistříň Janka, se narodil roku 1947 v Miloticích u Kyjova do rodiny, která byla silně spjata s hudbou a lidovými tradicemi, což zásadně ovlivnilo jeho životní směřování i vztah k folkloru. Již od dětství byl veden k hudbě a přestože jeho první pokusy na housle neměly dlouhého trvání, osudovým se pro něj stalo setkání s křídlovkou. A to až v 17 letech, kdy se setkal s panem Bohuslavem Zbořilem a Antonína oslovil. Napsal mu stupnici C-dur, vysvětlil základy hry na křídlovku a řekl: za týden přijď. Antonín Pavluš přišel už za 3 dny s modlitební knížkou a v mariánské písni Kde v údolí měl pod notami napsaný prstoklad. Píseň panu Zbořilovi zahrál a tak to začalo. Po roce úsilovného cvičení na křídlovku a navštěvování hodin pana Bohuslava Zbořila byl pozván na své první veřejné vystoupení, a to pohřeb vedlejší obci v Dubňanech. Nyní už se pro nás chystá valčík ve Svatobořicích, zpívají Dominika Hromková, Štěpánka Pšovská, Jan Olexa a Vít Nosek.

Hudební rozvoj Antonína Pavluše byl podpořen studiem na základní umělecké škole, kde získal nejen technické dovednosti, ale i základy hudební harmonie, které později významně uplatnil při aranžování i skladbě. Brzy začal působit v místních dechových souborech. Avšak jejich úroveň a způsob fungování ho neuspokojovali, což něm postupně vyvolalo touhu po změně a vyšší kvalitě hudebního projevu. Zásadním momentem se stal koncert velkého orchestru Amáty Kraslice, který Antonína inspiroval k myšlence systematického zkoušení a profesionálnějšího přístupu k hudbě, což tehdejší amatérské soubory běžně neznaly. Když se jeho snaha o změnu nesetkala s pochopením, rozhodl se založit vlastní kapelu, ve které mohl naplno realizovat své hudební představy a ambice.

nově vzniklé Mistřiňance působil Antonín Pavluš coby kapelník 4 desetiletí a postupně ji vybudoval na uznávané těleso, které se vyznačovalo propracovaným aranžmá i vysokou interpretační úrovní. Antonín Pavluš se stal průkopníkem v oblasti úprav lidových písní. Ve 20 letech zaranžoval svoji první lidovou písničku Vdávala mamulka, kde jako první vložil klarinetům do melodie ozdobnou linii, takzvané vyhrávky. To bylo svým způsobem převratné, protože v té době klarinety v dechovce přesně kopírovaly o oktávu výš melodii křídlovek. Dal tedy svým klarinetistům jakési privilegium, které bylo inspirováno funkcí klarinetu v cymbálové muzice. Dále spolu s trumpetistou Zdeňkem Gruským zavedli do dechovky jako plnohodnotný part obligátní trumpetu, takzvanou obligátku. Obligátní trumpetě připadala úloha zdvojení vchodu do tria o oktávu výš, zdobení konců dílčích částí skladeb, obohacení melodie o třetí hlasy, štosy a signály. Jeho inovace se týkaly i instrumentace, kdy do souboru začlenil melodický trombon a další prvky, které posouvaly tradiční dechovku směrem k bohatšímu a modernějšímu projevu. Vedle aranžerské činnosti se věnoval i skladbě a textařství, přičemž jeho nejznámější píseň Mamko vám vznikla z osobního impulzu a dodnes patří k oblíbeným skladbám.

Navzdory úspěšné kariéře zasáhla jeho život vážná nemoc, která ho přinutila postupně předat vedení kapely svému nejmladšímu bratrovi Františkovi, přesto však zůstal Antonín Pavluš s Mistřiňánkou spojen jako konferenciér a výrazná osobnost až do vyššího věku. František Pavluš, narozený roku 1965, jako nejmladší z pěti sourozenců, vyrůstal ve stejném hudebně podnětném prostředí, avšak jeho cesta k hudbě byla pozvolnější a zpočátku nebyla samozřejmostí. K aktivnímu hraní ho přivedli až starší bratři, díky nimž začal ve 14 letech hrát na baryton, a to zpočátku bez znalosti not, pouze podle sluchu. Postupně si však doplnil hudební vzdělání a našel v hudbě hluboké zalíbení, které ho vedlo až k založení vlastní kapely Miločanka, kde získal první zkušenost s vedením souboru. Tyto zkušenosti později zúročil v Mistřiňance, kam nastoupil na výzvu svých bratrů a více než dvě desetiletí zde působil jako hráč na baryton.

postupujícím časem a zhoršujícím se zdravotním stavem Antonína Pavluše začal František přebírat stále větší odpovědnost za řízení kapely, až byl roku 2007 oficiálně jmenován jejím kapelníkem. V této roli navázal na odkaz svého bratra a pokračoval v udržování vysoké úrovně souboru i jeho tradice. Ani jeho hudební dráha se však neobešla bez komplikací. V březnu roku 2016 musel František Pavluš svoji hudební kariéru ukončit z důvodu onemocnění lícních nervů, kdy nebyl schopen aktivního hraní. Přesto však zůstal s kapelou spojen, alespoň jako zvukař a organizační opora. Dodnes tak stojí v čele mistřiňanky jako její kapelník a pokračuje v díle, které jeho bratr započal.

Příběh bratrů Pavlušových je tak nejen svědectvím o talentu a pracovitosti, ale i o silném rodinném zázemí, vytrvalosti a schopnosti překonávat překážky, díky nimž se jejich jména nesmazatelně zapsala do historie moravské dechové hudby. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skládal.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Znělka ohlásila, že právě začíná špalíček lidových písní. Ten dnešní bude dalším střípkem z archivu pedagoga, spisovatele, národopisce a muzikanta Rudolfa Svačiny. Tentokrát připomeneme pobyt sběratele lidových písní a význačného malíře Ludvíka Kuby na Chocku. Krásný večer a příjemný poslech vám přeje Josef Kuneš.

Tak tedy cituji Rudolfa Svačinu. V roce 1893 byl požádán přípravným výborem národopisné výstavy československé sběratel slovanských písní a zároveň význačný malíř Ludvík Kuba, aby se vypravil na Chocko a pořídil tam zápisy zdejších lidových písní. Poprvé dorazil do kraje pod Čerchovem 6. května a sám byl překvapen bohatou žní svých zápisů. Do konce května zde zaznamenal 502 písní a instrumentální hudby ve 14 chockých vesnicích.

Po Střekově se Ludvík Kuba seznámil nejen s panem řídícím Schweinerem, který se také podílel na přípravě pražské výstavy, ale i s populárním malířem Jaroslavem Špilarem. Hrál mu tam na housle Houdek Záhoř, zvaný Běták, Drancel z dílů a Dudák Madleňák. V Luženicích na něj čekal nejlepší chodský houdek Josífek Pelnář, zvaný Mydlák, který mu také přivedl do hospody dvě výborné zpěvačky, Manku Ruškovou a Kačku Přípkovic. V téhle hospodě zapsal Kuba 30 písní a několik variací na housle. Navíc dostal od Pelnáře jeho vlastní zápisky 22 svatebních písní.

0: O svém setkání s dudákem Josefem Nejdlem, zvaným Hanschel, napsal Ludvík Kuba toto. Potkal jsem se s ním na sklonku své cesty v Újezdě. Byl samé žarty a vtipy. Pozval jsem ho do hospody. Postavil se rozkročmo v šenkovně, hostinský před něj postavil pivo a on spustil. Děti se zastavovali u oken a dospělí se trousili do šenkovny. Jak Hanschel skončil, vítali ho. Co pa pořád děláš? Ptali se ho. Nic, povídá Hanschel. Musím Ičko v lítě odpočívat, abych vám vydržil celou zimu hrát. A nemáš špatný spaní, když nic neděláš?
1: Ne,
0: teprve k ránu se probudím. Potom se obrátím na druhej bok, abych se nepřipek, hospím dál. A Hanschel zase hrál a zpíval. Vyprovázel jsem ho kus cesty domů a aby řeč nestála, zeptal jsem se, je-li ženat. No, měl jsem 8 roků známost a potom jsme se pro jediný slovíčko rozešli. Když jsem se jí optal, hasli si mě vezme, řekla ne. A to bylo moje neštěstí. Měl jsem mlčít a mohli jsme mít známost ještě dalších 8 roků. Kam dudák Hanschel přišel, tam bylo veselo. Byl to nepatrný stařík, jedno oko měl stále přivřené a nebyl žádný krasavec. Za to hubu měl, jak se patří, proříznutou. S chutí vždycky říkával. Já bůl ze všech dětí nejhezkejší. Já bůl tak hezký, že mě náše máma vždycky vzala a strašila se mnou děti.

dnešním špalíčku vám cituji ze vzpomínek Rudolfa Svačiny na sběratele lidových písní a malíře Ludvíka Kubu. Pokračuji. S mistrem Ludvíkem Kubou jsem si vyměnil i několik dopisů a na můj poslední odpověděl následovně. Velectěný pane Svačino, vřele děkuji za snímky a obrázky, dokládající vaši záslužnou činnost v uchování památek staré kultury, jak se hudebně projevovala. Kromě vás pozdravuji i starého Hančla, jemuž jsem věnoval pár řádek ve svém díle Cesty za slovanskou písní. Mistr Kuba netušil, že Hančl již dávno zemřel. Já už vidím špatně. Dopisy si nechávám předčítat, špatně slyším, takže hudební požitky jsou mi už provždy vzaty. Sedím jen na jednom fleku a pozoruji každého dne, co a jak se u mne zase od včerejška zhoršilo. Smutné povolání být 91letý. Což vše povídám jen na omluvu a vysvětlení, aniž bych si chtěl naříkat, že jsem na obtíž sobě i svému okolí, což ani jinak býti nemůže. Přijměte ode mě upřímný stisk ruky. V přátelské úctě se poroučí Ludvík Kuba. Praha, 16. března 1954.

Rudolf Svačina zakončuje své vzpomínání na Ludvíka Kubu takto. Mistr Ludvík Kuba zemřel 30. listopadu roku 1956. Jako sběratel zaznamenal fenomenální počet lidových písní. Bylo jich přes 4000. Jeho sbírky svým rozsahem a kvalitou zapsaných textů, nápěvů či instrumentálních zápisů patří ke světovým unikátům. Byl to velký člověk a umělec, na kterého my Češi můžeme být patřičně hrdi. Milí posluchači, tady už končí vzpomínky Rudolfa Svačiny a tím i dnešní Špalíček. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí a hezký zbytek večera přeje Josef Kuneš.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Do stavby roku Plzeňského kraje se letos přihlásilo 38 staveb. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálie 3-1. A zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami, k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Do 23. ročníku stavby roku Plzeňského kraje se letos přihlásilo 38 staveb, meziročně o 4 víc. Zastoupeno je všech 6 soutěžních kategorií. Nejvíc je rekonstrukcí, a to 11. Dnes to řekla mluvčí soutěže Hana Kulavjaková. Loni dokončené stavby v regionu mohli přihlašovat vlastníci, zhotovitelé, investoři a projektanti. Soutěžní stavby se představují na webu, kde bude také

0: terénní úpravy, různé chodníky, cestičky, lavičky, komunitní ohniště a parkovací místa. A vlastně i nový asfalt naší budovy hasičárny.
1: Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sarem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili také návrh na zmrazení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
2: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
3: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
2: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sar sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté slaví další vítězství na mistrovství světa. Tentokrát ve skupině zdolali Itálii 3-1. Počasí. Zítra bude převažovat oblačno s lokálními přeháňkami, později odpoledne ustávání srážek a k večeru ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na dálnici D5 mezi kilometry 72 až 71 ve směru na Prahu, nedaleko sjezdu na Plzeň Černice. Kvůli práci údržby je tam uzavřený levý jízdní pruh. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Říkává se, nepoužívej cizí termity, když jim nerozumíš. No, cizí slova, to je občas problém. Používáme je, abychom se ukázali, že rozumíme něčemu víc, než je náš rodný jazyk, abychom se blízkli, ale ono to není vždycky na místě. Víte, paní magistro, zbytečně používat cizí slova.
2: Ten výraz zbytečně se vztahuje k tomu, že když se nakumulují ve velkém množství, tak už to působí skoro komicky.
1: Včera jsem si na to vzpomněl, nebo před pár dny, když jsem viděl v novinách titulek V kauze kouče Růžičky. No a pozor, podá ho ex-majitel Slávie to oznámení V kauze kouče Růžičky.
2: Pokud šlo o titulek, tak možná chtěli trošku zkrátit ten titulek, ale je to skoro nešťastné, kolik je tam těch slov, protože máme relativně dost možností, jak to vyjádřit.
1: Jinak, česky, hezky česky, když jsme v té rubrice, no kauza, případ, věc, to by šlo snadno, coach, to je z původně amerického prostředí, vedoucí, trenér, v případě sportovní terminologie. Co ten ex-majitel, paní magistro?
2: Ex-majitel, asi všichni víme, že to znamená bývalý majitel, ta předpona ex má tedy význam bývalý a je to zase trošku otázka médií, kdy se velmi rozmohla tato předpona a u takových těch vrcholných politiků už se stala poměrně běžnou ex-ministr, ex-prezident a podobně. Ale tady je vidět, že jak je krátká zřejmě, tak se používá hodně často u jakéhokoliv slova. Ex-manžel, ex-majitel, ex-šéf a podobně.
1: Ex-premiér, ex-prezident dokonce, když tady jistá dávka etikety velí, že vlastně ex-prezidentovi bychom stáhle měli říkat, když už tak bývalý prezident, že to zní líp, nebo vůbec pan prezident.
2: Ano, myslím, že podle nějaké té etikety tomu tak je, že ta funkce mu, jak si to oslovení mu přísluší stále.
1: Díky paní magistro za odpovědi. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
3: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
4: Kdybychom to měli blokovat jako jediní.
3: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu

0: 155.
1: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
2: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
1: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
5: Já přeji všem hezký, dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 1400 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až k Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmiňoval Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano, přesně. Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví, nebo jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávii intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamene, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal i na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková, všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný a tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: Právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. A jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba něco
2: dohromady.
1: Doplnit. Petr Salava je naším hostem.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude i hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe, co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady, mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I přesto, že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme, ho. Pardon, máme na svědomí,
1: ano,
0: takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí. Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože abyste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: totiž ulehá. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
3: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
1: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
4: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města, dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacech uvidějí, kde

0: Spoustí, bohužel, jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni, co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přeháníky a nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů a na horách maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5C z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

jednou osud do Detroitu sval. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac.

kastle hranatou a druhou půlku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

0: 1943.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Martas Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mire Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

Karel Kahovec country beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

0: pourri. Je me faiblis.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rosti Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšet platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajina

0: až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na D6C u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto ne.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už

mnoho napsáno. Z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno. Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu. Věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku, pouštěl mě dopředu, jako by nemohl, dával mi iluzi, že mu stačím, ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně, dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu, Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

0: Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z truců utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi z kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčeji, ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci předu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Hejno. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Hejno, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Finn, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžíran Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, dva šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrů, tím bude a už je tu na ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběha na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidí. Už ho dělí jen 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem podruhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bohu ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám. A ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No. A v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
3: to
4: nakonec.
3: No. Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si nepotřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo. A teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Heppel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu, protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo, a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne, a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvihl nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata, no a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžel 400 metrů, jenom 350 metrů na boveček, až se ten vůl vrátí. A no jo, ale on už ty poslední 400 neběžel, už nebyl schopný. A já nás čekalo ještě 4 km zpátky, já říkám, tak trep. A domů. A jdem. No ta, a on za mnou, když jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přesta neděle přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělá, stalo? No, sůru zádobech ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souvisel tempu. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci 20 kilometrů.
4: Ale jak už... jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma.
6: Skočil,
4: a Ťopek naraz se otočil a hr za ním. A teď
6: utíkat.
4: Ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: Jo, a přiběhl k jezeru a teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřel. A já za ním jsem to pavl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. No, on nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď, na mě
4: a teď ale my, já a ještě tam no, jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No a on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku a nevylezl zase celý den.
4: A nevylezl, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. U jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, a nebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost. Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto, už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera, bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano,
0: jo.
1: Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřel ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. Hmm. A ten byl tady úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině? To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní. Jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý. Ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Mm. Takže oni, a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se hezky.
1: Jo, super, že jsem se dovolal. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se?

0: tady se tvé otcovství nezapře.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec? Prostě
1: to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: V čem? Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hele, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah. Jo.
1: To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, to, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák,
1: no.
0: Bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony,
1: no,
0: žádné,
1: jako
0: žádný talent.
1: Akorát pracovitost.
0: Mm-hmm.
1: Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, jo, to... Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letej, jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je syntézy a Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no, tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, helejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct a dcera, to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. No, kolik je dceří, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude. Narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: jo. Tak 44.
0: 5.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro 5.
1: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná. Jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, taky dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No,
0: neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte. Pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se 4x vdala.
0: No to 4x.
1: To si neumíte, to, jako to se nevytahuju. Ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli dva manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak jsem těch 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že se šedivím.
0: To není na román, no. To je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hruza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu, do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánčík, dělala já, všechno, on nic, prostě, no.
0: Dobře, a píšu si vás přišel... jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali IKEMu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla větší v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele, teď si vemte, přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, plíny, pokakal se, průjem někdy.
0: No, tak paní Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tohle vaše kurikulum víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky.
1: Let,
0: díky
1: kde
0: a naslyšenou.
1: 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak.
1: No tak s tím jablkem, to ještě nevím, tam nahážím berínku jablíček nebo ne, nebo jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle. Mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakový zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přiveď ho, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelo a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roku. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy. Kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se měl říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda to trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no a on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, mimochodem, taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: Myslím si, že ani ne, ale prostě už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici je šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko. To měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, taky jsem byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřev a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou rudou hvězdu, nový čin. Prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je moje, to je láska velikářská.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl
1: ano,
0: tvůj
1: určitě.
0: Syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohém, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak by to řekl, zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma, založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A jsme vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to táhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o toulové kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a ten tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Ne. Jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no, ale taky šikovná, kočení. taky ano, šikovná.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže fandím a opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluhovou činnost. Takže
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že jsi dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz Lomítko linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí, jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek Kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane kapitánčík, tady je Liběno z Příbramy.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Mm-hmm. Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila na, jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: Zeď.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, protože to bylo nějak
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Ano, exkurzi. Mm-hmm. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se zapadali na kuchařinu, na ty 3 roky. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No, to ne, protože ten Tonda právě, co mě ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicem.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na Orloji teda. Dobře, jo, takže kuchaři, všechno kuchaři, no zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on až se teď vyučí, ten dělá toho zedníka, bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedala na kosmetičku, tak ta je tady úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat, ale to no, zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let, to už bude někdo jiný než já.
1: No, to se na to
0: dobře.
1: A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku do Stochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, všechny. Protože těch by bylo já určitě věc. Na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: Já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl tak krásné, takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný a ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? No jo, no tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu, já bych mu taky zavolala, abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový. Já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju mockrát, paní Libino.
1: Ne, žádný takový. Sluneční brýle ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: No jo, nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte tak se jo. Hezky a dobrou noc.
1: Mě taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc. Pěkný no, čas. Jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví. Hmm.
0: Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice, ano, sestřičky. Ano.
1: Všecko, no vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na jako radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém plášti.
1: Ano. Takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak se říká, opravdu teda jako bílej pláště u nás, jak se říká, no, že to jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrně celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typu tak 50-60 lidí, poděkovat za vaši práci, protože to je neocenitelná.
1: Je to náročný samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v této vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně. Takže samozřejmě, jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došel toto sklouzno, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně. Mm. A samozřejmě jako čeká to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, říkal jako velice, řekl bych, rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiemi a podobně. Takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
0: No úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavy a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu stačí 10.
1: Ano.
0: Tak, jaká témata volíte? To musí být samý tak, appendix, že?
1: Ano, to je jako víceméně vesměs, to teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně někam minulý vlastně pátek, sezona byla právě synovi vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom jako sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace. To je jaký byl jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká toho tématu.
0: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte no, rád, tak, že tomu tak je, že se máte o tom bavit, co děláte v práci. No.
1: Určitě, určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to si měl vlastně nějakých 6 roků, a tak to se ještě uvidí, jakým syrem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
0: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky přeju. Taky se mějte hezky, pěkný dobrou noc.
0: Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište, web má adresu rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme, ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: Padá.
0: Jo?
1: To ví, že padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. Mm-hmm. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic, víš?
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Víš, k tomu přičichl? Mm-hmm. No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? Mm-hmm. A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde v zemědělství, víš? Mm-hmm. Ale ta hospodská věc a tak o to chytla je, bude mít 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první pivo natočil někde na bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak, no tak třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: Ale jinak samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no a to bylo právě, víš, Borečku, já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší.
1: A já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
0: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mě to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
1: A jinak, teda taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavce vyhlášenou vinárnu, než jsem šel do důchodu a tam jsme dělali. Byl to rodinný podnik. Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Mm-hmm. Takže
0: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
1: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
0: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
1: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
0: Asi tuším, jak?
1: No, to víš, no tak.
0: No, jako máte to po ruce.
1: Polovička, pohodný materiál. Aha. Ale všecko normě, víš?
0: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké zádrhy, že jo?
1: Jo.
0: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji
1: ahoj,
0: krásný
1: Borečku,
0: květen.
1: Ahoj,
0: naslyšenou.
1: Zavolám ti zase, ahoj.
0: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti, tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání v té poslední hodině starého a první hodině nového dne. Jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám, samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem, ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Jako, nebo teda, no, nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlépejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítá s tím, že jestli jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký jako do výšin, což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně

0: zkusila jako kniplem řídit a v podstatě jsem ho přemluvala.
1: Aby vám to půjčil, že jo?
0: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
1: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
0: A on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě v své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
1: Jo. No, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
0: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
1: No, dobře, no ale tak jako přičichla k tomu přinejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
0: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
1: No, po té profesní stránce rozhodně.
0: Jo, po profesní, ano, ano.
1: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
0: Já nebudu zdržovat.
1: Ne. Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
0: Myslím, že také ne. Něčím určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam. Nevím, jestli je to teda lepší, no, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy je teda nezvládá, no.
1: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme, jak říkal geniální Jára Cimrman.
0: Jo, tak nějak.
1: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
0: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
1: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už po druhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali a jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, veterány, že jo? A on dělá ze skutečný teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, mě budu dozorem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal prostě.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte si všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě a před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana Blatna.
1: No právě mě to
0: probralo. Aha, no, takže se za vás nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích já už jsem byl a řekli mi, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě. Já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím, jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty to teda vůbec nebaví, mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct, že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice
0: plášť
1: zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano,
1: to mě se teda nepoštěstilo, já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám. Já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak jako nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru,
0: no, ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho slavíka loňského Nojda Bártu.
0: Je, no tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v retese. Naschledanou.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic nazačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak. Protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlena, dědeček tesař. Všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda. Mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem. S tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci, Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně
1: ale
0: velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych...
0: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. Tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Mě to prostě... Go ahead, pokračujte.
0: Máme totiž zpoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem povaha, to je samozřejmě...
1: Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černé ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habran.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ. A jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A syn teda ten je jako jedině si se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál. Pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená hlavně po práci, ty zbožňují pacienty. Pacienti už zbožňují, ona je velice empatická.
0: Mm.
1: A ráda pomáhá lidem. A je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44.
0: Mm.
1: No a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou.
0: Mm.
1: Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se.
0: Mm-hmm.
1: O 2 body se nedostala, tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý, dostala se na gymnázium, a kde se zaměřují na jazyky a ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka v Jermelmovoci, takže ona, to nevím, po kom teda má. A že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
0: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
1: No řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
0: No právě. Že,
1: ale ona není drzá, co právě.
0: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
1: Ne, já nejsem drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
0: Jo.
1: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit. Ale říkala jí, kdo je první na konzervatoři v prvním ročníku, je ta športslová Sofie. Mm-hmm. Teďka hrála už ale ve 4 filmech. A tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy. A aby se toho nevzala, když po tím tak touží a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, ta, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ji nevzali. No.
0: Hmm, hmm. No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
1: No tak jsme se dozvěděli potom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky.
0: Hmm.
1: No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to neznám vůbec. Takže ono to taky bylo vlít.
0: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu,
1: no,
0: nebo to šlo automaticky?
1: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrával divadlo a byl velice oblíbený v kolektivu. A tak to jsem zdědila já po něm teda.
0: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
1: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Po téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma, je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a Tento vynahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. To on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, což je hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohle to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě obliba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, potaď,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 26.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si ho pamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách, jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne, že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával Stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký super, tak automaticky Já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval jako to.
0: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobše a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží 1 hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko holt spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, mě se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi mě zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.
2: Vánek svaté klasy hladí,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce v záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.

0: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:1 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
1: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme.

0: straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové. Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frída z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piano značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen loňským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned.

Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel ji složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, vsítili jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jerotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? A dám jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60. jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou, škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu, to má každý pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Wallstein.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Wallsteina, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Wallsteina? Těch je ještě méně. To znamená, že jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Wallsteina, protože šlo o Albrechta z Wallsteina, přátelé. Albrecht z Wallsteina byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou Milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad 3 mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral. Vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády. A tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk vévoda Albrecht z Valdštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova spupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Trčku a Kinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: To ano, pane plukovníku, myslím mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte, kdy to bylo.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte. Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nad to detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman?
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Předložili ho odněkud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít. I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk zroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
4: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
5: Kdo toho nebohého Bormana našel?
4: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
4: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
4: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
4: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
4: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
4: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
5: To je jistě zajímavá informace.
6: Vyslechl někdo toho Pitkina?
4: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
5: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
4: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
5: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
4: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
5: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
4: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
5: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
4: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
5: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
4: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
5: Oni se pohádali kvůli účtu?
4: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
7: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
4: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
7: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
4: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
7: Uměl vůbec střílet?
4: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
7: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer Vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
4: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
7: Je tam vůbec nějaký bife?
4: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynů a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
4: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
7: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
4: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
7: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem Vrátnice, v které seděl pan Glenn?
4: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
4: Služba ve Vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
4: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
4: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
4: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
7: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
6: Zjistilo se něco při pitvě?
4: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
4: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
7: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.